sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapradeda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kašli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu můj prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
4: Co vás to překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
4: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku, jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty jsi ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
4: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
4: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
4: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
4: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
4: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne?
2: No. Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
4: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
4: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
4: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojeno s kuchyní, která je pod námi.
4: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
4: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Jo. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
4: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
4: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
4: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý přestavili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburkové pak odcházeli, proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo, nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mně přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místnosti, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40,

0: negativní atmosféru.
1: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
0: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět pátý ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
1: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
0: V ní teďka sedíme.
1: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
0: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
0: Jo.
1: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
0: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
1: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
0: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
1: Co tomu říkají rodiče?
0: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
1: Nedožili?
0: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roků, takže bohužel se toho nedožil.
1: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
0: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
1: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
0: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
1: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
0: Já taky. Děkuju.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty Elchborkové, tak to, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme se, teďka jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já tu budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
2: Krásné odpoledne všem.
1: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
2: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
1: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
2: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
1: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek.
0: Humoriáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit v tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenmerga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
6: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kde by něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměli jiný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, je to i pěkný, když jako je tam směl. I ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečných řečí.
0: Takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
1: Takovej podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového...
1: Pokračovat třeba... v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem. A když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou.
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to já vždycky říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hej!

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
2: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
4: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7, zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
5: Já jsem taky z Prahy 7.
4: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
2: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
6: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
2: Dobře.
5: Také vás zdravím, děkuju.
2: Děkujeme moc. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
5: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
2: A nebo půjčit knihovně.
5: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu, já mám doma dvě.
2: To je výzva.
7: A jak bych to vám ji zaplatila?
5: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
2: Já, teď bude lidí.
5: Ano, mám jenom jednu. Taky.
2: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
8: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zpíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
9: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
10: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
11: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
9: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
10: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
11: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
9: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
12: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
10: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako
8: Ano, já vám to přečtu za pana doktora.
10: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
8: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
9: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem, že?
11: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
9: většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
12: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
10: Došlo k takové nehodě. Uklouzl.
8: To se zase nedozvíte.
10: Uklouzl, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Ho onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
8: Zase to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
2: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
5: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár. Já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malý, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
2: No, to se asi všichni otočili, ne?
5: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal, a teď říká plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
2: Tyhle ty dětské hlášky, kdysi jsme, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda
5: no, někde. Děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
2: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíší nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
5: A my to začneme sbírat.
2: Ano, jo. A pak to vydám.
5: A pak to vydáme.
2: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. A takže to je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky, my jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, ano, to je tam, jak je ano, slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna,
2: ano,
1: tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí a on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, ano. Takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: No
1: věku.
2: Říkal, že už nechce něco četit.
1: No to už říká léta, je to škoda. No, lidí toho lituje. No.
2: Já ho přemlouvám, ať píše, ať napíše jo. O svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on jo? Už taky napsal. On určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu on by mohl koncertovat. Ha. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: doufám,
3: telefon.
2: Že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, prosím. Pan Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je panu, mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru a my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Pan, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Je, tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách v kraťasech a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem. Diví všemu. Že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala se nadechla. Květa udělala se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák má. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, jsme se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě, říkala, Jepa, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, teď jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi 2 minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se ozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiní muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kochařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím, jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn,
1: ano.
2: Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak varianta
2: ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně zdravíčka, hodně. A přeju si Ažku pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Na shledanou.
3: Dobře, na shledanou. Děkujeme. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvinite, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izvinite, pažást, vy nerozumíte rusky, už věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam ta dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izvinite, pažást, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak jste to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvinite, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale

0: Za ním stála ta jeho pomocnice, Maria Arkádievna, na mě mrkla, říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
3: Já furt pátrám po nějakých receptech.
2: Jo.
3: Já opravdu
2: po jakém teď?
3: Já vždycky, když něco dobrýho někde jím, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
2: Jo.
3: A tak dlouho to dělám, až...
2: Teď... Až je to lepší než ten originál.
3: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedné svý známý a ona ji dostala. Takže ještě jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
2: Protože dobře ona jí, uležela.
3: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
2: Aha, no vidá, výborně, bábovky.
3: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
2: bábovky
3: pak,
2: taky, no,
3: já ti to pak řeknu.
2: Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
3: No, teď já už se na to tak těším.
2: Jo, budeš zkoušet
3: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péc.
2: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, Smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900, může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 011 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu. Chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka? Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme i bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji,
3: město.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemi. Zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme i bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom když jste tam měli takové ty hlášky, jestli můžu, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak se kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám tě z tý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu! Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přezout. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu, užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní, my jsme moc rádi.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Karlových Varech najdou baťuškáři i letos levné ubytování. Dálniční odpočívka na hranicích v Rozvadově je kvůli rekonstrukci uzavřená. Řidiči tudy smí jen projíždět. Požár v Brně-Bystrici se hasičům podařilo dostat pod kontrolu. A dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Pro baťuškáře v rámci Mezinárodního filmového festivalu je opět připravené levné ubytování. Najdou ho například ve stanovém městečku, ale také v centru města. Letos se nabídka levného ubytování opět vrátila i do základní školy Dukelských hrdinů a funguje i v objektu na nábřeží Jana Palacha, říká primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
2: Co se týká hostelu, máme hostely dva. Jeden je na základní škole Dukelská, tam je to pod provozem školy, a druhý je tady na nábřeží Jana Palacha. Tento hostel provozuje ale v podstatě soukromá osoba, to znamená, máme tady opět hostely a lidé, kteří chtějí využít tento druh ubytování, mají tu možnost.
1: Řidiči jedoucí přes hraniční přechod Rozvadov z Německa do Česka musí počítat s uzavírkou dálniční odpočívky. Odstavná plocha ve směru do vnitrozemí je od července uzavřená a je možné tudy jen projíždět. Důvodem je kompletní rekonstrukce celé plochy, která potrvá do podzimu. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška na odpočívce výrazně naroste počet parkovacích míst.
3: Nacházelo se zde zhruba 100 míst pro nákladní automobily a po té modernizaci bude jenom na té levé straně přes 300 parkovacích stání pro kamiony. Pro osobní vozidla se to také zvětší, původně to bylo 24 míst pro osobní vozidla, teď jich bude více než 130.
1: Odpočívku doplní také takzvaný vítací objekt s občerstvením, toaletami, sprchami a dalšími službami. Do budoucna je v plánu i stavba druhé čerpací stanice. Odpočívka ve směru do Německa už má modernizaci za sebou a je od loňska v provozu. Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár rodinného domu v Brně-Bystrici. Zhruba 20 evakuovaných lidí z okolních domů se může vracet zpátky. Dohašování bude podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného pokračovat do ranních hodin. Oheň nikoho nezranil. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Škody odhadují hasiči v milionech korun. Slovenská státní volební komise potvrdila, že celostátní referendum je neplatné. Hlasovalo v něm totiž jen mírně přes 16% voličů. Ti rozhodovali o zrušení doživotní renty pro některé politiky a obnovení elitních policejních složek. Většina hlasujících návrhy podpořila, ale aby byl výsledek platný, musela by účast přesáhnout 50%. Referendum vyvolala neparlamentní opoziční strana Demokraté. Organizace hlasování stála v počtu asi 300 milionů korun.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté do 22 let vyhráli mistrovství Evropy. Ve finále porazili Polsko 3-1. Úspěšná generace tak vylepšila 2 roky starý bronz z nižší kategorie. Před rokem byl tým trenéra Michala Nekoli 4. na mistrovství světa.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné sváteční ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je pondělí 6. července a na dnešek připadá den upálení mistra Jana Husa v roce 1415. Určitě si tuto událost ve vysílání připomeneme, ale bude toho mnohem víc. No a co konkrétně? Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková a já prozradím, že před námi je hudební proud až po okraj plný pěkných písniček, hlavně tady těch pěkných českých. Za chvíli si poslechneme anketu s dětmi Ahoj rádio a taky dnes vás provedeme festivalovým děním a hned ten první ranní příspěvek nás zavede na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Pro některé jsou to každý den hodiny čekání a nejistý výsledek. Mluvím o lovcích autogramů, kteří usilovali na filmovém festivalu v Karlových Varech o podpis hollywoodské hvězdy Dustina Hoffmana a co všechno pro to byli ochotní udělat a co všechno stihnou za hodiny čekání před hotely a kinosály, tak to všechno se dozvíte už za pár minut ve svátečním dobrém ránu, které teď otevřeme s písničkami, co nestárnou od Pavla Habery a Vítězslava Vávry. Tak hezký poslech, máme 5 minut po 5. hodině.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: se politici mezi sebou hádají.
1: Protože jsou hloupí.
2: Třeba kvůli penězu.
3: Protože chtějí být prezidenti.
4: Hádají se o maso.

0: počasí.
1: Pěkné ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je čtvrt na 6:01. Venku máme oblačno a teploty se pohybují od 12 do 18 stupňů Celsia. I nadále nás čeká velká oblačnost s občasnými přeháňkami. Bude zataženo až oblačno, v průběhu dne se mohou vyskytnout přeháňky anebo občasný déšť, zejména na horách. Večer pak budou srážky ustávat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Celsia. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Fouká mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je dnes mírná.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Děkuju ti.
1: Krásné sváteční ráno přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dustin Hoffman, Jesse Eisenberg anebo Maggie Gyllenhaal. Tak to jsou některé z velkých hollywoodských hvězd, které letos Karlovarský filmový festival přilákal. No a za nimi do lázeňského města vyrazili také lovci autogramů, kteří neváhají čekat hodiny, aby získali podpis anebo společnou fotografii s celebritami.
2: I'm waiting for Dustin Hoffman.
3: Krátce po 7 hodině Štefan má v ruce banán a čeká tady pod hotelem Pup právě na hvězdy, konkrétně na Dustina Hoffmana.
2: I really like his movies.
4: Zbožňuji jeho filmy, hlavně Rain Mana. Sbírám autogramy. Vracím se sem každý rok. V uplynulých letech jsem tady viděl třeba Michaela Douglase. Rád se sem vracím. Karlovy Vary jsou krásné město, je úžasné tady vidět všechny ty velké hvězdy. Často nejezdí ani do Berlína. Máte štěstí, že můžete pozvat tyhle legendy.
2: It's always great to see the big stars.
3: Stefan je z Německa a je to lovec autogramu. Teď tady vytahuje desky a na nich má právě připravenou fotografii Dustina Hoffmana. Tucí.
4: Tady je fotografie Dustina Hoffmana z filmu Tucí. Mám tu ale i další obrázky z Rain Mana. U nás v Berlíně máme Berlinále, taky tam čekávám 10 nebo 11 hodin. Snažím se ty festivaly střídat, ale Benátky nebo Cannes jsou už moc velké. Jsou tam tisícovky sběratelů autogramů. Tam už je to docela rvačka. Tady je to takové rodinné, lidé jsou tu přátelští, obecně mám raději menší festivaly.
3: Při lovení autogramů se Štefan seznámil i se svojí manželkou, takže ztráta času to rozhodně není.
2: So it is not waste of time.
5: No, já jsem včera stával už ve 4:30 a dneska teda taky, no. Tak uvidíme, snad se zadaří.
3: Honza přijel z Kladna a teď tady vedle Štefana z Německa čeká taky na Dustina Hoffmana. Může se podívat na ty autogramy, které tam máte? A Matěj Rupert na první stránce.
5: Jirka Schläger.
3: Aha, hokejista. Takže jenom, nejenom herce, ale obecně celebrity.
5: Obecně, no, sbírám.
3: Tatiana Kohoufová,
5: Aňa Geislerová.
3: Na tu jste musel čekat dlouho, na Aňu Geislerovou?
5: Po večírku jsem ji chytnul.
3: Po večírku?
5: No. Po večírku.
3: Takže lovíte ráno i v noci?
5: No, v podstatě v 4:30 se vracíme, no, na hotel a v 5:30 zase stávám, takže...
3: A stíháte vedle toho i nějaké filmy třeba?
5: Moc ne právě, moc ne. Myslím, že v pondělí, úterý bude čas určitě na nějaký filmy zkouknout, takže zajdu.
3: To máte už od malinka, Honzo, že vás lákají celebrity, zajímáte se o jejich život, chcete jejich autogram, nebo kde byl ten prvotní impuls?
5: Prvotní, asi když jsem byl v Krkonoších a potkal jsem tam Miroslava Vladyku, tak jsem zatoužil mít od něj podpis. Fotky jsem ještě nezbíral v té době. První fotku, co jsem měl, tak bylo asi s Martinem Dejdarem na festivalu v Pardubicích, no, když jsem byl.
3: A když už se podepíšou, co pak s tím diářem? Dáte si to na poličku někam, u postele, díváte se na to, kolik už jich máte, těch knížeček, nebo otevíráte si to průběžně?
5: No, ty deníky ty skladu jako v šuplíku. Koukám se teda na to, ale spíš koukám na ty fotky s těma nežijícíma, protože to je takový raritní, že už člověk to nezíská, kouká na ten podpis.
3: Honzo, ať se vydaří lov, ať se podaří autogram Dustina Hoffmana.
5: Děkuju moc, děkuju za rozhovor.
3: Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Pro návštěvníky Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je opět připravená doprava zdarma. Týká se linek z Chebu do Sokolova a Lázeňského města, kde autobusy zastavují před hotelem Termál. Hroznětín na Karlovarsku plánuje investici do fotovoltaických elektráren. Solární panely umístí na střechu obecního úřadu a na přístavbu základní školy. Investice do fotovoltaických panelů a jejich montáže bude stát více než 3,5 milionu korun. Přibližně 2 miliony korun získá město z dotačního programu. Jáchymov na Karlovarsku začal stavět parkoviště u kostela v horní části města. Nová parkovací místa vzniknou v místě současné proluky v Matéziově ulici. Město odhaduje náklady na zhruba 10 milionů korun, víc než polovinu pokryje dotace. Audiovizuální průmysl v Česku měl loni obrat 11,3 miliardy korun. Oproti roku 2024 je to o 14,5% víc. K růstu tržeb v odvětví přispěla podle nich hlavně vyšší státní podpora. Asociace ale upozorňuje, že situaci může do budoucna negativně ovlivnit nejistota kolem financování České televize, která do domácí tvorby významně investuje. Slovenské referendum o doživotní rentě pro premiéry a obnovení elitních policejních složeb je neplatné. Důvodem je nízká účast. K urnám přišlo jen asi 16% voličů. Norští fotbalisté jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa. Brazilce porazili 2-1. Soupeřem ve čtvrtfinále jim bude Anglie, která porazila Mexičany 3-2. A dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Sváteční dobré ráno, které pro vás má spoustu informací z našeho regionu, také z festivalového dění a spoustu krásných pohodových písniček, právě teď vyplnili první krátké zprávy s Lenkou Polávkovou. No a vrátka muzice teď otevřeme spolu s Jankem Ledeckým a také si počkejte na dnešní tipy, jak si v našem kraji užít sváteční den. Je půl šesté a 2 minuty, přeji všem hezké dobré ráno.

0: písničkou Harlekin nás potěšila právě teď zpěvačka Věra Martinová a na dnešní den 6. července připadá státní svátek Den upálení mistra Jana Husa. Připomeňme, že náboženský myslitel, kazatel a reformátor mistr Jan Hus se narodil v roce 1371 v Husinci u Prachatic, vyučoval na Pražské univerzitě a kritizoval mravní úpadek církve, kritizoval bohaté církevní hodnostáře a nešvary bohatého panstva. No a tím si získal obdiv široké vrstvy pražské společnosti, od chudých lidí až po královskou společnost. Lidé byli nadšení, že slyší názory, které oni nahlas vyslovit nesměli. Katolická církev ho však označila za kacíře. Následoval Kostnický koncil, kde byl jako kacíř odsouzen. Jan Hus byl 6. července roku 1415 upálen, když odmítl odvolat své učení.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do pondělního rána. Je tu začátek nového týdne a zároveň sváteční den, který přináší oblačnou oblohu a teploty mezi 12 až 18 stupni Celsia. A čeká nás i nadále velká oblačnost s občasnými srážkami.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a dnes bude zataženo až oblačno. V průběhu dne se mohou vyskytnout přehánky nebo občasný déšť, zejména na horách. Večer pak budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 15 stupňů. Vane mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Vždy.

0: Tipy pro volný čas.
1: Před chvílí nás svou písničkou pozdravil zpěvák David Dale a sváteční dobré ráno mám pro vás několik pozvánek, tak si pojďte vybrat. Jízdy důlním vláčkem Kateřina v rezervaci SOS si mohou užít děti i dospělí od 10 do 17 hodin. Vláčky dřív vozily jíl, teď slouží jako turistická atrakce. Dětské prázdninové prohlídky nabízí na zámku Kinžvart. V čase od 11.10 a od 15.10 si děti jako princezny a princové projdou buď s čarodějnicí Agátou během 30 minut zámecké interiéry, anebo se zahradnicí Marcelou navštíví zámecké zahradnictví a oranžérii. Zámek Valeč si dnes mohou zájemci projít od 14 hodin při sváteční prohlídce s kastelánem. Zavede je nejen do reprezentativních prostor zámku, kostela a zahrad, ale také do míst, která běžně zůstávají veřejnosti skryta. Na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika aneb putování po stopách rodu je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu na Staré radnici nebo v Letohrádku v zámeckém parku jsou připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy dvě písmena, která dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku. V Karlových Varech pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V Quiff TV parku u Termálu začne od 11 hodin pořad Momenty filmového festivalu s Miroslavem Horníčkem, který byl součástí unikátní série krátkých filmových reportáží z 60. let. A odpoledne pak pobaví pořad Comedy Life s Richardem Nedvědem. Dům České televize na Divadelním náměstí nabídne od 15 hodin setkání s lidmi okolo filmu Pramen, tedy například s režisérem Ivanem Ostrochovským a herečkami Aňou Geislerovou a Simonou Boleďovičovou. A na letní scéně pod Chebským mostem zahraje od 20 hodin kapela Fish Flashfield and Henry Dollar, která zavede posluchače stylově od rock'n'rollu k psychedelii a zpět.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Hroznětín u Karlových Varů nainstaluje fotovoltaické elektrárny na obecním úřadě a základní škole. Na cestě k šumavskému jezeru Laka čeká zítra na turisty i cyklisty omezení. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa a bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Hroznětín na Karlovarsku plánuje investici do fotovoltaických elektráren. Solární panely umístí na střechu obecního úřadu a na přístavbu základní školy. Investice do fotovoltaických panelů a jejich montáže bude stát více než 3,5 milionu korun. Přibližně 2 miliony korun získá město z dotačního programu, říká starosta Hroznětína Martin Maleček z hnutí Volba pro kraj.
3: Naším cílem je tu vyrobenou energii na těch fotovoltaikách přenášet na dalších 8 odběrných míst města a tím snížíme náklady i jiných budov, které jsou v majetku města.
2: Při cestě na jezero Laka na Šumavě čekají zítra turisty komplikace. Na trase Stará Hůrka jezero Laka budou dělníci opravovat dřevěný mostek. Po celý den tam tak budou platit omezení pro pěší i cyklisty.
4: I když bude podle správců Národního parku Šumava možné daným úsekem v případě nutnosti projít, s ohledem na bezpečnost návštěvníků i práci dělníků doporučují, aby lidé zvolili jiný výlet, případně se místu vyhnuli. Třeba po žluté turistické trase přes Rudskou křižovatku s následným napojením na červenou turistickou trasu u křižovatky Vodní kanál. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
5: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
2: Jana Husa si dnes lidé v Česku připomenou třeba tradiční bohoslužbou v pražské Betlémské kapli. Právě tam Hus před více než 600 lety kázal. Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3342. Přes 16 000 lidí je zraněných, informuje o tom agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Oficiální počet pohřešovaných úřady neuvádějí. Podle Organizace spojených národů jich ale může být až 50 000. Počty mrtvých tak nejspíš dál porostou.
0: Sport.
2: Fotbalisté Norska a Anglie si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Norové vyřadili v New Jersey Brazílii po vítězství 2-1. Angličané porazili Mexičany na jejich domácím astéckém stadionu 3-2. Čtvrtfinále mezi Norskem a Anglií je na programu v sobotu večer českého času v Miami.
0: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez zvláštních dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Rocky, Rambo anebo Barney Ross z postradatelných. Tak jen málo který herec vytvořil tolik kultovních filmových hrdinů jako Sylvester Stallone. Dnes slaví 80. narozeniny a my vám jeho cestu připomeneme už za chvíli. A taky budeme blahopřát, povídat si s meteorology a poslouchat písničky, které máte rádi, třeba od skupiny Jelen anebo skupiny Bananarama. Tak ať se vám pěkně poslouchá, ať vám nic neuteče. Máme 5 minut po 6. hodině. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 6 hodin a 11 minut ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary přejeme krásné sváteční ráno s datem 6. července a posíláme gratulaci po našich frekvencích vám všem, kteří dnes máte narozeniny. Mohlo by vás zajímat, že narozeniny dnes slaví také český zpěvák a frontman skupiny MIG21 a také herec Jiří Macháček slaví kulaté 60. narozeniny a kulaté 80. narozeniny. Oslaví americký herec, scénárista a režisér Sylvester Stallone, o kterém vám povíme víc už za pár minut v dnešním dobrém ránu. Také však připomeňme, že v tento den roku 1907 se narodil český spisovatel Jaroslav Foglar, který se dožil 91 let. A v roce 1951 český herec a moderátor Vladimír Čech, který zemřel ve věku 61 let. Dnes máme státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. Připomínáme si upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během Kosnického koncilu v roce 1415.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary je už v plném proudu a protože jeho součástí je také předpověď počasí, tak to nám právě teď ve 6:45 přináší meteorolog Tomáš Vejvoda, který se nám hlásí z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Tak vítejte v našem vysílání, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak začneme nejprve tím aktuálním počasím. Jaké panuje tady u nás v celém našem karlovarském regionu?
2: Tak momentálně je zataženo až oblačno a zejména v Krušných horách se lokálně vyskytují i přehánky nebo občasný déšť a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 13 do 16 stupňů Celsia.
1: Uh-huh. A jak to bude vypadat pak přes den?
2: I přes den bude hodně oblačnosti, očekáváme zataženo až oblačno, přičemž v průběhu dne se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo slabý občasný déšť, a to zejména v horských oblastech. Večer pak budou ty srážky většinou ustávat a nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 20 do 23 stupňů Celsia, na horách to bude většinou od 15 do 18 stupňů Celsia a k tomu povane mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Tomáš Vejvoda a já vám za to moc děkuji. Krásný sváteční den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Příjemný start dnešního svátečního dne přejeme všude tam, kde nás právě teď posloucháte. Ladíte rádio vašeho kraje a za 9 minut bude 6:30. Tak když psal scénář k Rockymu, měl jenom pár desítek dolarů a nikdo o něj nestál. Kvůli finančním problémům musel dokonce prodat svého milovaného psa. Od té doby se Sylvester Stallone zařadil mezi největší filmové hvězdy světa. Americký herec, scénárista a režisér právě dnes slaví 80. narozeniny.
1: Běh po schodech Filadelfského muzea, vítězné gesto s rukama nad hlavou a hudba, kterou poznají miliony lidí po celém světě. Rocky Balboa se stal symbolem odhodlání a víry, že i outsider může uspět. Jen málo kdo ale ví, že podobný příběh prošel i jeho představitel Sylvester Stallone.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš. Kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány.
1: V polovině 80. let byl téměř neznámým hercem. Po zhlédnutí boxerského zápasu Muhammada Alího s Chuckem Wepnerem napsal během několika dní scénář k Rockymu. Filmová studia o něj sice měla zájem, ale hlavní roli chtěla svěřit slavnějšímu herci. Stallone tak jejich nabídky odmítl a raději riskoval, že film nevznikne, než aby se vzdal své životní šance. Risk se vyplatil, Rocky získal Oscara za nejlepší film a ze dne na den udělal ze Sylvestra Stallonea světovou hvězdu. O několik let později přidal Američan s italskými kořeny další kultovní postavu, válečného veterána Johna Ramba. Společně s Rockym se stali jedními z nejslavnějších filmových hrdinů 80. let a symboly celé generace akčních filmů. Stallone ale nikdy nebyl jen hercem. Řadu svých filmů sám napsal, režíroval nebo produkoval. Jeho kariéra přitom několikrát zažila vzestupy i pády. Po úspěších 80. let přišla slabší období. Na vrchol Hollywoodu se mu ale podařilo vrátit díky sérii Rocky a později také filmu Creed, za který získal Zlatý glóbus a další nominaci na Oscara.
3: V pohodě, starouši?
2: Jo. Krásný výhled. Když se pořádně podíváš, uvidíš odsud celý svůj život.
3: Jak to vypadá?
2: Není to vůbec zlý. A u tebe?
3: Není to vůbec zlý.
1: I přes bohatou kariéru, ale ani v 80 letech Sylvester Stallone nekončí. V poslední době zaujal filmové kritiky třeba hlavní rolí starnoucího mafiána v seriálu Tulsa King a dál pracuje i jako scénárista a producent. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Po Tůčkách na Karlovarsku dokončili studii výstavby nových bytových domů. V blízkosti státní hranice s Německem mají postupně vyrůst celkem 4 objekty. V současné době zástupci radnice zvažují způsob financování. Hlavním cílem projektu je nabídnout nové nájemní bydlení, zejména mladým rodinám. Problémy s parkováním se ani letos pravděpodobně nevyhnou návštěvníkům Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. K zaparkování můžou využít například plochu u dolního nádraží nebo na konci lázeňského města v místě nazvaném Kome nebo u poštovního dvora. Pomoci jim taky může festivalová aplikace. A barokní socha svatého Jana Nepomuckého v Sokolově je po restaurátorském zásahu zpět na svém místě. V ulici Josefa Kajetána Tyla u Mostu Lásky ještě restaurátoři v následujících dnech instalaci dokončí. Do Prahy se vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo. Teheránem začal 10-kilometrový smuteční průvod. Je součástí 6-denního pohřbu bývalého iránského duchovního vůdce Alího Chamenejího. Írán na dnešek vyhlásil státní svátek a uzavřel vzdušný prostor nad hlavním městem. Rakev Chamenejího byla o víkendu vystavená v areálu velké mešity Mosala. Rozloučit se tam s ním přišly desítky tisíc lidí. Čeští volejbalisté do 22 let vyhráli mistrovství Evropy. Ve finále porazili Polsko 3-1. Úspěšná generace tak vylepšila 2 roky starý bronz z nižší kategorie. A dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 u obce Střížov na Chebsku je z důvodů prací na vozovce převedený provoz do protisměru v zúžených jízdních pruzích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uvařte si kávu nebo čaj, to, co máte rádi, a posnídejte spolu s námi. Je 7:30 a náš další hudební proud pohodových písniček teď otevřeme ve společnosti skupiny Miraj a zanedlouho nahlédneme do kalendária spolu s Petrem Jungmanem. Přeji pěkný den s Českým rozhlasem.

0: Zas je to ráno, zpívala zpěvačka Marcela Holanová na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a každopádně, ať je i dnes podle vašich představ, to vám tedy přejeme z našeho studia a přejeme i nadále hezký poslech našeho ranního vysílání. Jestli pak máte možnost sledovat a užít si festivalové dění přímo na místě v Karlových Varech, tak pokud ne, tak jsme tu pro vás, abychom vám zprostředkovali kousek z té úžasné atmosféry, která na Mezinárodním filmovém festivalu panuje. Takže nejen v relax zóně poblíž Karlovarského vřídla si můžete užít rozhovory s festivalovými hosty, ale také si je můžete poslechnout v našem vysílání. Už po 10. hodině vám v dobrém dopoledni nabídneme rozhovor s herečkou Alenou Mihulovou, s níž si budeme povídat nejen o její divadelní a herecké práci, tak ať vám rozhovor po 10. hodině neuteče. A odpoledne pro vás budeme mít dalšího hosta a tím bude historicky nejmladší držitelka Českého lva za hlavní roli ve filmu Zbormistr Kateřina Falbrová, s níž si popovídáme po 15. hodině. Dívám se na hodiny, za 5 minut bude 6:45 a po písničce přineseme předpověď počasí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, v našem regionu je zataženo až oblačno, zejména v Krušných horách se lokálně vyskytují přehánky anebo občasný déšť a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 13 do 16 stupňů Celsia. Čeká nás velká oblačnost s občasnými srážkami. Bude zataženo až oblačno, v průběhu dne se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo slabý občasný déšť, zejména na horách, a večer pak budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 18 stupni. Fouká mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž ta je dnes mírná na prvním stupni. Za minutu bude 6:45. Dobré ráno.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 6. července, státní svátek. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou 80 slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší.
3: Nothing is over! Nothing!
2: 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
4: Chcete být milionářem?
2: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
5: Slušný zásah, co?
2: 70 má dneska český hlas Bruce Willise.
5: Yippee-yay.
2: Herec a daber Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
6: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
7: No? To se může vždycky hodit.
2: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích. A já přeju pěkný sváteční den.

0: filmy, setkání, program od rána do večera. Festival umí pořádně vybít baterky.
1: Dobíte je v relax zóně Karlovarského kraje v parku za Vřídlem.
0: Od 4. do 10. července vás čekají tolky, pohyb, pohoda i gastro od Pinkies a cukrárny Myša.
1: Karlovarský kraj na Kvifu. Vaše oáza klidu uprostřed festivalového dění.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Kultovní film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam má digitálně zrestaurovanou verzi. Loket opraví 5 let zavřenou lávku ve Svatošských skalách za 8,3 milionu korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu varuje podnikatele před zápisem do pochybných rejstříků. A dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Mezinárodní festival Karlovy Vary ve zvláštní sekci představil digitálně zrestaurovaný film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Temná groteska se na plátna kin vrací skoro po 40 letech. Film se natáčel v Karlových Varech, vzpomíná na to producent Jaroslav Bouček.
3: Ve francouzské restauraci v hotelu Pup, tak mě Věra řekla, hele, bude tady jenom kaskadérově hořet jenom jedna ruka, nic, taková normální scéna. Když hořela celá francouzská restaurace, tak jsem byl nucen natáčení ukončit a ona mě začala škrtit a říkala, Jardo, zničil se mi celý film.
2: Kultovní film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam můžou diváci v Karlových Varech vidět ještě příští sobotu. Jaroslav Bouček v neděli večer na festivalu vstoupil do producentské síně slávy. Město Loket po 4 pokusech vybralo firmu, která opraví 5 let uzavřenou lávku u Svatošských skal. Jak uvedl místostarosta Petr Zahradníček z TOP 09, rekonstrukce za téměř 8,3 milionů korun, tedy více než původně odhadovaných 7 milionů, by měla začít ještě během prázdnin a potrvá zhruba 9 měsíců. Nová 60-metrová lávka pro pěší bude mít modernější konstrukci, vznikne také nové odpočinkové místo a upraví se navazující turistická trasa. Po dokončení oprav se na ní vrátí turistická stezka, která je nyní vedena po nedaleké lávce vybudované Karlovarským krajem. Na podnikatele v Česku míří staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatnění zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
4: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
5: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
4: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
6: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
4: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4500 hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci zhruba 10 000 lidí, informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu východní Pyreneje. Oblastí má dnes vést 3. etapa cyklistického závodu Tour de France. Pořadatelé oznámili, že z bezpečnostních důvodů bude závod bez diváků. Požár zranil 2 lidi, jednoho hasiče a jednoho místního obyvatele. Oba jsou v kritickém stavu. Sport. Česká tenistka Karolína Muchová porazila Krajanku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Muchová se musela vyrovnat s nepovedenou koncovkou 2. sady, ve které už podávala na vítězství, ale soupeřka ještě skóre otočila.
7: Snažila jsem se fakt být pozitivní, agresivní na tom kurtě, vrátit se zpátky k té svojí hře a víc bádu rozběhávat. Soustředila jsem se hlavně na ten začátek a myslím, že se mi to povedlo. Tak určitě jedeme dál, chci víc, ale je super, že se mi podařilo čtvrtfinále, jsem za to určitě ráda.
0: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Sokolově je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená část Slovenské ulice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Historická lesní kavárna Jelení skok v Karlových Varech zahájila sezónní provoz. Turistům a návštěvníkům nabízí zatím pouze improvizované zázemí. A proč? Tak to vám povíme krátce po čtvrt na osm. A nenechte si ujít ani naši veselou anketu Ahoj rádio. Dnes se dětí zeptáme, jestli na ně mají rodiče čas. Tak si počkejte na jejich odpovědi. Je 7:05 a sváteční dobré ráno teď o koření písničky Co nestárnou od Karla Zicha a Dalibora Jandy. Tak ať máte hezký den.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.
9: Telegram s adresou Svět.

0: Mají na vás rodiče čas?
1: No mají, protože jsou pořád v práci. Někdy mají čas, někdy ne, podle toho, jak slouží.
2: Nemají, protože vždycky přijdou až večer.
3: Nemají, protože oba dva chodí do práce.
4: Nemají, protože vždycky z práce přijdou unaven.
5: Nemají, protože pořád musí uklízet.
6: Nemají, protože máma furt musí prát, protože já si vždycky už plním kalhoty.

0: Zataženo až oblačno, zejména v Krušných horách se lokálně vyskytují přehánky nebo občasný déšť a teploty zde se pohybují v rozmezí od 13 do 16 stupňů Celsia. Tak přesně tak vypadá začátek nového týdne, dnešní sváteční ráno v Karlovarském kraji a čeká nás velká oblačnost s občasnými srážkami.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na 8 a bude zataženo až oblačno. V průběhu dne se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo slabý občasný déšť, zejména na horách. Večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni. Vane mírný západní vítr do 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž, ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Včinasky nám hrály do noty a za 9 minut bude 7:30. Vyhlídkové terasy, altány a uklizená odpočinková místa. Tak přesně tak vypadá na začátku sezóny prostranství u známé lesní restaurace Jelení skok v Karlových Varech. Historický areál bude otevřený pouze částečně, protože lázeňské město jeho rekonstrukci postupně připravuje.
1: No, chata působí schátralým a takovým smutným dojmem. Škoda, že není v lepším stavu. Je tady krásná vylídka na část Karlových Varů, takže kdyby se to tady opravilo, tak by to bylo určitě pro nás přespolní pěkný.
2: Říká Marek Mach, který přijel do Karlových Varů až z Olomouce. Ano. Teď, když jste se vyškrábal na vyhlídku, tak skoro okolností je také zavřeno, tak si nedáte ani nic k pití, ani kávu.
1: Je to škoda, je to pěkná stavba taková, kdyby se opravila střecha, ale asi to není nic jednoduchého v dnešní době.
3: Jednoho z návštěvníků schátralého Jeleního skoku potkávám v okamžiku, kdy je areál známé kavárny kvůli počasí uzavřený. V letošním roce by to mělo být ale spíše výjimečné, říká nový provozovatel známého místa David Oleksík.
4: Budou otevřeny vlastně spodní i vrchní terasa s tím, že tu budeme s futrakem. Otevřená bude část, kde je sociální zázemí a během festivalu se bude otevírací doba lišit podle návštěvnosti, aby si lidi mohli užít atmosféru festivalu i právě tohoto krásného místa s výhledem.
3: Dodává David Oleksík, současný nájemce Jeleního skoku. Historického areálu jehož rekonstrukci připravuje vedení lázeňského města.
5: Připravujeme výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci Jeleního skoku, kde bychom se rádi vrátili, jak už jsme několikrát avizovali, do podoby první republiky, výletní restaurace, kavárny i s nějakým menším ubytováním a provozem na 12 měsíců v roce.
3: Vysvětluje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci. Ve stávajícím provizorním režimu bude areál Jeleního skoku otevřený nejméně 2 roky. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Hospodářské rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Pro návštěvníky Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je opět připravená doprava zdarma. Týká se linek z Chebu do Sokolova a Lázeňského města, kde autobusy zastavují před hotelem Termál. Hroznětín na Karlovarsku plánuje investici do fotovoltaických elektráren. Solární panely umístí na střechu obecního úřadu a na přístavbu základní školy. Investice do fotovoltaických panelů a jejich montáže bude stát více než 3,5 milionu korun. Přibližně 2 miliony korun získá město z dotačního programu. Jáchymov na Karlovarsku začal stavět parkoviště u kostela v horní části města. Nová parkovací místa vzniknou v místě současné proluky v Matéziově ulici. Město odhaduje náklady na zhruba 10 milionů korun, víc než polovinu pokryje dotace. Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože státní svátek, den upálení mistra Jana Husa, totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. V Kyjevě se ozvalo víc než 10 výbuchů. Město spustilo letecký poplach, informuje o tom agentura AFP. Podle šéfa kyjevské vojenské zprávy Timura Tkačenka Rusko na Ukrajinu zaútočilo balistickými raketami. Vodní slalomářka Tereza Kneblová získala v kajak krosu suverénně titul mistrně světa do 23 let. Na šampionátu v Krakově nenašla přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd. Pro českou výpravu získala v Polsku už 20. medaili. A dnes bude zatažena až oblačno, místy přeháňky, teploty do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsme Český rozhlas z Karlovy Vary, váš ranní společník a průvodce každým ránem a každým dnem. Dnes je 6. července, máme státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. Připomínáme si tedy upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během Kosnického koncilu v roce 1415. No a na hodinách půl osmé a dvě minuty. Snad vás teď potěšíme písničkou od Hany Zagorové a Petra Reska. No a za chvíli vás pak pozveme k poslechu dalšího dílu našeho nového pořadu Osobnosti Česka. Tak buďte s námi.

0: Tak to byla jedna z písniček, které pohladí nejen uši, ale i duši. 19 a František Nedvěd na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak jestli pak máte dnes cestu na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary? Pokud ano, pak byste určitě neměli minout Relax Zónu, což je prostor Karlovarského kraje, kde pro vás od pondělí do pátku připravujeme rozhovory s festivalovými hosty. Mimochodem tuto Relax Zónu najdete poblíž Karlovarského Vřídla. A pokud vás tedy zajímá, jak se takový rozhovor natáčí a rádi byste byli u toho, tak nás navštivte v čase od 11 do 17 hodin. Na místě najdete také náš přenosový vůz, do kterého se můžete podívat a užít si komentovanou prohlídku. No a právě dnes pro vás v Relax Zóně chystáme rozhovor s herečkou Aňou Geislerovou, který proběhne v 11 hodin, poté s herečkou Milenou Steinmaslovou ve 14 hodin a 30 minut a také si budeme povídat s producentem Jaroslavem Boučkem, který včera večer na festivalu vstoupil do producentské síně slávy a povídat si s ním budeme od 15 hodin a 30 minut. No tak přijďte za námi, za Českým rozhlasem Karlovy Vary do Relax Zóny.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Příjemný sváteční den přejeme s Českým rozhlasem. Dnes nás čeká velká oblačnost s občasnými srážkami. Bude zataženo až oblačno, v průběhu dne se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo slabý občasný déšť, zejména na horách, a večer pak budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Vane mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, rostylové podmínky jsou dnes dobré a biometeorologická předpověď, ta hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Je 7:45, hezké ráno.
0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Další z písniček od nás pro vás, hudební skupina Krištof na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a my vám přejeme i nadále hezký a něčím nerušený poslech. Od června pro vás nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude textař Michal Horáček. Tady je malá ochutnávka.
1: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické.
2: To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech a vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim. Takže mi třeba volal ve 2:27 v noci. Jako,
1: a říkal, a to jste vzal?
2: Už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let.
1: A on vám to tam potom zahrál přímo live.
2: Takový klimpr, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát textař Michal Horáček.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Filmoví fanoušci si musí dávat pozor při zaparkování auta. V Karlových Varech teď platí různé parkovací zóny. V Chodově na Sokolovsku zahájili opravu střechy kulturního a společenského střediska. Zákon o prodejní době v obchodech se na dnešek nevztahuje. Obchody zůstanou otevřené. A dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Problémy s parkováním se ani letos pravděpodobně nevyhnou návštěvníkům Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. K zaparkování můžou využít například plochu u Dolního nádraží nebo na konci lázeňského města v místě nazvaném Kome nebo u poštovního dvora. Pomoci jim taky může festivalová aplikace. Lidé si obecně musí hlídat kontrolované městské parkovací zóny, říká primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
4: Parkovacích ploch je dostatek, ale je potřeba skutečně to sledovat, protože po Karlových Varech jezdí autíčko Kamkár, které sleduje SPZky a potom jsou to nemilé zjištění, když vám přijde do datové schránky, že máte zaplatit pokutu. Takže já bych byla ráda, aby si to lidé sledovali. Nechceme jim festival znepříjemnit, ale je potřeba dodržovat všechna nastavení, která tady v Karlových Varech máme.
2: Kulturní a společenské středisko v Chodově začíná s opravou střechy. Podle doporučení statiků je potřeba zpevnit nosnou konstrukci. Do budoucna chce totiž organizace na střechu umístit fotovoltaiku, říká jednatel Jiří Zpěváček.
5: Při kontrole od statika jsme dostali posudek, kde střecha už neodpovídá současným normám. Nebylo by možné jí dále takto jakoby v podstatě provozovat. S tím, že do budoucna počítáme i s nějakou modernizací, kde bychom rádi umístili fotovoltaiku, tak aby jsme mohli využívat ty ploché střechy, které se k tomu úplně nabízí, aby jsme mohli využít energii ze slunce samozřejmě.
2: Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože státní svátek, den upálení mistra Jana Husa, totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejné to bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. Otevírací doba jednotlivých provozoven se mohla změnit i kvůli začátku prázdnin. Na nákupy totiž podle Prouzy přes léto nechodí tolik lidí jako obvykle. A ruské noční údery na Kyjev nepřežilo 9 lidí, přes 40 jich je zraněných. Oznámila to tamní vojenská zpráva. Podle ní Rusko zaútočilo na Ukrajinu balistickými raketami.
6: Přílet ruských raket a nepilotovaných letounů natočili a zveřejnili na sociálních sítích obyvatelé Kyjeva, pro které to byla další bezesná noc. Ruské střely a drony zasáhly vysokopodlažní obytné domy v několika městských částech a ve městě vypuklo mnoho požárů. V ruinách domů doteď pracují kyjevští záchranáři, takže počet mrtvých a zraněných není ještě konečný. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích informoval o tom, že mezi zraněnými jsou i děti. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Sport.
2: Anglie a Norsko postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale a čeká je v sobotu večer vzájemný souboj. Angličané zvítězili 3-2 na Azteckém stadionu nad domácími Mexičany. Norové porazili 2-1 Brazílii na stadionu v americkém New Jersey.
7: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Jiřího z Poděbrad.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Zprávy z našeho regionu i ze světa skončily 4 minuty po 8 hodině a sváteční dobré ráno pokračuje dál. Nachystali jsme pro vás písničky od Ondřeje Látka a kapely Rangers a to není všechno. V rubrice Co v učebnicích nebylo dnes nahlédneme do tajů oběžných výtahů. Kde všude je najdeme a proč jim říká Pater Noster, to nám prozradí už za chvíli Martin Písařík. A v dalším příspěvku pak uslyšíte o tom, že v karlovarských v řídelních vodách žijí takzvaná infuzní zvířátka. Psali o nich lékaři už před více než 100 lety a píše se o nich i v novém sborníku Klubu přátel Karlových varů. Takže počkejte na podrobnosti a poslouchejte naše vysílání. Přejeme krásné sváteční ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: doma v práci nebo třeba za volantem na cestách ladíte rádio vašeho kraje. No a pokud vás zajímá, jaké bude počasí, pojďte si teď poslechnout plzeňské meteorology.
1: Počasí.
0: 8.18 na hodinách a ve svátečním dobrém ránu vítám meteorologa Ivo Bomana. Hezké ráno vám přeji.
2: Také hezké ráno.
0: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí pro dnešní den?
2: Tak podíváme se na aktuální počasí, máme oblačno, tu a tam dokonce polojasno, teploty od 15 do 18 stupňů. Co se týká dalšího vývoje během dnešního dne, tak té oblačnosti bude spíše více, zataženo nebo oblačno. V průběhu dne se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo slabý občasný déšť, a hlavně to platí pro hory. Večer již budeme mít bezesrážkový. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 18 stupňům a vítr bude vát od západu, mírný od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Tak a ještě vás poprosím o předpověď počasí na ten zítřejší den. Jak bude?
2: Tak v noci zpočátku oblačno, postupně spíše polojasno, no a během zítřejšího dne něco mezi tím, polojasno až oblačno, později odpoledne a večer bude oblačnosti více a večer se od severu může objevit přeháňka nebo občasný déšť. Teploty v noci 17 až 14, přes den 25 až 28 stupňů. Zítřek bude poměrně větrný, západní vítr bude vát rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a v nárazech bude dosahovat i 15 metrů za sekundu.
0: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Ivo Boman. Já vám za to moc děkuji. Přeji hezký sváteční den. Naslyšenou.
2: Hezký den. Naslyšenou.
1: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17.

0: Cestičku si mezi nás našla také zpěvačka Alice Springs a s vámi a pro vás rádio vašeho kraje. Tak co jsou to infuzní zvířátka, jak se jim žije v karlovarských hřídelních vodách a jak o nich bádali vědci už před stovkami let? No tak to je téma, které zaujalo redaktora Josefa Šorfu a o kterém se stejně jako on dočtou zájemci v novém sborníku 32. ročníku historického semináře Karla Nejdla. Vydal ho Klub přátel Karlových varů ve spolupráci s muzeem Karlovy Vary. Úvodní ukázku čte Lukáš Staněk.
1: Pozornost upoutají hlavně zelené, žlutavé nebo někdy i zčernalé povlaky vyskytující se v teplé vodě. Tento slizký materiál je ve skutečnosti tvořen unikátními termofilními sinicovými a řasovými společenstvy, vázanými na termální vody o teplotách od 30 do 70 stupňů Celsia.
2: Píše ve svém příspěvku o prvních svědectvích o infuzních zvířátkách ve hřídelních vodách geolog Filip Košek. Infuzní zvířátka. Odkud se vzalo tohle téměř poetické označení pro jednobuněčné živočichy?
3: Tak se to nazývalo v průběhu 19. století jako infusionen tiven v němčině, infusoria latinsky, což dneska by se dalo přeložit jako nálevnice.
2: Připomněl Filip Košek. Takhle karlovarské nálevníky neboli infuzní zvířátka popsal v 19. století doktor Edvard Hlavaček.
1: Světleji nebo tmavěji zbarvená zelená hmota se nachází zejména v blízkosti vřídla a patří částečně do rostlinné a částečně do živočišné říše, neboť obsahuje řadu takzvaných infuzních zvířátek.
3: Většina těch zvířátek rostlinek patří mezi organismy, které preferují ty vysoké teploty.
4: Já to pořád posuzuju podle sebe, není těch 40 a víc už moc?
3: Těch 40 stupňů, 60, 70 je pro ně tam, kde se mají nejlépe, mají nejnižší konkurenci oproti jiným organismům.
4: Říká Filip Košek, čím se ta zvířátka živí?
3: Tou organickou hmotou, která tam napadá zvenku, zároveň požívají ty odumřelé ostatní. A zároveň oni jsou schopné fotosyntézy, takže si tam vlastně vyrábí základní stavební látky samé.
2: Zatímco někteří lidé popisují infuzní zvířátka jako zelený sliz, Bohuslav Hasištejnský popsal tenhle fenomén v centru lázní poněkud poetičtěji.
5: Pohleď, jak pestře kameny a mramory barví, přes jakékoliv teče, sotva sama barvami iris září právě tolik.
3: Na konci 16. století v jedné z nejstarších knížek o Karlových varech pozoroval někdo zelenou hmotu. Ono to bylo špatně vyhodnoceno, v zásadě oni to tenkrát chápali jako nějaký sínan železa. A teprve až v půlce 18. století o tom někdo něco napsal.
4: Vy o těch živočiších mluvíte tak půvabně jako o zvířátkách, když u téhleté myšlenky zůstanu, jak moc jsou chytrá?
3: Jsou to víceméně jednobuněčné organismy, takže o chytrosti se tu vůbec nedá nic jako říkat.
4: Nicméně nějaká pravidla svého chování mají, už třeba jenom to, že se vyskytují v určitých místech jenom.
3: Velmi hojné jsou v korytě teplé u vzídelní kolonády, jak tam vypouští přebytečnou vzídelní vodu, tak tam má kolem těch 60 stupňů a vytváří to takové pěkné kaskády, zelené, oranžové, červené a podobně.
2: Připomněl Filip Košek. Jeho přednášku o historii pozorování infuzních zvířátek najdou zájemci ve sborníku přednášek k 32. historickému semináři Karla Nejdla. Ten mají třeba v Karlovarském muzeu. Z Karlových varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: filmy, setkání, program od rána do večera. Festival umí pořádně vybít baterky.
1: Dobíte je v relax zóně Karlovarského kraje v parku za Vřídlem.
0: Od 4. do 10. července vás čekají tolky, pohyb, pohoda i gastro od Pinkies a cukrárny Myša.
1: Karlovarský kraj na Kvifu. Vaše oáza klidu uprostřed festivalového dění.
2: Půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Potůčkách na Karlovarsku dokončili studii výstavby nových bytových domů. V blízkosti státní hranice s Německem mají postupně vyrůst celkem 4 objekty. V současné době zástupci radnice zvažují způsob financování. Hlavním cílem projektu je nabídnout nové nájemní bydlení, zejména mladým rodinám. Problémy s parkováním se ani letos pravděpodobně nevyhnou návštěvníkům Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. K zaparkování můžou využít například plochu u dolního nádraží nebo na konci lázeňského města v místě nazvaném Kome nebo u poštovního dvora. Pomoci jim taky může festivalová aplikace. Barokní socha svatého Jana Nepomuckého v Sokolově je po restaurátorském zásahu zpět na svém místě. V ulici Josefa Kajetána Tyla u Mostu Lásky ještě restaurátoři v následujících dnech instalaci dokončí. Hasiči dál dohašují požár rodinného domu v Brně Bystrci. Dva hasiči jsou lehce zraněni, jinak se nikomu nic nestalo. Lidé z okolí už se mohli vrátit do svých domovů. V noci hasiči evakuovali asi 20 lidí, byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Masivní ruské útoky na ukrajinský Kyjev a okolí nepřežilo nejméně 10 lidí. Zraněných je přes 60, informují o tom místní úřady. Šéf kyjevské vojenské zprávy Timur Tkačenko na síti Telegram napsal, že v metropoli nejde o konečné počty. Záchranné akce dál pokračují. Norští fotbalisté jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa. Brazilce porazili 2-1. Soupeřem ve čtvrtfinále jim bude Anglie, která porazila Mexičany 3-2. A dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V obci Lipová části Mítinka na Chebsku je dnes do 18 hodin uzavřená místní silnice 3. třídy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Půl deváté a 2 minuty skončily krátké zprávy s Lenkou Polákovou a po písničkách od Michala Tučného a Michala Davida už budeme v dobrém ránu soutěžit, tak se pomaličku nachystejte a připravte. Nejprve ale připomenu, že na dnešní den 6. července připadá státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. Náboženský myslitel, kazatel a reformátor mistr Jan Hus se narodil v roce 1371 v Husinci u Prachatic, vyučoval na Pražské univerzitě a kritizoval mravní úpadek církve, kritizoval bohaté církevní hodnostáře a nešvary bohatého panstva a tím si získal obdiv široké vrstvy pražské společnosti, od chudých lidí až po královskou společnost. Lidé byli nadšeni, že slyší názory, které oni nahlas vyslovit nesměli. Katolická církev ho však označila za kacíře. Následoval Kosnický koncil, kde byl jako kacíř odsouzen. Jan Hus byl 6. července roku 1415 upálen, když odmítl odvolat své učení. Já.

0: Sváteční pohodu a příjemný poslech přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Naše časomíra ve studiu ukazuje 8.40 a před námi teď pravidelná telefonická soutěž, v níž můžete vyhrát CDčko s písničkami Petra Habky, které naspívali naši přední zpěváci a zpěvačky. Tak chcete-li vyhrát CDčko nazvané Petr Habka 80 let, vytočte telefonní číslo sem k nám do studia 221 55 37 37. Tak pokud máte rádi skladby Petra Habky, pak právě vám je určená dnešní cena. Nabízíme totiž CDčko Petr Habka 80 let, které je záznamem koncertu v Kongresovém centru v Praze. Právě tady hvězdy současného hudebního nebe vzdali poctu geniálnímu skladateli. Se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu vystoupil Vojtěch Dyk, Aneta Langerová, Štěpán Kozub, Michal Kocáb a další a další. Já i tady ještě jednou připomínám, že právě teď vytáčíte telefonní číslo do soutěže 221 55 37 37. Tak, telefonní linka už je obsazená. Kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno, tady Jaroslav ze Stráže.
0: Zdravím vás do Stráže, pane Jaroslave. Tak, český herec, scénárista, zpěvák, textař a moderátor Jiří Macháček slaví právě dnes své kulaté 60. narozeniny. Známe ho, připomenu, z filmů například Samotáři, Horem pádem, Medvídek, Nestyda, Ženy v pokušení a z dalších filmů. No a kromě herectví vystupuje také v hudební skupině. A my se vás ptáme, ve které hudební skupině působí jako zpěvák a textař? Jak se jmenuje ta skupina?
1: No to bude to letadlo. MiG 21.
0: Je to tak? Přesně tak. Máte pravdu, pane Jaroslave, Jiří Macháček, dnešní narozeninový oslavenec, působí skutečně v hudební skupině MiG 21, která vznikla v roce 1998 a která má i na letošek diář plný koncertů a vystoupení na známých festivalech a jak jsem se dívala, tak i například v Karlových Varech zahraje na podzim 30. října v Lidovém domě. Takže velká gratulace ode mě, vyhráváte CDčko, pane Jaroslave, a užijte Dejte si dnešní sváteční den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pohodu a příjemný poslech přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 8:45 a dnes nás čeká velká oblačnost s občasnými srážkami. Bude zataženo až oblačno, v průběhu dne se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo slabý občasný déšť, zejména tedy na horách, a večer pak budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 15 stupňů. Vanemírný západní vítr do 6 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž ta je mírná na prvním stupni.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
2: Kde kdo

V hudebním proudu Českého rozhlasu Karlovy Vary nemohla chybět ani Věra Martinová se svou pěknou písničkou, ale už se k nám přibližuje 9. hodina. Bude tu za 9 minut a spolu s ní první dopolední zprávy z našeho regionu i ze světa, které pro vás připravuje Lenka Poláková. No a zanedlouho nabídneme také první z dnešních rozhovorů s našimi festivalovými hosty. Už po 10. hodině vám v dopoledním vysílání nabídneme rozhovor s herečkou Alenou Mihulovou, s níž si budeme povídat nejen o její divadelní a herecké práci, tak si na to počkejte po 10. hodině. A odpoledne budeme mít pro vás dalšího hosta a tím bude historicky nejmladší držitelka Českého lva za hlavní roli ve filmu Zbormistr Kateřina Falbrová. Tak tento film natáčela v době, kdy jí bylo pouhých 13 let a i když jí diváci mají zafixovanou především jako křehkou oběť, v novém seriálu České televize Kamarád ukáže zcela jinou tvář. A nejen o tom bude rozhovor s dalším festivalovým hostem, který uslyšíte tedy po 15. hodině. Tak nás poslouchejte dál, přeji i nadále hezký a ničím nerušený poslech.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: První diváci viděli na Karlovarském festivalu nový film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli. V Krušnohorských Potůčkách připravují výstavbu bytových domů. Lidé dnes můžou zdarma navštívit Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Má den otevřených dveří a bude zataženo až oblačno, místy přeháňky, teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Karlových Varech měl večer premiéru film Pramen. Hlavní roli v něm hraje Aňa Geislerová, stvárnila lékařku, která se podílí na sterilizacích romských žen v někdejším Československu. Divákům na filmovém festivalu ho představil režisér Ivan Ostrochovský.
2: Snažili jsme se urobiť film taký, že náš mozog bohužel funguje tak, že svet rozděluje na my a oni. My chceme urobiť film, kde sa my budeme chvíľu cítiť ako oni. A keď presvedčíme svoj jedno človeka, aby opustil svoje stereotypy, budeme šťastní.
1: Do kinodistribuce půjde film Pramen ve druhé polovině července. V Potůčkách na Karlovarsku dokončili studii výstavby nových bytových domů. V blízkosti státní hranice s Německem mají postupně vyrůst celkem 4 objekty. V současné době zástupci radnice zvažují způsob financování. Hlavním cílem projektu je nabídnout nové nájemní bydlení, zejména mladým rodinám, říká nezávislý starosta Vlastimil Ondra.
3: Jsme v tomhle případě malinko opatrní, chceme nejdříve postavit 2 domy z 20 byty a uvidíme, jak se osvědčí, jestli bude zájem a jestli se nám podaří je obsadit a potom bychom se případně dali do další etapy. Pokud vše klapne, tak příštím roce bychom možná mohli teoreticky začít se samotnou výstavbou.
1: Lichtenštejnský palác na pražské Kampě se dnes otevírá veřejnosti. Je to už po čtvrté v letošním roce. Informoval o tom tiskový odbor úřadu vlády, který má historickou budovu ve správě. Palác bude otevřený od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma a není nutná předchozí rezervace.
4: Během komentovaných prohlídek si lidé můžou prohlédnout reprezentační prostory využívané při státních návštěvách a diplomatických jednáních, včetně zlatého a hnědého sálu. Lichtenštejnský palác slouží i k ubytování významných návštěv, jako byla třeba britská královna Alžběta II. Nebo španělský král Juan Carlos. Součástí návštěvnické trasy je výstava s názvem Dary premiérům. Lidé tady uvidí víc než 130 originálních dárků, které čeští premiéři získali od představitelů přibližně 30 zemí světa. Další možnost vidět interiéry paláce bude 17. listopadu. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: V Tehránu začal smuteční průvod, který je součástí pohřbu iránského bývalého duchovního vůdce Alího Chameneího. Jeho rakev, zahalená do iránské vlajky spolu s rakvemi jeho příbuzných, se ulicemi hlavního iránského města přepraví na mezinárodní letiště Mehrabad. Tělo letecky přepraví do Iráku na další ceremonie, pak ho vrátí zpátky do Iránu. Chameneího pohřbí ve městě Mašhad, kde se narodil. Duchovní vůdce zemřel při leteckém útoku z února, kdy Izrael a Spojené státy začaly válku proti Iránu. Sport. Mexičan Del Toro ovládl druhou etapu cyklistické Tour de France. Vyhrál před obhájcem celkového vítězství Slovincem Pogačarem. Ten tak ztrácí na lídra průběžného pořadí Dana Vingegaarda 6 sekund. Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na D6 se na 139. kilometru o obce Tisová na Sokolovsku ve směru na Karlovy Vary havarovalo osobní vozidlo.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čerstvé zprávy z našeho regionu i ze světa skončily 4 minuty po 9. hodině a ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary se přehouplo v dopolední program. A v tom na vás čekají písničky od skupiny No Name a Jiřího Korna. A pokud nemáte na dnešek ještě žádné plány, tak si počkejte na naše tipy a rady, jak si užít dnešní sváteční den. No a aby bylo i dnes veselo, tak přidáme také rubriku Úsměv prosím ve společnosti dvojice Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Tak ať se máte s námi dobře, pěkné dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Jitka Brošková.

0: písnička pro váš pohodový sváteční den, díky němuž si většina z vás prodloužila víkend. No a teď bude mít ještě navíc kratší pracovní týden. No ale ještě nepředbíhejme, máme pro vás dnešní pozvánky za kulturou našeho regionu.
1: Tipy pro volný čas.
0: Jízdy důlním vláčkem Kateřina v rezervaci SOS si mohou užít děti i dospělí v čase od 10 do 17 hodin. Vláčky dřív vozily jíl, teď slouží jako turistická atrakce. Dětské prázdninové prohlídky nabízí na zámku Kinžvart. V časech od 11.10 a od 15.10 si děti jako princezny a princové projdou buď s čarodějnicí Agátou během 30 minut zámecké interiéry, anebo se zahradnicí Marcelou navštíví zámecké zahradnictví a oranžérii. Zámek Valeč si dnes můžou zájemci projít od 14 hodin při sváteční prohlídce s kastelánem. Zavede je nejen do reprezentativních prostor zámku, kostela a zahrad, ale také do míst, která běžně zůstávají veřejnosti skryta. Na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika aneb putování po stopách rodu je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, v Karlových Varech a v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu na Staré radnici nebo v Letohrádku v Zámeckém parku jsou připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy dvě písmena, která dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku. V Karlových Varech pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V Kviv TV parku u Termálu začne od 11 hodin pořad Momenty filmového festivalu s Miroslavem Horníčkem, který byl součástí unikátní série krátkých filmových reportáží z 60. let. A odpoledne pak pobaví pořad Comedy Life s Richardem Nedvědem. Dům České televize na Divadelním náměstí nabídne od 15 hodin setkání s lidmi okolo filmu Pramen, tedy například s režisérem Ivanem Ostrochovským a herečkami Aňou Geislerovou a Simonou Boleďovičovou. A na letní scéně pod Chebským mostem zahraje od 20 hodin kapela Fish Flash Field and Henry Dollar, která zavede posluchače stylově od rock'n'rollu k psychedelii a zpět.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Tak snad se vám i dnes hezky poslouchá. Také Tomáš Klus se zapsal do našeho svátečního proudu pohodové muziky. A ještě než si poslechneme rubriku Úsměv prosím, tak prozradím, kam se za malou chviličku v dobrém dopoledni podíváme. Zámecké lázně v centru Karlových Varů jsou už 6 let pro veřejnost uzavřené, ale teď se na pár dní znovu otevírají, a to díky Mezinárodnímu filmovému festivalu. Uvnitř vznikl nový klub Báden. Na dně bývalého bazénu je taneční parket a v odpočívárně lázní restaurace. No a my vás tam za chvíli vezmeme, za chvíli vás tam vezme náš reportér, tak si na to počkejte a poslouchejte nás dál.
2: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Ta 50 se mi nelíbí.
4: No tak já taky radši vidím 100.
3: No to to totiž vypadá, jako by tady někdo slavil Abrahamoviny, že jo?
4: To je ošklivá představa.
3: No tak co pak vy už to máte za sebou, že? Ale já se k tomu pomalu blížím.
4: Že jsem tak smělej z který strany?
3: Nechte si to.
4: Ne, promiňte. Uklidněte se, kolegyně, no. Ta 50 znamená jenom to, že dneska se tu odbývá 50. televariety.
3: To je.
4: Ale to je, co?
3: Co?
4: No,
3: jako
4: že to,
3: 50.
4: No, že to je hodně,
3: co?
4: Ne?
3: Hodně.
4: A představte si, že těch 49 televariete vidělo zhruba 300 milionů diváků.
3: Hrnajs, to jsme se nějak rozrostli, co? Že vy to počítáte i se Slovenskem.
4: A já to vůbec nepočítám. To je spočítaný, to je statisticky zjištěný a vyzkoumaný, protože televize na to má zvláštní takový zkoumací oddělení.
3: Uh-huh.
4: Tam dokonce přesně vědí, jak se který program líbil.
3: Ono tak to ví i naše mlíkařka.
4: Jo, ale ta to nemá vědecky podložený.
3: To ne, ta ví jenom to, co jí řeknou lidi.
4: A to je strašně klamný, kolegyně, víte? Vy tomu nebudete věřit, ale já se teprve z výsledků toho vědeckého odborného průzkumu dovídám, jak jsem byl u televize spokojený.
3: A to já se zase dovídám z novin.
4: Jak?
3: Ovšem musíte číst vždycky jenom jedny.
4: Mm-hmm. A proč?
3: Aby vás to nemátlo, totiž co jedny noviny pochválí, to druhý strhají, víte?
4: A to je dobře, to je dobře. Aspoň se v něčem liší.
3: Ale řeknu vám stejně mi... Stejně mi to nejde do hlavy.
4: Co?
3: 50. televariete a nic.
4: No. To nic, podívejte, plný divadlo.
3: No tady. Ne, no tak žádná sláva, žádný projevy, ani ohňostroj tu
4: takhle,
3: není.
4: No takhle, no jo.
3: No.
4: Ale to všechno bude.
3: Bude?
4: To je slíbený, na jo, tuty, na beton, tak. Je to slíbený. Ovšem až při 200.
3: Ano, tak to nevadí, že jo. Aspoň se máme na co těšit, no.
4: To je pravda. Nakonec... Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším
3: já
4: rád.
3: Taky.
4: A dlouho vydržím se těšit. Hmm. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
3: No jo, no tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
4: Pardon, trafikant jste říkala.
3: Jo, trafikanta, aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi, starorůžový obklady,
4: já to vidím,
3: aerodynamický umyvadlo a nad ním 3 nablejskaný kohoutky.
4: Tak to 3.
3: No tak, horká voda, studená voda a vlažná voda. No, já povídám, pane jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Broučci.
7: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
8: Budu.
6: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
7: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
6: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Dopolední program Českého rozhlasu Karlovy Vary vyplňuje písnička za písničkou a každá z nich má za úkol, aby vám zpříjemnila dnešní den. Tak snad se vám i dnes pěkně poslouchá. Dívám se na hodiny, je 9:30. No a kam vás právě teď pozveme? Zámecké lázně v centru Karlových Varů jsou od covidové pandemie zavřené. Během mezinárodního filmového festivalu se ale lidé můžou podívat dovnitř. Schátralé lázeňské zařízení se totiž dočasně proměnilo na festivalový klub Baden. No a já teď zdravím do zámeckých lázní našeho reportéra Václava Malého. Václave, hezké dopoledne přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak zámecké lázně byly pro veřejnost prakticky 6 let uzavřené. Tak řekni nám, jak to uvnitř dnes vypadá a co tam můžou festivaloví návštěvníci vidět?
1: Já stojím na terase zámeckých lázní a přede mnou je první věc, kterou vidí nejen návštěvníci klubu, ale všichni festivaloví hosté. Je to asi 4 metry vysoká světelná instalace ve tvaru diamantu, která v noci září do okolí. Zámecké lázně jsou rozdělené na dvě části. V jedné té menší je odpočinková místnost, kde nabízejí masáže a drobné wellness procedury. V části, kde býval bazén, tak je oddělený vstup po modrém koberci a přes den tu je kavárna s restaurací a večer hudební klub. Právě možnost projít si budovu, která byla 6 let zavřená, je pro mnoho návštěvníků stejně velkým lákadlem jako samotný festivalový program.
0: Tak zní to zajímavě, jaký připravili organizátoři v klubu program?
1: Přes den funguje klub Baden hlavně jako místo k odpočinku. Mezi filmovými projekcemi si lidé mohou dát kávu, lehké občerstvení nebo nealkoholický charitativní koktejl, jehož výtěžek podpoří festivalovou neziskovou organizaci. Večer se prostor mění na hudební klub, vystoupí tu například Nobody Listen and Friends, Vladimír 158, Bratři nebo Akira and Friends. Organizátoři tím navazují na tradici festivalových klubů v netradičních prostorách. V minulosti to využil například klub Airport v bývalé budově spořitelny, koncerty se před rekonstrukcí konaly také v Císařských lázních a festival využíval i ghettovou vyhlídku nebo bývalou budovu slévárny minerálních vod.
0: Tak festival ale přeci jenom jednou skončí. Víš, co bude se zámeckými lázněmi dál a kdyby se do nich mohli vrátit první lázeňští hosté?
1: Po skončení festivalu se budova znovu uzavře. Karlovy Vary ale chtějí zámecké lázně vrátit jejich původnímu účelu. Město připravuje projekt rekonstrukce střechy a zároveň chce vypsat výběrové řízení na nového nájemce. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka z hnutí Karlovaráci by se to mohlo podařit ještě letos a pokud vše půjde podle plánu, mohly by se lázeňské služby do objektu vrátit v průběhu příštího roku.
0: Říká náš reportér Václav Malý z festivalového klubu Baden v zámeckých lázních. Tak Václave, děkujeme za informace. Pěkný den, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a já připomenu, abyste si nenechali ujít v 9 hodin a 45 minut, tedy ve 9:45, pořad Zámecké léto, příběhy zámků a jejich majitelů, včetně soutěže o cestovatelský balíček a s postupem do slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro 2 osoby. Dodám, že průvodcem pořadu je František Kinský, moderátorem soutěže Pavel Kudrna. No a pokud vás zajímá víc, tak vše podstatné o pořadu a soutěži se můžete dozvědět na webu zámeckéléto.cz. Tak buďte i nadále s námi. Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: dnes vám nabídneme další díl zámeckého léta. A nejenom, že vás v našem denním seriálu zveme na naše památky, ale navíc s námi můžete i soutěžit. No a protože je pondělí, tak připomenu, že denně hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je takový náš zámecký cestovatelský balíček. No a v pátek losujeme z denních výherců jednoho, který si pak může užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Najdete ho v Kostelci nad Orlicí. Teď v sobotu v čase výletů jsme vám ho také představili. Vždycky říkáme, soutěžíme každý všední den, tak pravda, dnešek je výjimkou a František Kinský je rovněž nachystán, aby vás pozval na další z našich zámků, kam to bude.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
5: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
5: Jdeme po schodech nahoru
3: do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
5: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
5: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
5: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
5: Na stropě je velká
4: vrska. Ta se naštěstí dochovala.
5: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pettingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
5: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Rabštejn nad Střelou, tak tam jsem taky nebyl. Ne, teď si z toho dělám legraci, parafrázuji film, ale je to dobrý tip docela a pokud skutečně přijmete pozvání, tak si to rozhodně užijete. Tak teď sundejte zámecké pantofle, ty krásné klouzací, protože teď budeme soutěžit. Vy už znáte naše číslo, doufám 731 800 900. Jdeme na to hned po písničce.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Hvězda supernova Marie Rotrova, tak kdo bude teď hvězdou v našem vysílání, kdo bude soutěžit, kdo bude vědět a kdo bude vyhrávat, tak doufám, že se to povede. Vím, kdo byl třetí v pořadí volající, paní Marie z Brčkova. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den, vesnice se jmenuje Olovnice, upřesním, Brčkov je naše ulice.
0: Tak počkejte, Brčkov je ulice, vy jste mi říkala Brčkov, ano. Tak já si píšu Olovnice.
1: Ano.
0: Olovnice, dobře, to, takže to poopravím. Dobrá. Víte co, paní Marie, to znělo tak jako zámecky, Marie z Brčkova, jo, jako to když řeknu.
1: Tak to zní. Tak to zní. Mám hodně daleko.
0: A jinak, jaký je zámek tak nejblíž k vám, k tomu Brčkovu?
1: No, Nelahozevec. Tím sousedíme, vedle jsou Veltrusy, máme to tady blizoučko.
0: Tak to je paráda. Cílu hodně. Tak pojďme, dáme se do soutěže, jestli souhlasíte. Ano. Otázka zní, za jakou částku odkoupil zámek v Rabštejně nad Střelou Karel IV. Od rodu Pluhu? Za A 3000 kop českých grošů, za B za 5000 kop českých grošů, anebo za C za 10000 kop českých grošů?
1: No, pokud jsem dobře poslouchala, byly to 3000.
0: Byly to 3000, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Já jsem zadal do umělé inteligence, kolik by to bylo na dnešní peníze, na dnešní koruny no. České a musím říct, že ona mi nabídla, že to je složité, že kdyby se vzalo tohle, ale vyšlo mi asi 90 milionů. Nevím, jak by to přepočítali odborníci, takže slušná částka na dnešní, no, na dnešní měnu. Tak paní Marie, zdravíme do Olovnice, mějte se moc krásně.
1: Já mám velikou radost, v Rabštejně jsem před lety byla, je to krásné městečko, hodně ráda navštěvuju hrady a zámky, takže mám obrovskou radost, že jsem se dovolala.
0: Já mám radost, že máte radost. Další radost uděláme zase zítra v 9.45 v našem zámeckém létě. To se podíváme na zámek Březnice a Pavel Kudrna vám přeje hezký svátek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na Karlovarském festivalu dnes uvedou nový projekt vítězů křišťálového globu. Na jelením skoku v Karlových Varech jsou na začátku sezóny otevřené vyhlídkové altány i terasy. Leo Express a České dráhy spustily nové zahraniční linky. A dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Karlovarský festival dnes v soutěžní sekci Proxima uvede nový slovensko-český film Milovník, ne bojovník, režisérky Martiny Buchilové. V nesoutěžní sekci zvláštní uvedení představí dva očekávané tuzemské projekty, debut Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky s názvem Bojovník a dokument o Báře Basikové. Projekce hlavní soutěže pokračují bulharským snímkem Bílé noci, černý prachy. Jak uvedl umělecký ředitel festivalu Karel Och, tvůrci v něm portrétují realitu současného Bulharska, nešvary neustále probíhající transformace postkomunistické země a zmařených nadějí jedné generace. Historická výletní kavárna Jelení skok nad Karlovými Vary letos bude otevřená v provizorním provozu. Návštěvníkům nabídne služby mobilního stánku s občerstvením a sociálním zázemím. Po několika letech budou bez omezení otevřené i blízké vyhlídkové terasy, pokračuje nájemce areálu David Oleksík.
2: Budou otevřeny spodní i vrchní terasa s tím, že tu budeme s futrakem, s tím, že sortiment se bude během léta rozšiřovat. Během festivalu se bude otevírací doba lišit podle návštěvnosti, aby si lidi mohli užít atmosféru festivalu i právě tohoto krásného místa s výhledem.
0: Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy zase do dánské Kodaně.
3: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
4: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
3: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
5: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
3: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Čínská armáda v Tichém oceánu z ponorky zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Informuje o tom agentura Nová Čína s tím, že šlo o rutinní součást každoročního vojenského cvičení. Australská ministryně zahraničí Penny Wongová uvedla, že Čína Canberru o plánované zkoušce informovala. Situace nicméně označila za destabilizační. Taky japonská vláda řekla, že informace o testu obdržela a vyzvala Peking, aby svůj záměr přehodnotil.
1: Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve třech setech a na Wimbledonu je ve čtvrtfinále. V něm nastoupí proti Japonce Osakové, která vyřadila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. O čtvrtfinále londýnského Grand Slamu odpoledne zabojují další tři čeští singlisté. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Maria Bousková.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 na 139. kilometru u obce Tisová na Sokolovsku ve směru na Karlovy Vary bourala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemné sváteční dopoledne přejeme v naší společnosti. Máme skoro 5 minut po 10. hodině a pokud jste si nás naladili právě teď, tak připomenu, že s vámi je rádio vašeho kraje, které vám přináší spoustu informací a zpráv, především tedy z našeho regionu, a v současnosti také zprostředkovává současné festivalové dění. No, snad vám to neuniklo, že jednou z prvních hereček, která se prošla po novém a delším červeném koberci u hotelu Thermal na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, byla herečka Alena Mihulová. Jen letos má za sebou už 2 divadelní premiéry, dotočila minisérii Eternit, chystá se na natáčení snímku Lady Dermacol a na podzim bude mít premiéru film Houpačky, kde si zahrála jednu z vedlejších rolí. No a nejen o její divadelní a herecké práci bude rozhovor, který uslyšíte už za malou chvíli. S Alenou Mihulovou si bude povídat moderátor Radim Jehlík. Tak ať vám to neuteče, hned po písničkách od Lucie Vondráčkové a Pavla Didoviče. Hezký poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Brošková.

0: Hezký den, v Karlových Varech probíhá 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu a proto vám ve vysílání nabízíme hosty této filmové přehlídky. Dnes pozvání k mikrofonu přijala dáma, která se na začátku festivalu jako jedna z prvních prošla se svou dcerou po novém červeném koberci u hotelu Termál. Nicméně Karlovarský filmový festival navštěvuje poměrně pravidelně a letos tu má i pracovní povinnosti díky novému snímu Houpačky, o kterém si mimo jiné budeme povídat. Ve studiu vítám herečku Alenu Mihulovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak jste si užila procházku po novém delším červeném koberci?
1: No, byla jsem trošku ve zmatku. Zjistila jsem hned v úvodu, že myslela jsem si, že jsem na tom správném místě, takže naštěstí tam byla nějaká asistentka, takže říká, tady je značka. A já, jakoby nic, jsem mávala dál a dostala jsem se na značku a myslela jsem si, že to mám za sebou teda, že to je ta značka. A udělala jsem dva kroky, byla, tady je další značka. No, ale to byla jenom jako drobná změna a pak už to vlastně bylo jako vždycky.
0: Říkáte, jako vždycky vyjezdíte na filmový festival pravidelně? Každý rok zavítáte do Karlových Varů?
1: No, není to úplně každý rok, ale téměř.
0: A mimo filmový festival navštívíte Karlovy Vary, ať už s divadlem nebo soukromně?
1: Upřímně soukromně ne. A s divadlem jo. S divadlem jsme měli to štěstí, že v tomhle vašem nádherném divadle jsme měli šanci si zahrát krásný divadlo.
0: Děkujeme. Vy máte vůbec rok 2026 víc pracovní z důvodu premiér, ke kterým se ještě dostaneme divadelních. Máte to radši, když je ten pracovní diář nabitější?
1: No, já bych ideálně mám takovou povahu, že bych byla ráda, kdyby to tak jako přicházelo průběžně, ale jak už mi jednou řekl a čím dál víc zjišťuju, že měl pravdu Standa Zindulka, herec buď leží nebo běží. Takže skutečně to tak je. To je vlna, to už kolikrát máte pocit, no já už to snad ani nebudu dělat, žádná práce nepřichází a pak nevíte, kam dřív skočit.
0: Máte za sebou dvě premiéry na divadle během 3 měsíců, na začátku roku, jestli se nepletu. Opona nahoru měla premiéru v lednu v divadle Kalich.
1: Ano, dobré informace máte.
0: Ale prý se vám do toho nechtělo, takže možná to byla premiéra skoro bez Aleny Mihulové.
1: No, nebyla, naštěstí nebyla, protože to byl dobrý tak, že jsem to přijala, to jsem moc ráda. Ale mně se do toho nechtělo jako proto, že to je hra pro 5 ženských, že to je jenom ženský kolektiv, že tam není jedinej chlap. Tak já si myslím, že v životě prostě jsou potřeba ti chlapi a ženský dohromady, takže i na tom jevišti to mám radši takhle. A taky 5 ženských jako 6 týdnů každý den na zkouškách a pak na představeních a zájezdech pořád dohromady, tak to není úplně jako značka ideál většinou. Jako vždycky může k nějakým konfliktům a k nějakým třenicím jako dojít. A mezi herečkama emotivníma, jako myslím, že je to ještě horší, takže spíš jsem měla jako takovou starost, jak spolu budeme vycházet, jak to budu zvládat, ten babinec. No a příjemným překvapením teda bylo, že ty holky jsou všechny báječný.
0: Zmínili jsme, že se vám do toho nechtělo. Často se vám stává, že se vám do něčeho nechce a pak se třeba necháte přemluvit nebo vás někdo přesvědčí?
1: No, musí tam být nějaký důvody k tomu.
0: A aby toho nebylo málo, když jsme u těch premiér, tak v březnu měla premiéru hra Nejsem cvok s Radkem Holubem a vámi.
1: Ano, ano.
0: Roli. Vy jste se s Radkem sešli po letech, vy jste se od filmu Kráva skoro nepotkali.
1: My jsme se téměř ani nepotkávali, ale rozhodně jsme spolu nepracovali ani v divadle, ani film nic, nikde v televizi nic jsme spolu nedělali, ale já jsem si ho moc zamilovala už na tom filmu Kráva. Vlastně, když jsem věděla, že on tam má hrát vlastně tu hlavní roli toho cvoka v úvodovkách, tak jsem si říkala, to nabídku prostě taky nemůžeš. To potom si toužila, jako si s ním zahrát. Takže já tam hraju jeho terapeutku.
0: Stává se vám často, že se sejdou takhle 2-3 premiéry v relativně krátkém časovém úseku?
1: Vůbec se mě to nestává a jsem ráda, že se mi to nestává. Jsou herečky, které jako chtějí vlastně jít z jedné role do druhé, tak to ne, to nemám.
0: Jak se učí texty během 2 měsíců, když máte premiéru, her?
1: Oni se učí jinak, jiným způsobem vlastně ty texty.
0: No právě.
1: V divadle jinak texty pro film a jinak texty do seriálu. Skutečně jako to chce jiné metody. A ty texty právě na tom jevišti mají ale tu výhodu, že vlastně vy se je učíte společně s tím partnerem. Takže vy víte, kde zhruba stojí v tom aranžmá, když říkáte třeba určitě ty věty. Nebo co berete do ruky, jaký máte rekvizity, odkud vy přicházíte. A tyhle všechny věci pomáhají tomu zapamatování si, takže dokonce i když vám vypadne text, tak ten herec, ten kolega vám přejde na tu stranu, kde má stát a ono, ten mozek si s ním umí poradit.
0: Herečka Alena Mihulová je naším hostem.

0: Naším dnešním festivalovým hostem je herečka Alena Mihulová. Protože jsme na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, tak povídáme si logicky o vaší herecké práci. A vy jste tady v našich největších lázních mimo jiné proto, abyste zpropagovala chystaný nový film Houpačky.
1: Ano, to tak.
0: Tak asi dneska jsem možná 15. v pořadí, kdo se zeptá, o čem Houpačky jsou. Tak se omlouvám za tu otázku.
1: To, že jste 15. v pořadí, by vůbec nevadilo, ale on neměl ještě oficiální premiéru, takže bych vlastně nerada cokoliv prozrazovala. To jsme se snažili neudělat teď v České televizi, takže bych to tady nerada jako všechno práskla. Ale můžu říct snad jedinou věc, která něčemu nebrání, že jedna z věcí, teda proč jsem v tom filmu já, je ta, že v něm hraje Zuzka Kronerová, že ho točí Bohdan Sláma, že jsem nikdy v životě nepotkala Jirku Lábuse na žádný akci a nikde naživo, takže jsem ho osobně neznala a měla jsem tu šanci ho poznat při práci, takže to mě lákalo. A taky to, že od domácí péče my jsme se se Zuzkou Kronerovou vlastně viděli až na filmu, nebo pracovali spolu, vídáme se často, my jsme kamarádky, se milujeme, ale měli jsme šanci spolu zase filmovat a bylo to u Bohdana Slámy ve filmu Bába z ledu, kde já jsem měla za manžela Pavla Novýho a Zuzka mi ho přebrala, byla jeho milenkou. No a tady jsem měla šanci to vrátit, protože Jirka Lábus je její manžel a já jeho přeberu a jsem jeho milenkou. Tak to mně přišlo takový jako vtipný a říkala jsem si, tak jo, tak si to dáme se Zuzkou v opačným gardu.
0: Herci často zmiňují režiséra Bohdana Slámu. Jaká je ta spolupráce s ním? Dává hercům prostor nebo je v něčem jiný?
1: Dává hercům prostor, ale já teda bohužel doufám, a to bych teda skutečně ráda, málo kdy se mi stane, abych takhle mohla někoho jmenovat. S tím Bohdanem bych moc ráda pracovala do budoucna, ale vlastně na nějaké jako větší ploše, protože já jsem ho neměla šanci zažít, když je to jakoby průběžná role, která má nějaký vývoj. A myslím, že to s těma hercema umí a že bych to ráda zažila prostě, tu takovou spolupráci, kdy už to připravujete a teď to tak jako vypipláváte, je to taková titěrná, ale krásná práce, kdy si všechno o tom říkáte, kdy zůstávají ve vzduchu jako jen slova a slova nevyřčený a takový půlvěty, náznaky. Rozumíte mi, je to, to se těžko popisuje, taková jako atmosféra, že to jako vnímáte celou svou bytostí a pak přijdete na ten plac a už to všechno v sobě máte a znáte i ty mantinely, ty figury, takže vy se v ní přesně můžete pohybovat, vy už nemusíte hrát, vy už s tou rolí dohromady, jako s tou postavou můžete žít. Jenom. Takže to je, jako kdybyste to v tu chvíli prožíval. A já myslím, že toho je ten Bohdan schopen takhle herce vést. A kromě toho mi připadá jako krásný člověk, takže je vlastně hezký s ním jenom strávit čas.
0: Často se, nebo v téměř 100% případů se asi herec rozhoduje pro nějaký film, seriál a podobně na základě scénáře, ale je tam ještě i to B u vás třeba, režisér právě, jak říkáte, kolegové, které jste dlouho neviděla a podobně. Zvažujete to?
1: V podstatě jste to řekl za mě.
0: Jo?
1: Je to přesně to, co zvažuju a proč vezmu třeba někde i menší roli, jako u toho Bohdana. Samozřejmě, že je to tohle, co jsme teď řekli. A pak je tam ještě téma. Někdy to udělám jako proto, že to není jako úplně super part pro mě, ale protože mě zajímá to téma a jsem ráda, že někdo o tomhle tom točí a ten Bohdan to dělá. A jak v Bábě z ledu, tak tady vlastně se zabývá tématama jako starších lidí. Vlastně toho moc není. Není moc filmů, který by jako točili o tomhle tom. A tenhle ten film, ty Houpačky o přátelství ženských v tomhle věku, kdy se vlastně v tomhle věku seznámí a stanou se z nich takový kamarádky, jo. Že o tom, že v každém věku a každý den je třeba žít život naplno, jako rvát se prostě o ten život se sebou, nemyslím, že s někým, jako dopřát si to, udělat to, žít ho teď a tady, jako jo.
0: Chtěl jsem se vlastně zeptat, jestli existují filmy, které vypráví o přátelství žen v tom vyšším věku v té české kinematografii. Vlastně jste mi odpověděla, že toho materiálu zase tolik není.
1: Nevím o tom, no.
0: Máte pravdu asi. Taky jste řekla, že jste se s Jiřím Lábusem vlastně nikdy pracovně nesetkali. Bylo to poprvé. Je opravdu tenhle herec taková neřízená střela, jako si to myslíme my diváci?
1: Mně se takový nezdál. Ne, mně se takový nezdál, protože jsem ho jako viděla v normální situaci, kdy čekáte, až přijdete na řadu, kdy se ten záběr musí znovu a znovu natočit. Jsme lidi, no prostě úplně normální. Ale je fakt, že nás stihl jako pobavit. Já jsem se bavila dobře, jako i v mezidobí, když tak jenom řekl vtípek nebo nějakou historku, tak jsem se stejně bavila. Ale bavilo mě právě i to, že jsem ho viděla ve chvílích odpočinku nebo prostě kdy jenom normálně jsme si povídali chvíli, tak takhle.
0: To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je herečka Alena Mihulová.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Ještě chvíli si budu povídat s herečkou Alenou Mihulovou, která prý nemá ráda jméno Alena, ale spíš Alenka. Nebo Mihulka jí přátelé taky říkají.
1: Jo, jo, jo, ale já dokonce myslím, že to jméno Alena je hezký. Jmenovala se tak moje maminka a to znám horší jména, jak bych se mohla jmenovat. Ale spíš je to tak, že asi tím, že jsem drobná, tak mě od jakživa říkali častěji Alenko. A většinou mi řekli Aleno, jenom když jsem něco provedla. Takže já vždycky tak zbystřím, jako co jsem udělala špatně, jo, když mi někdo řekne Aleno. No tak ale v mým věku jako, už jako nemůžu mít moc požadavky na to, aby mi někdo říkal Alenko. Stejně to, ano, ale v podstatě to často lidi stejně dělají, takže se stejně vždycky leknu, když někdo řekne. Ale hlavně je to proto, že učitelky třeba si sjednávali klid ve třídě, tak řekl, ale no tak už dost. A ono to ale, no tak už dost, jo, kdyby se to oddělilo. Ale když to spojí člověk dohromady, tak já jsem vždycky stuhla, co jako, teď nic vlastně ani nedělám. No, nebo ono se taky někdy dělo to, že jo, že jsem rušila, že jo, samozřejmě, takže jsem se cítila vina oprávněně.
0: Já si nemůžu pomoct a trochu se omlouvám, ale pro mě navždy budete Maruška z filmu Sestřičky. Mm-hmm. Vybíráte si ty role dneska jinak než před 20, 30 a v tomhle případě skoro 40 lety, nebo kolik to je?
1: No tak tam jsem si tu roli vůbec nevybírala. Naštěstí ji vybral ten Kachyňa, miláček, že prostě si potřeboval jenom vybrat tu správnou holku a furt ji nenacházel, takže vyhlásil konkurs. Já jsem tam naprosto drze šla a ten konkurs jsem vyhrála. Byla jsem prostě přesnej typ taky, který na to potřeboval a stačil mu nějaký spontánní talent prostě mladý holky a to, že zahraju to, co tam potřebuje, abych zahrála. Takže to nebyl žádný výběr. Jsem ráda, že si vybral on mě, protože tím se odstartovalo lecos a vlastně mám pocit, že snad ta naše holka se měla narodit a proto se muselo všechno tohle stát a museli jsme se tady už seznámit a tak. Ale já si pamatuju, jak jediný zdůvodnění moje, když jsem si říkala na tom konkurzu a potom na kamerových zkouškách, protože už jsme tam byli dvě poslední adeptky, já jsem říkala, no tak to jako musím vyhrát já, tohle, já jsem tady úplně, jsem lepší, jako to určitě vyhraju, teď já tu roli musím dostat už jenom, já tu roli dostanu zkrátka. A můj důvod, proč já tu roli dostanu, si pamatuju zpětně, v hlavě byl, já přece tu roli chci nejvíc. Z tohohle důvodu jsem si myslela, že ji dostanu.
0: Co teď připravujete? Točí se Lady Dermacol?
1: Já jsem teď dotočila minisérii právě s Honzou Hřebejkem a v létě teď budu točit Lady Dermacol.
0: Ta minisérie to je Eternit, tuším?
1: Ano, ano, ano. A jsem právě moc ráda, že jsem se tam seznámila s Marikou Šoposkou, protože kromě toho, že teda se mi moc líbila jako ženská, jako člověk, jako herečka. Líbil se mi ten její projev herecký, jako autentický, přirozený. Měla jsem takový pocit, že nepředvadí. Podívejte se, jak umím hrát, ale prostě hrála. A dobře. A protože teď budeme spolu hrát v Lady Dermacol, Marika hraje Lady Dermacol a my s Michalem Dlouhým hrajeme rodiče jejího manžela, Štěpána Kozuba. Jo, takže jsme tam takováhle buňka, taková rodinka.
0: To je dobovka, tuším, to jsou ano, nějaká, ano. Že máte ráda dobovky? Jako
1: mám,
0: herečka,
1: moc se k ním nedostávám, ale mám je ráda. Já jsem točila vlastně jako vyloženě dobovku, teda Matonyho akorát. No a pak teda vlastně Andropoid.
0: Prý jste trémistka. To jsem se někde dozvěděl. No. Sama jste to asi o sobě někde řekla v rozhovoru.
1: No, neprozřetelně, takže teď to na talířku furt, ale nicméně mě to jako nevadí, je to tak zkrátka. Člověk si s tím nějak musí poradit.
0: Jaké u vás budou prázdniny? Já mám pocit, že čím dál tím víc platí, že něco jako divadelní prázdniny už vlastně skoro neexistuje, protože každá divadelní scéna má ještě tu letní, takže červenec a srpen už úplně neznamená pro herce volno.
1: Přesně tak, ale ještě navíc vlastně ty filmy díky počasí, díky tomu, že je dlouho světlo, jo, se točí taky na jaře a v létě. Jo, takže je to tak, no. Takže já budu mít dovolenou, ale mezi tím budu mít teda zimní pohádku, že jo, která je v rámci těch letních shakespearovských slavností. A pak budu točit Lady Dermacol. No, ale vlastně stejně, jako mezi tím mám vždycky taky pár dní, protože to já jsem fakt ve znamení býka. Já buď jako jedu 100% tak na branku, na maximum, na víc než 100%. Myslím, že jsem taky pracovitá, jenom co se týká profese, takže takhle. A nebo potom jako lehy, jo. Nic po mně nechtějte, jsem šťastná, že nemusím nic dělat. Takže já tam potřebuju mít někde občas 2-3 dny volno. Já se pak necítím jako, že tak strašně makám. Ale to takhle jako bude v tom do poloviny srpna a pak mám skoro měsíc volno. Takže pak si to léto užiju. A začátek vlastně ještě před podzimem si to užiju, vlastně ještě v září.
0: Tak vám přeju nejen dnešní pohodový večer, ale vůbec, ať se vám letošní jubilejní ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech líbí. Děkuju za váš čas, za rozhovor, budu se těšit někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju za pozvání.
0: To byla herečka Alena Mihulová. Loučí se a pěkný den přeje Radim Jehlík.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Celý sváteční den s datem 6. července trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary a my jsme za to rádi. V dobrém dopoledni máme pro vás teď připravenou písničku od hudební dvojice Paula Simona a Arta Garfunkla a po ní otevřeme rubriku Náš příběh. A o čem bude? Šperky pro světové celebrity, zakázky pro slavné sportovce i politické osobnosti. No tak to všechno vzniklo v Plzni pod rukama klenotníka světové úrovně. A my vám ho představíme už za moment. Tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Rubrika Náš příběh dnes bude patřit výjimečné osobnosti českého šperkařství. Aleš Bergl z Plzně patří mezi klenotníky světové úrovně. Jeho šperky vyhledávají designéři, celebrity, ale také politici. Jeho klientem je třeba prezident Spojených států amerických Donald Trump.
2: Výrobu korunky Miss Universe, kterou vlastnil Donald Trump. Myslím, že jsem byl zrovna v tu dobu v Chorvatsku na dovolené, tak jsem na balkoně udělal pár návrhů. Poslali jsme to do Ameriky a pak mi přišla odpověď, že Donald Trump si osobně vybral můj design korunky, protože mu to připadlo Manhattan, ten pohled. Takže jsme to vyrobili, trvalo nám to asi rok práce, protože jsme hledali ideální materiály na to a jsme chtěli, aby tam bylo zapojené Česko, tak jsme tam do toho dávali křišťály a diamanty. A nakonec jsem byl se požádán ještě jednou, že si Donald Trump právě vyžádal mě jako designera té korunky, kterou jsme vytvořili první, a že chce vyrobit teda ještě korunku ode mě na Miss USA.
1: Celý příběh plzeňského šperkaře Aleše Bergla vám v našem vysílání nabídneme dnes krátce po 14:30 odpoledne.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Náš sváteční program vyšperkovala svou písničkou zpěvačka Helena Vondráčková a pokud dnes zamíříte na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, tak byste určitě neměli minout relax zónu, která se nachází poblíž Karlovarského Vřídla. Právě tam si můžete poslechnout některý z dnešních plánovaných rozhovorů s festivalovými hosty a ještě navíc si taky prohlédnout náš přenosový vůz a užít si komentovanou prohlídku. Tak našimi hosty v relax zóně dnes budou už za pár minut, tedy v 11 hodin, herečka Aňa Geislerová, ve 14.30 herečka Milena Steinmaslová a v 15 hodin a 30 minut producent Jaroslav Bouček. Tak všichni jste zváni do relax zóny v Karlových Varech. No a vy teď, co nás posloucháte právě teď u svých radiopřijímačů a posloucháte tedy naše sváteční dopolední vysílání, tak si užijte pravidelnou rubriku Hvězdy, hity, legendy s ohlédnutím do světa rock'n'rollu a tu pro vás připravil Radim Jehlík.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
2: Dnes je 6. července a před 101 rokem se narodil zpěvák Bill Haley. Celým jménem William John Clifton Haley byl jedním z prvních amerických rock'n'rollových hudebníků. Je nazýván také otcem rock'n'rollu. Jeho nahrávek se celosvětově prodalo přes 60 milionů. Bill Haley vyrůstal se svou rodinou v Michiganu, než se v jeho 7 letech přestěhovali do Pensylvánie. Otec hrál na banjo a mandolínu, matka byla klavíristkou. Ve svých 4 letech musel podstoupit operaci vnitřního ucha, která náhodou přerušila jeho zrakový nerv a po zbytek života byl slepý na levé oko. Billyho první vystoupení proběhlo v roce 1938 na akci baseballového týmu, kde zpíval a hrál na kytaru. V 15 letech se rozhodl odejít z domova. Už během 40. let byl považován za jednoho z nejlepších zpěváků v Americe. Následně byl pár let hudebním ředitelem rozhlasové stanice WPWA v Pensylvánii. Během tohoto období vedl svou vlastní kapelu Sandlmen, tedy sedláci. V roce 1954 nahrál Bill Haley asi svou nejslavnější skladbu Rock Around the Clock. Následovali i další, jenže v té době bylo už zpěvákovi přes 30 let a brzy byl zastíněn mladším a svůdnějším Elvisem Presleym. Na druhou stranu v 60. letech se i nadále těšil velké popularitě. Zpěvák po celý život bojoval s alkoholem. Bill Haley zemřel 9. února 1981 údajně na infarkt ve věku 55 let ve svém domě v Texasu. Za svůj život byl 3x ženatý a měl dohromady 10 dětí. Získal hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a byl posmrtně uveden do rock'n'rollové síně slávy. V únoru 2006 oznámila Mezinárodní astronomická unie pojmenování asteroidu Bill Haley u příležitosti 25. výročí jeho úmrtí. Jako vzpomínku na Billa Haleyho si nemůžeme pustit jinou písničku než Rock Around the Clock z roku 1954, které se prodalo 25 milionů kopií. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Harvey Keitel na Karlovarském festivalu uvedl gangsterku Špinavé ulice. V Chodově na Sokolovsku zahájili opravu střechy kulturního a společenského střediska. Podnikatelé v Česku by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. A dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Čestný host Karlovarského festivalu americký herec Harvey Keitel včera ve velkém sálu Termálu uvedl kriminální thriller Špinavé ulice z roku 1973. Stvárnil v něm gangstra Charlieho, ve kterém se pere jeho katolická víra, s čím dál brutálnější prací pro manhattanskou mafii. Harvey Keitel navštívil festival už potřetí. V roce 2004 převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Znovu se pak vrátil v roce 2015, aby divákům představil svůj snímek Mládí od režiséra Paula Sorrentina. V roce 2019 se objevil v dramatu Nabarvené ptáče, které natočil režisér Václav Marhoul. Kulturní a společenské středisko v Chodově začíná s opravou střechy. Podle doporučení statiků je potřeba zpevnit noznou konstrukci. Do budoucna chce totiž organizace na střechu umístit fotovoltaiku, říká jednatel Jiří Zpěváček.
2: Při kontrole od statika jsme dostali posudek, kde střecha už neodpovídá současným normám. Nebylo by možné jí dále takto jakoby v podstatě provozovat. S tím, že do budoucna počítáme i s nějakou modernizací, kde bychom rádi umístili fotovoltaiku, tak aby jsme mohli využívat ty ploché střechy, které se k tomu úplně nabízí, aby jsme mohli využít energii ze slunce samozřejmě.
0: Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Šéf asociace Josef Jaroš říká.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
0: V minulosti už se tento typ podvodu či snahy vylákat z podnikatelů peníze objevil. Teď se podle Jaroše může jednat o další vlnu. Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala 4členná rodina z Česka. Informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a 2 chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých musel transportovat vrtulník. Autonehoda se stala poblíž obce Grosswilfsdorf na jihovýchodě země. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku. Sport. Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. Norové v New Jersey vyřadili Brazilce po výhře 2-1. Oba góly Severanů střelil útočník Erling Haaland.
4: Je to opravdu dobrý pocit dát 2 góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
0: Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká v sobotu večer s Anglií. Ta na Aztéckém stadionu zdolala domácí Mexiko 3-2.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Pane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, aby zátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 se v úseku Vojtanov Horní Lomany na Chebsku opravuje vodorovné dopravní značení. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na rohu ulice nestojí dopravní policista, ale dopravák. Hráč nemá hokejovou hůl, ale hokejku. Tak i v češtině se často zkracuje na co nejmenší možnou míru. A tak bude tedy dnešní jazykový koutek o únikovkách, kameňácích a autobusácích. Nenechte si to ujít, jazykový koutek otevřeme v našem stále ještě dopoledním vysílání už zhruba za čtvrt hodinky, ale nejprve si poslechneme kalendárium Petra Jungmana a taky písničky, co nestárnou od Nedvědů a také kapely Kabát. Přeji všem příjemný sváteční den.
6: Dobré dopoledne a Jitka Brošková.

0: sabah.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 6. července, státní svátek. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou 80 slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší.
4: Nothing is over! Nothing!
3: 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
5: Chcete být milionářem?
3: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
6: Slušný zásah, co?
3: 70 má dneska český hlas Bruce Willise.
6: Yippee-yay.
3: Herec a daber Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
7: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
8: No? To se může vždycky hodit.
3: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích. A já přeju pěkný sváteční den.

0: Jazykový koutek.
1: Právě teď dostává slovo jazykovědkyně ze Západočeské univerzity Růžena Písková. No a dnešní téma nadnese kolega Stanislav Jurík.
2: Tentokrát se budeme věnovat pojmenováním, která bývala delší, ale běžným užíváním se nám jaksi srazila, jako svetr, který z pračky omylem přihodíme k ostatnímu prádlu do sušičky. Projevuje se v současné češtině výrazná snaha po zkracování slov nebo slovních spojení? To je otázka pro doktorku Růženu Pískovou z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
3: Dobrý den. To záleží na typu textu. Třeba v odborných textech je mnohem důležitější, aby vyjádření bylo jednoznačné, pochopitelné a nezaměnitelné, než aby bylo krátké. Ale v jiných typech textů často dochází ke zkracování dvouslovných výrazů na jednoslovné. Tomuto postupu říkáme univerbizace. Slovo, které v původním slovním spojení neslo určující význam, je při tomto postupu slovotvorně upraveno většinou pomocí přípony a stane se jednoslovným pojmenováním. A tak pereme v pračce a sušíme v sušičce. Tato jednoslovná pojmenování patří mezi spisovná a pojmenování prací stroj a sušicí stroj se běžně nepoužívají. Univerbizovaná pojmenování však častěji než ve spisovné češtině najdeme v nespisovném projevu, zejména v oblasti slangu nebo běžné či profesní mluvy.
2: A proč tedy nepojmenováváme věci rovnou jednoslovným názvem? Nebylo by to úspornější? K čemu mít například pojmenování hokejová hůl, když stejně všichni používají hokejky?
3: U slova hokejka až takový problém není. Slovo má celkem jednoznačný význam. V mnoha případech je však univerbizované pojmenování sice kratší, ale o to méně srozumitelné. Bez znalosti širšího kontextu snadno dojde k nepochopení. Například ve větě "na rohu ulice stojí dopravák" se můžeme jenom dohadovat, jestli tam stojí dopravní policista, dopravní úřad nebo zaměstnanec dopravního podniku. Podobně zapeklitá je situace u slov jako kameňák, autobusák, cesták, zimák, úsporka nebo únikovka. A někdy je význam slova zastřen tak dokonale, že slovo vlastně významem přestane oplývat zcela.
2: Máte na mysli nějaký konkrétní příklad takového nic neříkajícího slova?
3: Třeba novotvar účelovka. Toto slovo vzniklo ze slovního spojení účelová kampaň. Ve slovníku cizích slov si můžeme přečíst, že kampaň je bojové úsilí zaměřené ve prospěch něčeho nebo někoho, případně proti něčemu nebo někomu. Podstatou kampaně je tedy její účel. Nikdo nevede bezúčelnou kampaň. Slovní spojení účelová kampaň je tedy samo o sobě nesmyslné. Zkrácením na účelovku, tedy vypíchnutím zbytečné vlastnosti, toto slovo dotáhlo svoji významovou vyprázdněnost k dokonalosti.
2: O zkracování v češtině jsme si povídali s Růženou Pískovou z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Zítra se v naší češtinářské rubrice zastavíme u ženských alternativ pojmenování mužských prací.
0: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.

0: To byla také pěkná, co říkáte. Americký zpěvák Roy Orbison ve svátečním programu Českého rozhlasu Karlovy Vary. A pokud už jste náhodou unavení leskem 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, tak pro vás máme dobrý tip, kam si v lázeňském centru města zajít odpočinout a takzvaně si zarelaxovat. Uslyšíte to za moment v našem svátečním vysílání s datem 6. července, tak nás poslouchejte dál.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sváteční pohodu přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Víte o tom, že na letošním 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary připravil Karlovarský kraj zónu s názvem Relax? Tak o tom, co k tomu vedlo, kdo se na tom podílel a hlavně k čemu zóna slouží, si ve studiu s ředitelem Karlovarského infocentra Josefem Dlohošem a předsedou destinační agentury Živý kraj Petrem Židlickým povídal Radim Jehlík.
1: Kdybyste, pánové, to vlastně měli představit, ten projekt, o co se jedná?
2: Naše každoroční aktivita, kdy se snažíme představit město a region v tom nejlepším světle pro všechny návštěvníky, nejen festivalu, ale i pro rezidenty, tak aby v podstatě si všichni osvěžili, jak je Karlovarský kraj pestrý a co všechno Karlovy Vary a třeba ten lázeňský UNESCO trojúhelník obsahuje a co všechno nabízí.
1: Kde se zrodila ta myšlenka něco takového pořádat právě na festivalu?
3: Do regionu, do Karlových Varů se sjede celá řada lidí z celé republiky. Nabízí se představit všem těm návštěvníkům nejen město, ale i region. Tahle konkrétní myšlenka byla spíš taková práce realizačního týmu, destinační agentury, infocentra města Karlovy Vary, ale i kolegů z krajského úřadu. A v zásadě jde o to v tom festivalovém mumraji vytvořit nějaké místo, kde budou ty lidé se moci návštěvníci sklidnit a v podstatě jako představit ten kraj opravdu jako místo odpočinku.
1: Proč téma odpočinku? Je to reakce obecně na hektickou dobu nebo na atmosféru toho festivalu, který je taky hodně živý?
2: Jedním z těch hlavních témat lidí, kteří vyhledávají dovolenou, tak je slow turistika a v podstatě to zpomalení. A myslím si, že všichni lidi si zaslouží to na chvíli vypnout mobilní přístroje, notebooky, e-maily, všechny komunikační kanály a opravdu přijet někam, kde si můžou plnohodnotně odpočinout a nabrat sílu. Lázeňská města západočeských lázní jsou toho opravdu velmi dobrým příkladem a proto si myslím, že ta naše prezentace právě v rámci festivalu s touhletou spojitostí je velmi trefná a velmi potřebná.
1: Jak do těch příprav a vůbec té realizace vstupovala jak destinační agentura Živý kraj, tak infocentrum města Karlovy Vary?
3: Samozřejmě nějakým způsobem nákladově, protože je potřeba zajistit veškerý komfort nejen tedy pro ty návštěvníky, ale i pro hosty, kterých bude v rámci toho festivalového týdne v té Karlovarské relax zóně opravdu celá řada, ale jak jsem ji zmiňoval, byl to spíš takový jako společný brainstorming nad tím, které partnery zapojit, jaká témata a jak vhodně zvolit, třeba i skladbu občerstvení, aby to opravdu odpovídalo nějakému zdravějšímu životnímu stylu, zvolnění.
1: Počítáte s tím, že ji budou využívat návštěvníci festivalu nebo obyvatelé našeho kraje nebo obě tyhle skupiny, pánové?
3: Předpokládáme a moc si přejeme, aby to byly obě skupiny, takže ten program, který tam je připravený, si troufám tvrdit, že je udělaný tak, aby vyhověl oběma těm skupinám a jednoduše se líbil a zaujal.
1: Kde přesně bude relax zóna umístěna?
2: Malý parčík, který v podstatě je nezastavěný dlouhá léta ve Vřídelní ulici vlevo pod kostelem svaté Maří Magdalény.
1: Kdy budu moci přijít do relax zóny?
2: Po celou dobu toho Mezinárodního filmového festivalu, každé ráno od 8 do 19. Výjimkou jsou středy a pátek, kdy bude otevřeno do 24 hodin a pro návštěvníky máme nachystané dva pop-upové večery s doprovodným programem a gastrozážitkem.
0: Tak a já dodám, že Český rozhlas Karlovy Vary vám v průběhu celého týdne bude také z relax zóny přinášet rozhovory s festivalovými hosty. Mimochodem v 11 hodin už zasedla spolu s námi k mikrofonu herečka Aňa Geislerová. Ve 14 hodin a 30 minut si můžete poslechnout v relax zóně rozhovor s herečkou Milenou Steinmaslovou a v 15.30 s producentem Jaroslavem Boučkem, který včera na festivalu vstoupil do producentské síně slávy.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ani pěkná country nemohla chybět v našem svátečním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Všichni jsou už v Mexiku a Michal Tučný. No a teď jsou na programu babské rady, které tentokrát připomenou, jak připravit vejce přesně podle vaší chuti. Na měko, na tvrdo a nebo ve variantě Benedikt.
1: Babské rady.
2: Příprava vajec podle návodu zkušených šéfkuchařů vypadá následovně. Vejce vkládejte vždy do studené vody. Až se začne voda vařit, vypněte zdroj tepla a nechte vejce v teplé vodě. Jak dlouho? Pokud je chcete mít na měko, tak 3 minuty. Bílek bude pevný, žloutek je polotekutý. Na hniličku vařte 5 minut. Bílek je tuhý, žloutek je měkký. No a na tvrdo vařte 9 minut. Bílek i žloutek bude krásně tuhý. Připomeňme si i to, jak se připravují ztracená vejce, takzvaná pošírovaná. Do osolené vroucí vody s octem v poměru 3:1 rozklepnete vejce a vaříte zhruba 4 minuty. Oblíbená jsou i vejce Benedikt, ztracená vejce zabalená do plátku šunky, dáme je na rozpulenou bulku, zapékáme a podáváme s holandskou omáčkou, což je krémově žlutá, dobře ušlehaná hladká omáčka, pečlivě vyšlehaná ve vodní lázni.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

snad vám i písnička Magdaléna od Marty Kubišové kápla do noty, jak se říká, ale máte-li chuť si poslechnout některou ze svých oblíbených, tak si po 12. hodině nenechte ujít sváteční písničky pro vás. Vaše hudební přání vám splní Zlata Kinská, tak zůstaňte i nadále s námi. Od mikrofonu se loučí Jitka Brošková a já se na vás budu těšit opět zítra ráno. Přeji všem příjemný sváteční den.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Jubilejní ročník Mezinárodního festivalu v Karlových Varech připomíná slavné osobnosti. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. V polovině července začne oprava části Buchenwaldské ulice v Karlových Varech. Opravovaný úsek bude neprůjezdný. A čekejte zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. Čtvrtým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival. Do Karlových Varů míří stovky návštěvníků. Letošní ročník je jubilejní a proto je v ulicích Lázeňského centra umístěna výstava, která výročí připomíná. A upozorňuje také na osobnosti s festivalem úzce spojené. Příkladem jsou vzpomínky na dlouholetého prezidenta přehlídky Jiřího Bartošku, který loni na jaře zemřel, říká výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
3: Pan Bartoška bude připomenut stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovaly v nějaké fázi, ona paní doktorka Zahralová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousil, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu.
2: Česko si připomíná 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, protože kritizoval katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku.
4: Jan Hus se zabýval i českým jazykem a pravopisem. Zasloužil se například o zavedení diakritických znamének. Jeho odkaz je tak ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
5: Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
4: Husovu smrt si jeho příznivci začali neoficiálně připomínat už v roce 1416. Oficiálně se ale 6. červenec stal památným dnem v roce 1925. Státním svátkem se den Husova upálení stal v roce 1990. Dnes si můžou lidé výročí připomenout například při tradiční bohoslužbě v pražské Betlémské kapli, kde Hus před více než 600 lety kázal. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
2: V Karlových Varech se pro dopravu uzavře část Buchenwaldské ulice. Omezení začne v neděli 13. července a hned v pondělí pak odstartují opravy komunikace a přilehlého chodníku. Jak za magistrát uvedla mluvčí Helena Kyselá, jedná se o úsek mezi ulicí Jana Opletala a krematoriem na Růžovém vrchu. Ke krematoriu tak bude možné přijet pouze od Celní ulice v Rybářích. Trasa pro pěší bude vyznačena. Uzavírka se dotkne také linky MHD číslo 21, která bude v obou směrech jezdit přes zastávku Pivovar. Soud v Albánii nařídil propustit demonstranty zadržené při protestech proti vládě a developerskému projektu spojenému s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Píše o tom agentura AFP. Ve čtvrtek demonstranti zablokovali zákonodárcům vstup do budovy parlamentu. Policie přitom zadržela 25 lidí. Soud dnes propustil 19 z nich. V Tiraně lidé už přes měsíc protestují proti plánované stavbě luxusního rezortu spojeného s Trumpovou dcerou Ivankou a jejím manželem Jaredem Kushnerem. Stavět se má v přírodní rezervaci na albánském pobřeží. Sport. Srpnovak Djokovic postoupil už po 17. do čtvrtfinále Wimbledonu a znovu se zapsal do historie turnaje. S tím 6. vítězstvím na Grand Slamu v Londýně překonal rekord Švýcara Federera. O čtvrtfinále Wimbledonu odpoledne zabojují i další tři čeští singlisté. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vanemírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Počítejte ale se silnějším provozem v centru Karlových Varů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
0: Přesně v pravé poledne vám Český rozhlas Karlovy Vary nabídl čerstvé zprávy, které vám dnes připravuje a přináší do vysílání rádia vašeho kraje Hanna Zubková. Teď už startují písničky pro vás a na vaše přání. Čtvrtým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival. No a už vám dnes budeme hrát na přání po šesté tento měsíc. Tak volejte, pište, přejte si. 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do karlovarského studia. Připravený je pro vás také e-mail, připomínám, studio.vary@rozhlas.cz. Naše stránky, kde najdete veškeré kontakty a informace o našem vysílání, vary.rozhlas.cz, a v kontaktu s námi můžete být na Facebooku a Instagramu, tak připomínám, buďte. Buďte s námi i v tuto hodinu, volejte, přejte si, těším se na vás u mikrofonu s vámi dnes Zlata Kinská. Tak pojďme na to, teď opět a Radeček a vyrážíme nahory.

0: Někdo má rád hory, někdo moře. Kdo z vás právě teď vyráží k nám do Krušných hor, tak si to užijte i za nás. Já už vítám ve vysílání naši posluchačku Moniku Schodová. Hezký den, která dneska vyráží do Varu, do Varů. Tak, hezký den.
1: Přeji krásné sváteční pondělí vám do rozhlasu a všem posluchačům. A vybrala jsem písničku od Bon Jovi, kterou věnuji vám do rozhlasu. Výběr písničky jsem nechala na vás. A skupina Bon Jovi, ta je oblíbená Jitky Proškové, která nás provázela dneska ráno, byl v ten svátek i včera. A tak je to takový poděkování, když člověk ráno vstane a slyší takový příjemný hlas. Jenom jestli můžu rychle říct, když Jitka moderovala v jednom regionálním chebském rádiu, které už teďko neexistuje, tak tam jeden moderátor říkal, spěte si s kým chcete, ale stávejte s Jitkou Broškovou. Tak to platí.
0: A tak to platí i u nás.
1: A ke Karlovarskému festivalu taky se chystám a chci se podívat na váš přenosový vůz, takže... Tak jsem zvědavá, jo.
0: Tak tam naše kolegy pozdravujte, až tam vyrazíte.
1: Ano.
0: Jitku zdravíme, ta je teď na cestě domů. Tak Jituš, šťastnou cestu. No a já už hraji. Vybrala jsem tuto. It's my life, můj život, protože to rádio si myslím, že je život nejenom Jitě, ale všech nás, kteří pro vás vysíláme. Krásný den, hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuji za zahrání a přeji krásný den všem. Naslyšenou.

It's My Life a Bon Jovi. Dnešní písnička, která putovala jitce do auta nám všem a vám všem posluchačům Rádia Vašeho kraje na přání naší posluchačky Moniky. Tak jdeme plnit další přání, tentokrát bude narozeninové. Dobrý den, chtěla bych nechat a zahrát písničku pro babičku Danu Plškovou z Mezirolí. Milá babičko, prababičko a maminko, přejeme ti krásné 81. narozeniny, hodně štěstí a zdraví a ještě spoustu dalších let, ať si mezi námi, máme tě moc rádi. Přeje ti vše nejlepší vnučka Hanka, dcery Šárka a Alexandra, tvoje pravnoučata, zkrátka celá naše rodina. Prosíme o písničku od Milana Chladila a Ivety Simonové s názvem Sentimentální. Moc děkujeme, přejeme hezký den. I my vám a také samozřejmě přejeme krásné narozeniny, všechno nejlepší, hodně zdraví, klidu a pohody.

Here I am, já jsem tady, Brian Adams, tak jsem to chtěla říct. Zlata Kinská je s vámi taky. Písničky pro vás jsou tu pro vás. Český rozhlas Karlovy Vary vám hraje na vaše přání. Před malou chvílí mi do studia volala paní Hanka. Vyřídím za ní vzkaz, nechtěla jít se mnou do vysílání, vůbec nevadí, o toho jsme tady. Rádi za vás vaše vzkazy nebo gratulace vyřídíme. Tak Hanka z Karlových Varů si přála, abych vám vyřídila všem, aby se festival, kdo se na něm podílí, aby se jim povedl, kdo na něj vyráží, aby se ho užili, aby si všichni užili krásné léto a také všem přeje, aby byli zdraví a šťastní. Tak snad jsem Haně řekla vše, co jsem měla. Každopádně já ještě dodám, že písničku, kterou jste si dnes přála od nás zahrát a já už ji pouštím, jste zpívala dvojhlasně se svojí sestrou. Tak zazpomínejte spolu s námi, mějte se krásně, i vám přeji krásné léto a hezký festival, pokud vyrážíte.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Sign, Ace of Base na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Písnička z roku 1993 ze stejnojmenného alba. Teď už opět budeme plnit přání někomu z vás na telefonu. Čeká paní Miloslava Schodová se svým přáním. Hezký den.
1: Hezký den, přeju všem. A já bych tuto písničku chtěla popřát své bývalé spolupracovnici, paní Daně Plškový z Mezirolí, která dneska slaví své krásné narozeniny. I když už jsem ti, Danuš, ráno jsme spolu mluvili a popřála jsem ti, tak prosím tě, ještě ode mě přijmi tento hezký hudební pozdrav, který jsme vybrali společně s paní moderátorkou. A vám moc děkuji a přeji hezký den všem.
0: Já vám také přeji krásný den a také přeji vše nejlepší. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Krásnou písničku dospíval Marcel Zmožek na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď už jsme společně ve vysílání s naším posluchačem Mírou ze Sokolova. Hezký den.
2: Dobrý den všem posluchačům, hlavně vám, paní Zlatko. A tady tu písničku bych chtěl i pustit Českému rozhlasu Karlovy Vary. Je tak úžasný. A dále jmenovitě mamince do Ostrova, jejímu příteli do Ostrova, pak Anče do Ostrova, už se dlouho neozvala. A ještě bych to chtěl poslat mojí lásce, Julce, do Sokolova, a pak bych to ještě chtěl poslat na SKS Rátnici, do Chodova, jmenovitě paní Míle a Jindrovi. Moc vám děkuju a mějte krásný den.
1: My všechny zdravíme a já už vám hraji na vaše přání Karol Hála a Má pouť. Hezký den.
2: Hezký den.

To zněla písnička Má pouť v podání Karla Hály na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde právě teď posloucháte písničky pro vás a my vám plníme vaše hudební přání na telefonní lince 221 55 37 37 a také na e-mailu studio.vary@rozhlas.cz, kam dorazil další vzkaz. Dobrý den, chtěl bych si dnes nechat zahrát od vás písničku Činasky Tamáček a bude pro vás a všechny posluchače s pozdravem Honza Sklatov. Bude také i pro vás. Krásný den všem.

Skupina Činasky na Českém rozhlase Karlovy Vary na přání Honzy Sklatov. Já teď budu plnit přání Karolínce. Dobrý den, moc prosím o zahrání písničky pro moji mamku, ségru Štěpánku a pro svého přítele, co je teď ode mě 200 kilometrů, ale poslouchá. A písnička se jmenuje Slzy, zpívají v duetu Ben Kristoval. Děkuji a přeji hezký den, Karolínka Biro ze Sokolova. Karolínko, slzy nemáme, ale vybrala jsem tuto a věřím, že se bude líbit, že je to taková adekvátní náhrada. Posílám ti lásku, zpívá Ben Kristoval na Českém rozhlase Karlovy Vary pro Karolínku a její blízké.

Cestopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi. Každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.

Tak to byla Anastasia, která v sobotu večer vystoupila na Karlovarském filmovém festivalu. Oblíbená zpěvačka se stala hlavní hvězdou v Poštovním dvoře a zaspívala celou řadu svých hitů, včetně této písničky I Am Out of Love, která teď zazněla na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Taky Anastasiu vám můžeme zahrát, stačí zavolat na číslo 221 55 37 37 nebo nám napište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz, jako to dnes udělala také i Emča, která by ráda poslala písničku své mamince s názvem Léto 95 od Marka Ztraceného, protože ho má moc ráda a přeji krásné léto, ať si užívá všechny ty chvíle, které má.

0: Léto 95 a Marek Ztracený a Český rozhlas Karlovy Vary vám přeje krásné léto 2026. Na telefonu teď už čeká náš poslucháč a tím je Standa z Dolců. Zdravíme na Přešticko, krásný den.
1: Krásný den, paní Zlatko, já vás taky zdravím, všechny posluchače a hlavně ty, kteří už absolvovali filmový festival. Určitě to musí být nádhera. Každý den se o tom mluví v televizi, v rádiu, určitě to je moc pěkný. A vybral jsem dneska písničku, už jsem dlouho neslyšel Věru Špinarovou, tak jsem od ní jeden takový hit vybral, tak bychom se ho mohli poslechnout a je to pro všechny i pro vás do rozhlasu a díky moc a zase někdy.
0: Budeme se těšit, krásný den.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Tak to byla písnička, kterou pro vás vybral Standa z Dolců. Ještě jednou zdravíme. Na Vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary teď budeme plnit další přání. Hezké sváteční pondělí nám přeje Silva z Prahy a píše, že když si dnes připomínáme upálení mistra Jana Husa v Kostnici 1415, tak přemýšlela, že by dnes vybrala písničku při vzpomínce na Spiritual Quintet Za svou pravdou stát. Přeje všem posluchačům pohodový den i nám do rádia a my zdravíme do Prahy.

Rituál Kvintet v písničkách pro vás a na vaše přání. Ty další vám budeme plnit opět zítra na známém telefonním čísle 221 55 37 37. Za mnou chvíli další zprávy s Hanou Zubkovou a po 13. hodině se na vás těší Oskar Hest. Oskar Hest a dnes v osobnostech Česka bude textař Michal Horáček. Tak těšte se na příjemné povídání. Teď už vám hraje poslední písnička této hodiny. Já vám popřeji krásný den spolu s námi s rádem vašeho kraje. Po 14. hodině se těším na vás naslyšenou.

0: setkání, program od rána do večera, festival umí pořádně vybít baterky.
1: Dobíte je v relax zóně Karlovarského kraje v parku za Vřídlem.
0: Od 4. do 10. července vás čekají tolky, pohyb, pohoda i gastro od Pinkies a cukrárny Myšák.
1: Karlovarský kraj na Kvifu, vaše oáza klidu uprostřed festivalového dění.
2: Hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Kulturní a společenské středisko v Chodově na Sokolovsku začalo opravovat střechu. Ústecký kraj schválil stipendia pro budoucí lékaře a zdravotníky. Na Jižní Moravě začali inspektoři z krajské hygienické stanice kontrolovat dětské tábory. A dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chodově na Sokolovsku začala oprava střechy kulturního a společenského střediska. I díky úpravám bude možné na střechu střediska v budoucnosti umístit i solární panely. Městská společnost projekt realizuje i s ohledem na doporučení statika, říká jednatel střediska Jiří Zpěváček.
3: Z toho posudku vyšlo to, že bychom měli v podstatě ty traverzy posílit, ty, co tam jsou, současné nosné konstrukce, kde se dají navařit na ty současné traverzy ještě další a tím se vyřeší ta statika. A bude to naplánováno tak, aby to už vyhovovalo té nové normě s tím, že se počítá, že by ta střecha byla zatížena už fotovoltaikou.
2: Ústecký kraj schválil stipendia pro studenty medicíny a dalších zdravotnických oborů. Celková výše schválených stipendií podle hejtmana Richarda Brabce z ANO přesahuje 12,5 milionu korun. Příjemci se po dokončení studia zavazují pracovat ve zdravotnických zařízeních v Ústeckém kraji 2,5 až více než 4 roky podle studovaného oboru.
4: Podporu zatím získá 30 studentů. Žádosti o stipendium mohou zájemci podávat až do 30. listopadu. Na program má kraj připravených celkem 20 milionů korun. Budoucí lékaři mohou během studia získat až 500 tisíc korun, studenti dalších zdravotnických oborů podle zaměření až do 300 tisíc korun. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Hygienici na Jižní Moravě začali kontrolovat dětské letní tábory. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně, kontrolují taky zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v kraji hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A, popisuje hygienička Marcela Březinová.
5: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a osušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
2: Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení pojednání s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Dopis od generálního tajemníka Aliance Marka Rutteho podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí členských států. Pellegrini ale zdůraznil, že Slovensko bude pokračovat v humanitární pomoci nebo podpoře ukrajinské energetické infrastruktury.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
6: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní navýsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a za pravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí, už nechte dalších průd.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jítra dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňohu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora, důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, jako ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluvě o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít v tom jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako Jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68 přinejmenším jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslu. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To album se jmenovalo V penzionu svět. A poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat jako programově. Protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, tak ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Jo. A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No, Richard Miller byl tehdy mladíčký a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

karton na bubrek, a taky porcelán. Jsem o

0: Okay. Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoli podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválově kdysi všiml v roce 2005 a od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta vlastně neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom, já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce. Opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny, jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo, jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba, tak řekněme, 5:30 ráno. A někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, a to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem byl, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: Vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live.
3: No, takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: To já si ještě pamatuju. Jo. Já jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil tam na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař.
3: Tak no tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopu vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to. Že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné.
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky, dokonce je to spíš jako vzácné, ale stane se, že to někdo opravdu povýší, jako Petr Habka to vždycky povýšil, Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Boh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, a i bytový třeba Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli, která zvadla.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teď věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci. Moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France. Byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z devátý třída, hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším, snad nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera, kam je fakt těžký se dostat, a ona měla hodně bodů a dostala se tam a zasloužila si to, takže vůbec si to zasloužili, jako moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet a moje dcera to musela taky hodně odpracovat, a takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo, protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, ta věc, kterou udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo, to už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá vždycky, naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. A tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady. Jo. Kdo by to byl řek? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? nejčeší.
2: Daleko míň, než byste si řekl, jako jo. Daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, tak potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. Jako. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte. Protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu to na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo. Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří je přišli osvobodit ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich, my jako Češi, mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4 roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracují. Tahli

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlovarském kraji roste bytová výstavba pomalu, většina bytů je ale soukromých. Potůčky na Karlovarsku dokončily opravu zaniklé vodní nádrže. Správa železnic letos vybaví závorami 51 železničních přejezdů. A zítra čekejte polojasno až oblačno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Města v Karlovarském kraji za poslední 4 roky výrazně nerozšířila své bytové fondy. Jak vyplynulo z ankety ČTK, investovalo se hlavně do oprav stávajících bytů a přípravy nových projektů, které jsou závislé na státní podpoře. Například Sokolov pokračuje v přípravě stavebních parcel a letos přidá 5 městských bytů. CHEP navyšuje investice do oprav svého rozsáhlého bytového fondu. Karlovy Vary dokončují 6 nových bytů v městské části Doubí a v dubnu začala rekonstrukce bývalé ubytovny v Uvalské ulici, kde vznikne 63 bytových jednotek. Nové byty v regionu vznikají ale především díky soukromým investorům. V roce 2025 byla v Karlovarském kraji zahájena stavba 858 bytů. To je meziročně o téměř 57% víc. Potůčky na Karlovarsku dokončily základní úpravy vodní nádrže v zaniklé osadě Pila Bretmil. Za pomoci dobrovolníků téměř zaniklé dílo uprostřed lesa obnovili především pro potřeby hasičů a také jako významný krajinotvorný prvek. Podle nezávislého starosty Vlastimila Ondry stál projekt téměř 2 miliony korun.
4: Původně to sloužilo někdy za první republiky jako přírodní koupaliště a my jsme využili vlastně částečných terénních stavů, které tam byly, aby jsme obnovili nějakou vodní plochu v té lokalitě. Občané a návštěvníci, prostě se jim to tam strašně líbí, byť vstup je tam na vlastní nebezpečí, nejedná se o oficiální koupaliště.
2: 51 železničních přejezdů letos dovybaví Správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibydou závory na Prachaticku v trati Číčenice Nové Údolí, na Mělnicku ve Středočeském kraji na trati Kralupy nad Vltavou Velvary nebo na 2 kříženích tratě z Plzně do Klatov u Dobřan na jižním Plzeňsku. Jak říká mluvčí Správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích 2. a 3. tříd. Kritérii jsou provoz a četnost dopravních nehod.
5: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi 1. třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích 2. třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
2: Železničních přejezdů je v České republice podle Správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. 2 000 z nich je vybavených závorami. Generální tajemník OSN António Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci o AI ve švýcarské Ženevě řekl, že umělá inteligence je experimentem na společnostech bez plánu a souhlasu. Světové instituce podle něj nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely lidí, ale dokáží se sami řídit. Dodal, že vlády mají rychle jednat, aby vytvořili regulační rámce a že by tvůrci umělé inteligence měli za své počínání nést odpovědnost.
3: Sport.
2: České basketbalisty čeká klíčové utkání v boji o postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Pokud s Estonskem Češi nezvítězí o 30 nebo více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem. Češi jistě postoupí v případě porážky Švédska.
3: Počasí.
2: noci a zítra čekejte polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a večer se místy objeví přehánky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane mírný západní, večer severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Jiřího z Poděbrad.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přesně 5 minut po 14. hodině skončily zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary dnes s Hanou Zubkovou a právě teď v tomto čase začíná pondělní dobré odpoledne s datem 6. července se Zlatou Kinskou. Já vám za nás všechny přeji krásné sváteční odpoledne. Už za chvíli vás pozveme na další z našich zámků. I letos pro vás máme zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským, který nás za malou chvíli vezme na malou památku. A naším dalším tématem budou šperky pro světové celebrity, zakázky pro slavné sportovce i politické osobnosti a také korunky pro světové vítězky v soutěžích krásy. To všechno vzniklo v Plzni pod rukama klenotníka světové úrovně. Představíme vám ho pár minut po půl třetí. Do té doby zazní kulturní pozvánky a také písničky, které nestárnou. Tak příjemný poslech a klidné odpoledne.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Po loňském velkém úspěchu vám i letos se nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: freska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
3: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie, inscenované v divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Tipy pro volný čas.
1: Prázdninové akce se konají dnes v našem kraji. Zveme vás do rezervace SOS, která vám nabízí aktuálně jízdy důlním vláčkem Kateřina. Vláčky dřív vozily jíl, teď slouží jako turistická atrakce a vozí jak děti, tak dospělé. A dnes se jezdí až do 17 hodin. Dětské prázdninové prohlídky vám aktuálně také nabízí na zámku Kinčvart. Odpolední akce začíná od 15.10 a děti si při ní jako princezny a princové mohou projít také i s čarodějnicí Agátou celý zámek během 30 minut. Krásné zámecké interiéry samozřejmě jsou úžasné, tak si to nenechte ujít a můžete dokonce vyrazit se zahradnicí Marcelou a navštívit dokonce zámecké zahradnictví a oranžery. Na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika a neb putování po stopách rodu je možné se vydat aktuálně na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a také v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu na Staré radnici nebo v Letohrádku v zámeckém parku jsou připravené pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám pak odhalí vždy dvě písmena. Ta dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit také v ostrovském infocentru na zámku a nebo na webu města Ostrov. Dům České televize na Divadelním náměstí v Karlových Varech vám nabídne od 15 hodin setkání s lidmi okolo filmu Pramen, tedy například s režisérem Ivanem Ostrochovským a herečkami Aňou Geislerovou a Simonou Boledivočou. Další pozvánka zamíří do lázeňské metropole, kde se také ještě zdržíme. Na letní scéně pod Chebským mostem vám dnes večer od 20 hodin zahraje kapela Fish, Flash, Field and Henry Dollar, která zavede posluchače stylově od roku a rock'n'rollu k psychedelii a zpět. Tak to jsou pozvánky na festival, ale jedna i od nás, Českého rozhlasu Karlovy Vary. Kateřina Falbrová je historicky nejmladší držitelka Českého lva za hlavní roli ve filmu Zbormistr. Ten natáčela v době, kdy jí bylo pouhých 13 let a i když ji diváci mají zafixovanou především jako křehkou oběť v novém seriálu České televize Kamarád ukáže zcela jinou tvář. Nejen o tom totiž bude rozhovor s dalším festivalovým hostem, který uslyšíte dnes po 15. hodině v našem vysílání. No a Český rozhlas Karlovy Vary také můžete navštívit na filmovém festivalu. Vyražte, hned za vřídlem stojí náš přenosový vůz, kousíček pod kostelem svaté Máří Magdaleny. Já tímto zdravím naše kolegy v terénu. Přeji vám všem krásný den, ať se vám líbí s rádiem vašeho kraje. Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary s vámi zůstává Zlata Kinská.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Dnešní rubriku věnujeme výjimečné osobnosti českého šperkařství. Aleš Bergl z Plzně patří mezi klenotníky světové úrovně. Navrhoval kolekce pro módní designérku Blanku Matragi. Jeho práce zdobila také Karla Gotta, pro kterého vyrobil například diamantové manžetové knoflíčky. Šperky Aleše Bergla vyhledávají také celebrity. Korunku od něj nosili dokonce i Miss USA a Miss Universe. A jeho klientem je také prezident Spojených států amerických Donald Trump.
2: Výrobu korunky Miss Universe, kterou vlastnil Donald Trump. Myslím, že jsem byl zrovna v tu dobu v Chorvatsku na dovolené, tak jsem na balkoně udělal pár návrhů. Poslali jsme to do Ameriky a pak mi přišla odpověď, že Donald Trump si osobně vybral můj design korunky, protože mu to připadlo Manhattan, ten pohled. Takže jsme to vyrobili, trvalo nám to asi rok práce, protože jsme hledali ideální materiály na to a jsme chtěli, aby tam bylo zapojené Česko, tak jsme tam do toho dávali křišťály, diamanty. Nakonec jsem byl se požádán ještě jednou, že si Donald Trump právě vyžádal mě jako designera té korunky, kterou jsme vytvořili první, a že chce vyrobit teda ještě korunku ode mě na Miss USA. Tak jsme dělali knoflíčky pro Karla Gotta, pak jsme dělali pro Miloše Formana. Já jsem dělal k 60. zlatou desku Karlovi Gotovi, pro Bartošovou jsme dělali dokonce, myslím, že jsme měli prstínky zástupní a už si nepamatuju, těch jmen je hodně.
3: Vaši klienti mají jasnou představu, v čem by chtěli mít uchycený drahokam, a nebo jim tu představu malujete vy?
2: Převážně to jsou lidi, kteří něco úplně jiného, než se dá běžně nakoupit na trhu. Já se s nima musím napřed popovídat, abych zjistil nějaký jejich přibližní představy, který se jim líbí, a následně pro ně vyberu nějaký design, který dál spolu rozvíjíme, pak nakupujeme spolu kameny virtuálně. Ten kámen je nejdůležitější. A samozřejmě zákazník občas má svoje nějaké připomínky k tomu, které se dají doladit, ale 90% těch zákazníků to nechává na mě, protože mi důvěřuje.
3: Když se budeme bavit o diamantech, tak jsou to nejdražší kameny. Jakým speciálním způsobem za vámi přijel nějaký kamen a jak byl veliký?
2: Kameny samozřejmě se dají převážet osobně, ale to už teďko se moc nedoporučuje, lepší jsou samozřejmě ozbrojený nebo hlídaný společnosti. Největší kámen tak byl asi diamant v hodnotě asi 5 milionů dolarů.
3: A do čeho jste ho dával?
2: Zákazník sice chtěl ho dát do prstenu, já jsem to nedoporučil, protože ani by došlo k nějakému poškození, protože víme, že diamanty jsou velice tvrdý, ale taky jsou velice křehký, takže takové věci jsou píš investiční, ale zákazník si nechal vyrobit s menším, poměrně menším kamenem vlastně podobnou věc.
3: S kým se radíte o vizuálu šperku?
2: Většinou probírám s mojí ženou, protože ona má svůj styl a já mám svůj styl a vždycky se musíme trošku pohádat, aby z toho se zrodilo něco parádního. A
3: odkud nejdál jste měl hovor, chtěla bych šperk Bergl?
2: Posílali jsme šperky na Nový Zéland, pak Švédsko, USA.
3: Když jste vy jako řemeslník někde na nějakém večírku a nějaká dáma má před vámi prstýnek, hodnotíte ho?
2: No,
3: pro sebe?
2: No i pro sebe, já bohužel to vidím dost bledě vždycky a samozřejmě nikdy jsem jako nekompromisní a už mi bylo řečeno, že si mám občas to odpustit, ale dámy by měly víc dávat pozor, co nosí a třeba si nechat i ověřit, co to je.
3: Říkal jste pohlídat si kvalitu. Takový běžný případ je, že si někdo myslí, že má diamant. Stalo se vám to už?
2: Stalo se mi to hodněkrát. Jsem soudní znalec v oboru diamanty a šperky, takže to řeším vlastně na denní bázi.
4: A tak se v Plzni rodí šperky, které míří na světová pódia krásy i do soukromých sbírek nejvýznamnějších osobností. Pod rukama Aleše Bergla vzniká příběh precizní řemeslné práce, která proměňuje diamanty v osobní symboly výjimečnosti. Z dílny Aleše Bergla, Jiří Trnka, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Tak to byla písnička Na cestě a Vaby Daněk na Českém rozhlase Karlovy Vary. Jestli vy jste někde na cestě, tak vám každopádně přejeme příjemné odpoledne. Dobře doražte až do cíle. No a mimochodem, když Vabymu Daňkovi bylo 17 let, tak v té době dospíval a připravoval se na své budoucí povolání zámečníka, než si stal zpěvákem. A v té době, v tom samém roce, vyprodal jeden známý zpěvák pražskou Lucernu. O něm teď více v následujícím hudebním pořadu Radim Jehlík.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
2: Dnes je 6. července a před 101 rokem se narodil zpěvák Bill Haley. Celým jménem William John Clifton Haley byl jedním z prvních amerických rock'n'rollových hudebníků. Je nazýván také otcem rock'n'rollu. Jeho nahrávek se celosvětově prodalo přes 60 milionů. Bill Haley vyrůstal se svou rodinou v Michiganu, než se v jeho 7 letech přestěhovali do Pensylvánie. Otec hrál na banjo a mandolínu, matka

byla klavíristkou. Ve svých 4 letech musel podstoupit operaci vnitřního ucha, která náhodou přerušila jeho zrakový nerv a po zbytek života byl slepý na levé oko. Billyho první vystoupení proběhlo v roce 1938 na akci baseballového týmu, kde zpíval a hrál na kytaru. V 15 letech se rozhodl odejít z domova. Už během 40. let byl považován za jednoho z nejlepších zpěváků v Americe. Následně byl pár let hudebním ředitelem rozhlasové stanice WPWA v Pensylvánii. Během tohoto období vedl svou vlastní kapelu Sandlmen, tedy sedláci. V roce 1954 nahrál Bill Haley asi svou nejslavnější skladbu Rock Around the Clock. Následovali i další, jenže v té době bylo už zpěvákovi přes 30 let a brzy byl zastíněn mladším a svůdnějším Elvisem Preslym. Na druhou stranu v 60. letech se i nadále těšil velké popularitě. Zpěvák po celý život bojoval s alkoholem. Bill Haley zemřel 9. února 1981 údajně na infarkt ve věku 55 let ve svém domě v Texasu. Za svůj život byl 3x ženatý a měl dohromady 10 dětí. Získal hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a byl posmrtně uveden do rock'n'rollové síně slávy. V únoru 2006 oznámila Mezinárodní astronomická unie pojmenování asteroidu Bill Haley u příležitosti 25. výročí jeho úmrtí. Jako vzpomínku na Billa Haleyho si nemůžeme pustit jinou písničku než Rock Around the Clock z roku 1954, které se prodalo 25 milionů kopií. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, 1000 možností.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Filmová nadace ocenila na Karlovarském filmovém festivalu 4 nové scénáře. Žlutice mají hotovou studii revitalizace území po bývalém fotbalovém hřišti u řeky Střely. Ve Vysoké Lípě na Děčínsku hoří hotel Cortus. A zítra čekejte polojasno až oblačno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Filmová nadace na filmovém festivalu v Karlových Varech ocenila 4 nové scénáře. Ty do kin mohou přinést příběhy náhradní matky Emila Háchy, Mileny Jesenské i Oty Wichterleho. V hlavní kategorii získali ocenění Ivan Hubač za scénář dramatu Emil Hácha a Jan Němec za scénář Zoe, zabývající se skutečností, že moderní medicína umožňuje ženě odnosit dítě jiné ženy. V kategorii Hvězda zítřka určené mladým autorům do 33 let uspěly Anna Mrázková se scénářem Milena Jesenská a Marcel Peterka se scénářem Případ Wichterle. Výbor nadace se při hodnocení zaměřil na originalitu a zpracování. Žlutice dokončily studii proměny území po bývalém fotbalovém hřišti u řeky Střely. Radnice chce projekt rozdělit do několika etap kvůli finanční náročnosti. Jednotlivé části bude připravovat podle toho, jak se jí podaří zajistit dotace. Pokračuje starostka Helena Plicová z uskupení Žlutice pro život.
2: Ten návrh řeší úpravu takzvané náplavky u řeky, která tam kdysi už bývávala, propojení různých pěších tras s různými povrchy, začlenění nových sportovních a herních prvků a důležitá bude i cyklostezka, která vlastně povede podél toho území.
0: V hotelu Cortus ve Vysoké Lípě na Děčínsku hoří střecha. Požár se podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka rozšířil od fritézy vzduchotechnikou do půdních prostor. Z objektu evakuovali 8 lidí. Na místě zasahuje 9 jednotek hasičů. Ukrajina potřebuje podle šéfky Evropské komise naléhavě posílit protivzdušnou obranu. Ursula von der Leyenová řekla, že to bude tématem zítra začínajícího dvoudenního summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Metropole se připravuje na příjezd lídrů z asi 40 zemí.
3: V Ankaře je podle televize TRT 70 tisíc policistů a četníků, kteří zavírají ulice. Na demonstraci proti summitu NATO pozatýkali turecké úřady přes 100 členů turecké komunistické strany. Nejen v Ankaře, ale turecká policie podle agentury AFP už 2 týdny zatýká bez udání důvodu i opoziční politiky, novináře, právníky nebo ekologické a lidskoprávní aktivisty. Do Ankary poletí český prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, vedení Evropské unie nebo asijští spojenci aliance. Americký prezident Donald Trump se tam setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i syrským vůdcem Ahmadem Šarou. Spojence z NATO Trump poslední měsíce kritizuje pro nezapojení se do jeho války proti Íránu. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
0: Anglie a Norsko postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale a čeká je v sobotu večer vzájemný souboj. Angličané zvítězili 3-2 na Aztéckém stadionu nad domácími Mexičany. Norové porazili 2-1 Brazílii na stadionu v americkém New Jersey.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a večer se místy objeví přehánky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane mírný západní, večer severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Jáchymově jsou na kruhovém objezdu v ulici Karlovarská a třída Dukelských hrdinů z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy. Pro těžká nákladní vozidla je místo zcela uzavřené.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pět minut po 15. hodině po zprávách za Nouzubkovou pokračuje pondělní dobré odpoledne s datem 6. července. Já vám i nadále přeji příjemný poslech s rádiem vašeho kraje. Kateřina Falbrová, historicky nejmladší držitelka Českého lva za hlavní roli v dramatu Zbormistr, je hostem letošního filmového festivalu a zavítala i do našeho karlovarského rozhlasového studia. S mladou talentovanou českou herečkou si popovídal kolega Radim Jihlík, rozhovor uslyšíte už za pár minut. Dalším tématem opět bude filmový festival, vyhlídkové terasy, altány, odpočinková místa. Tak aktuálně vypadá na začátku sezóny prostranství na Jelením skoku v Karlových Varech. I tam můžete během festivalu odpočívat. V jakém režimu bude otevřený areál historické kavárny, vám řekneme v této hodině pár minut po 15:30. Také vám budeme hrát a v této hodině připomínám, že budeme soutěžit. Zůstaňte s námi, krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Naším festivalovým hostem je historicky nejmladší držitelka Českého lva za hlavní roli ve filmu Sbor mistr. Ten natáčela v době, kdy jí bylo pouhých 13 let. I když ji diváci mají zafixovanou především jako křehkou oběť, v novém seriálu České televize Kamarád tentokrát stvárnila zlou holku. Nejen o tom bude rozhovor s dalším hostem, slovo už má Radim Jehlík.
1: Hezký den s naším dalším festivalovým hostem. Na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů zavítala také herečka, která si tady vloni zažila to, jaké je to být v delegaci filmu, ve kterém získala zvláštní uznání poroty. Ten snímek tady v lázeňském městě měl v roce 2025 světovou premiéru. Jedná se o Sbor mistra. A zatímco jsem si loni touto dobou povídal s režisérem Ondřejem Provazníkem a hercem Jurajem Lojem, letos mám to štěstí, že pozvání k mikrofonu přijela hlavní představitelka a dnes už také držitelka Českého lva za tuto roli. Kateřina Falbrová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké byly poslední dva roky vašeho života? Tedy natáčení Sbor mistra a to všechno, co potom následovalo.
2: No, oni to byly asi 3 roky, jakože to je úplně strašný, že to je fakt hrozně dlouhá doba, nebo vlastně 4, ještě s celou tou přípravou, kdy to teprve přišlo do toho mýho života. Bylo to hrozně intenzivní. Bylo to v takových divných vlnách. Vždycky to bylo tak, že my jsme prostě natáčeli, teda hrozně intenzivně rok prostě. A potom najednou ticho. 2 roky, rok, když se to stříhalo a posílalo se to na různý festivaly a vždycky prostě asi to nevyšlo. A pak si pamatuju, že Jirka Konečnej, producent, nám volal, že to teda budou Vary, takže Vary byly taky strašně intenzivní. A pak samozřejmě přišla všechna ta sláva s tím a ty ceny a tak. A bylo trošku těžký se na to nějak zvykat, no, ale nakonec dobrý, no. Bylo to intenzivní, takhle bych to popsala.
1: Jak byste se dostala ke Sbor mistrovi? Přečetla jste si scénář, nebo jste se zeptala rodičů, nebo vás někdo oslovil, nebo jak to vlastně vzniklo tohle? Na to jsem se loni Juraje Loje ani Ondřeje Provazníka nezeptal.
2: No to bylo tak, že já jsem se dostala do Kýnova dětského sboru, nevím, jestli ho znáte, a byla jsem asi 3 měsíce prostě a najednou nám přišel casting, že jakoby bude se dělat casting a že Kýnov dětský sbor v tom filmu bude nějak figurovat. No takže jsme šli na casting, všechny holky, protože všichni chtějí hrát prostě, všichni tam jsou jakoby nějak nadaný umělecky, jak herecky, tak prostě zpěvácky. Tak jsme teda všichni šli na casting a tam mě teda nějak vybrali, no. Úplně náhodou prostě, nebo náhodou. Asi jsem Ondřej, provazník, režisér filmu, říkal, že už když jsem tam šla, tak věděl. Já teda ne. Já jsem šla a brečela jsem potom, když jsem odcházela z toho castingu. No a potom jsem se vrátila ze skautského tábora a řekl mi, že jsem tu roli dostala. Samozřejmě tam byl ještě nějaký další casting, nějaký další kolo, ale potom jsem se vrátila ze skautského tábora asi ve 13 a to už bylo.
1: Na co všechno vás připravovali, když už tedy bylo jasné, že Sbor mistr vznikne, že vy dostanete tu hlavní roli, na co vás připravoval režisér, na co rodiče, na co jste měla dokonce i odbornou poradkyni na ty sexuální scény a podobně, ano. Že?
2: Ono popravdě jsme se na to úplně, já jsem se na to teda úplně nepřipravovala, protože jsem nevěděla jak na to herecky, ale...
1: A ti dospělí vás?
2: Ty dospělí, ano, můj Sbor mistr mě potřeba, musel jsme se naučit nějaký, můj reálný Sbor mistr mě učil zpívat, ale co se týče třeba rodičů, tak oni to se mnou nějak probírali, to téma a tak, my jsme fakt nevěděli, do čeho jdeme vůbec. Můj táta se teda trošičku pohyboval v tom filmovém světě, takže ví, jaký jsou třeba filmaři nebo něco takového, ale vlastně vůbec jsme nevěděli, jak to bude a jak to natáčení bude probíhat. No a pak jsme to nějak, měla jsem tam právě odbornou pomoc, měla jsem školní psycholožku, která mě jako prostě vyslýchala, ne, se kterou jsem to probírala ve škole a potom jsem měla přesně koučku sexuálních a intimních scén.
1: Měla jste někdy během toho natáčení chvíli, kdy jste si sama pro sebe řekla, to už je trochu moc?
2: Ano, bylo to v New Yorku. My jsme natáčeli právě v New Yorku a pro ty lidi, co to viděli, tak tam je taková ta scéna, jak já přiběhnu s tím motýlkem. Viděl jste?
1: Viděl.
2: Tak jestli si pamatujete takový to, jak tam ona přiběhne s tím motýlkem.
1: Do té recepce.
2: Do té recepce, mm-hmm. Ano. A tam jsem dostala úplně nějaký jako... Nevím, co to bylo a úplně jsem se rozbrečela prostě. Ono se řeklo stop a nějak něco se stalo. A mi se to také u herectví děje strašně často, že já jakoby prožiju tu emoci hrozně moc a najednou se rozbrečím. A teď už to bylo náročné natáčení. Natáčeli jsme Pankově v New Yorku prostě. Tam jsme neměli peníze na to prostě, protože New York je šílený a je drahej. Takže jsme tam natáčeli na Pank a teď prostě jsme tam vždycky ještě to jsme točili na film. A to bylo strašný úplně. Jako bylo to super, že to tak vyšlo hezky, ale taky jsme vždycky zkoušeli prostě třeba 5krát a potom jsme to teprve natočili a potom jsme se na to už pak vykašleli, protože bylo málo materiálu. No a tam jsem nějak dostala, já tomu říkám crash out, ale to je prostě takový jako takový zvláštní stav. No a to byla jedna z toho a potom samozřejmě taková ta scéna, kdy tam vybíhám v prostě radle v těch -17 a to jsem spíš byla pak trošičku nemocná už, no. Ale toho psychického se týče, nebo toho psychického zhroucení, tak to bylo asi v tom New Yorku, no.
1: Opravdu to bylo v minus 17, nebo jste jenom hráli, že je venku minus 17?
2: No, ale měla jsem tam rekvizitáře, který mi tam takhle pouštěl ten větrák, nebo co to bylo, asi klimatizaci. Ale bylo to vždycky, že jsme běhla ven, potom jsme šla zpátky do sauny a potom zase ven a potom zase do sauny a také jsme to zkoušeli pořád, no.
1: Říká náš dnešní festivalový host, herečka Kateřina Falbrová.

0: Naším dnešním festivalovým hostem je herečka Kateřina Falbrová. Před rokem byla součástí delegace k filmu Sbormistr, který měl tady na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech světovou premiéru. Kdy vám došlo, že Sbormistr bude mít tak silný ohlas? Bylo to až tady ve Varech, nebo už jste něco tušili?
1: Já jsem poprvé vůbec nevěděla. Já jsem ten film vlastně viděla asi rok ještě před tou premiérou. Samozřejmě já to vůbec nedokázala posoudit. Jakoby ten film se mi strašně líbil, ale zároveň jsem se pořád soustředila jenom na sebe, prostě jakoby, že jsem nevěděla, jakoby, že to bylo hrozně divný se vidět takhle. Ale postupně, čím jsem ten jakoby, film viděla častěji, tak to jsem ho viděla hodněkrát.
0: Kolikrát?
1: Asi 10krát nebo 15krát, prostě na různých festivalech. A potom, když jsme měli premiéru v Termálu, tak mi to došlo, protože to bylo hrozně silný, byly hrozně dobrý reakce, jako neuvěřitelný, jakože fakt lidem se to strašně líbilo, hejbalo to s nima, samozřejmě byly i negativní, a to je vždycky. Někomu se to prostě nelíbilo, což chápu, ale ten film vlastně měl neuvěřitelný takový dosah právě, jako a ať už to s váma hejbalo jakkoliv, tak to s váma nějak prostě hejbalo. A to je důležitý, myslím. No a takže v tom Termálu, když tam byly ty standing ovation a tak, no.
0: Vy jste za tu roli dostala Českého lva v kategorii nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli. Nebudu se ptát, co to pro vás znamená, spíš mě zajímá, jestli vám to ocenění změnilo nějak profesní sebevědomí, jestli jste si jistější.
1: Určitě jsem, ale já vlastně nevím, jak s tím pracovat teď, že vlastně já jsem toho lva dostala a dostala jsem ho hrozně jakoby nízkým věku, prostě v 16. A je to vlastně, dostala jsem to jako za moji první roli a nevím, co to jakoby znamená, že jak to pak bude třeba vypadat u dalších rolí, jako jestli ty role budou taky takhle přirozený a takhle, protože to se mi už nemusí povíct, že ta role bude takhle dobře zahraná, ale uvidíme. Samozřejmě to dodal sebevědomí nějaký, ale dostala jsem to vlastně za tu roli, že jo, ale i za to herectví samozřejmě, ale tak teď mě dlouho nikdo neviděl v nějakém dalším projektu, takže nevím, jako já to herectví pořád nějak objevuju, až zrovna teď nějak se mi nedávno stalo, jsem měla nějaký prozření, nebo co to bylo prostě. A nějak jsem se strašně vžila do té postavy a tak se mi to ještě nikdy nestalo a bylo to hrozně zajímavý moment právě. Nebo nevím, jestli to vůbec bylo normální, asi jsem byla unavená, měla jsem asi hodně kafí, ale no tak mám ho doma na stolečku, tak uvidíme, co mi tenhle všechno přinese.
0: Co pro vás znamenají Karlovy Vary? Jezdíte sem jako divák, divačka, nebo spíš teď pracovně poslední dva roky, no a jezdila jste i předtím?
1: Já jsem tady popravdě už po třetí asi a vždycky to bylo pracovně a asi teď vlastně vidíte, teď poprvé se mi povedlo, že jsem byla na filmu a ten film nebyl můj. Jako jsem tady byla jednou s jedním filmem, ale teď se mi stalo, že jsem byla poprvé na filmu, který jakoby nebyl můj, zrovna včera. Tak to mám premiéru takovou, co vidíte.
0: Myslíte si, že je rozdíl mezi festivalovým publikem a tím běžným kinodivákem?
1: Určitě. Přijde mi, že ten festivalový divák má trošku jako jiný úmysl, podle mě, nebo jiný úmysl. Myslím, že má takový jako větší, že ho to víc zajímá. Už na ten festival prostě musí jet, nebo prostě tam přijede, protože ho to zajímá. Do kina samozřejmě taky chodí lidi, protože to zajímá, ale zároveň tam to funguje už trošku jinak, podle mě. Že tam je to dost takový jako prostě dávají to v kin, tak se na to půjdem podívat, protože jsme slyšeli, že to je dobrý právě třeba z festivalu, protože ten festival ten film tak jakoby prokopne, dalo by se to tak říct, prostě to nějak zviditelný, no. Takže určitě vnímám rozdíl, jak už třeba i kritické, jaký mají různý pohledy ty lidi, že ty diváci jsou většinou složitější na těch festivalech.
0: Sama jste to říkala, že jste se setkala tady ve Varech a možná i jinde později s reakcemi na Sbormistra, které byly pozitivní i negativní. Mm-hmm. Co bylo u těch negativních? Co vadilo těm lidem?
1: Tak všichni známe tu kauzu.
0: Samozřejmě.
1: O tý tady nechci mluvit moc, ale hodně jako setkávala jsem se, když teda pomenu kauzu a tu necháme být, dost lidí říkalo, že jim to vlastně jakoby nestačilo, že by chtěli ještě něco do toho, ještě jako, že by chtěli nějaký dovysvětlení prostě. A přijde mi, že ten film není tak explicitní, nebo vlastně no, tak mi přijde, že teď ze všech těch krimi seriálů a tak jsme zvyklí na strašný jako morbidní scény a prostě na krev a na všechny tady tyhle ty hnusy. A když je přesně takhle ten film jako citlivý a je to hodně zajímavě postavený, tak ty lidi to třeba nevidějí, protože jsou zvyklí přesně na to, že se to strašně zveličuje. Tady to je fakt takový jako postupně a vlastně to vybuchne, ale i ta samotná, jakoby pak ta sexuální scéna není tak explicitní a prostě je to takovej prostě jenom jako obraz, nebo já vlastně nevím, obraz to není. Ale no, takže to byla jedna z těch negativních reakcí, no.
0: To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je herečka Kateřina Falbrová.

0: Ještě chvíli bude naším dalším festivalovým hostem herečka Kateřina Falbrová. V loni tady v Karlových Varech excelovala s filmem Sbormistr. Letos za něj obdržela Českého lva. To už jsme probrali. Mě teď zajímá ale budoucnost, protože Česká televize chystá seriál Kamarád. Vy tam hrajete.
1: Ano.
0: Tak pojďme se tomu trochu pověnovat. Jednak o čem je seriál Kamarád? Jestli můžete prozradit.
1: Určitě můžu o sexuálním zneužívání ve skautském oddíle.
0: Zase?
1: Ano, ale tentokrát nejsem oběť. Pozor, tentokrát jsem zlá a jsem proti oběti, takže jsem si trošku vyměnila pohledy. Ale nechci to moc spoilovat právě, tak aby lidi věděli, že tam nebudu hodná, že tam nebudu koukat ladníma očima a tak.
0: Koho společně s vámi uvidíme v seriálu Kamarád?
1: Je tam v hlavní roli Jakub Jenčík, Matouš Ruml, Kristýna Lajchtová, Denisa Barešová, Pavla Beretová, Barbora Kodetová.
0: Jak už bylo řečeno, není to opět jednoduché téma v seriálu Kamarád. Pro boha, neláká vás už taky nějaká komedie, pohádka nebo něco podobného?
1: Ty jo, teď jsem nad tím zrovna přemýšlela ráno v rozhovoru, který jsem dělala. A vlastně, jako já jsem také v téhletý herecký poloze spokojená, protože chci, aby tomu divákovi něco dávalo, aby se nad tím zamyslel. Nad komedií se taky můžu zamyslet, ale trošičku jinak. Ale zatím jsem spokojená, takhle asi jsem zjistila teda, nějak jsem k tomu došla ráno. Jsem také spokojená v tady té herecké poloze, ale možná časem, teď mi zrovna nedávno přišla nabídka na nějakou komedii, tak uvidíme, ale vlastně nevím, no. Je to trošku jiná herecká poloha taky, vlastně nemám vůbec objevenou, no. Tak uvidíme.
0: Jak vy jako mladá herečka poznáte, že je ta role pravá pro vás? Protože ty zkušenosti tam ještě úplně nejsou.
1: To je dobrá otázka, na to jsem nikdo nezeptal, ty jo.
0: To jsem rád, že jsem první.
1: Nějak to tam prostě cvakne. A je tam přesně ten moment, jak jsem říkala, že prostě najednou se vám jakoby na tou postavu chce víc přemýšlet. Samozřejmě to musí být nějaká víc rozvinutá postava, není to jako epizodka nebo něco takového, ale víc na tou postavu chcete přemýšlet, snažíte se jí víc nějak konzultovat s tím režisérem a takhle a nějak vás začne prostě bavit. Je to takový jakoby zvláštní okamžik, který já nedokážu úplně popsat, ale je to fakt takový, že vám to tak jako zacvakne v té hlavě nějak.
0: A je to tak, že po tom úspěchu si můžete vybírat další projekty, že můžete přebírat, řekněme. Nebo přeci jenom v tomhle věku, jako ještě si nemůžete dovolit ten luxus.
1: Ne, já hlavně nechci ještě luxus, ale mě právě baví ta soutěživost vždycky u těch castingzích, takže jakoby mě to vlastně vyhovuje. Já jsem taková hodně soutěživá a hodně urputná, takže vždycky každou roli bych chtěla mít, ale samozřejmě to tak nefunguje, takže se s tím snažím nějak pracovat, ale nemůžu si vybírat ještě. A jsem za to ráda. Samozřejmě někdy přijde nabídka, že už by mě do toho seriálu chtěli, třeba do toho filmu, ale vždycky to jsou třeba 2-3 dny. No, tak uvidíme, jak to bude. Ale rozhodně se nemůžu vybírat.
0: Umíte po natáčení opustit tu roli, že jdete domů s čistou hlavou?
1: Ne, neumím. A hrozně mi to štve a chtěla bych se to naučit. A přemýšlela jsem, já totiž nejsem na žádný herecký škole a chtěla bych jakoby se to nějak s tím naučit pracovat, protože ta role Karolíny ve mně ještě nějaké, já myslím, že se ve mně bude asi celý život a že to prostě je takový téma u mě a vždycky už bude, ale zatím jako od té doby se neměla tak velkou roli, abych to právě nějak takhle jako řešila, takže samozřejmě, když jsem třeba teď natáčela Jiřího Straku, jo, je to Jirka Straka, Metoda Markovič.
0: Metoda Markovič Straka.
1: No. Tak tam to byla menší role, takže jsem prostě odcházela s čistou hlavou, jenom jsem na to roli trošičku přemýšlela a potom jsem šla domů a pak jsem udělala takový rituál, že se vždycky najím, vysprchu a jdu spát.
0: Aha, máte rituály před natáčením nebo po něm?
1: Spíš po. Vždycky jdu spát. Takový rituál.
0: Ještě něco, co vás na tom herectví překvapuje, nebo si myslíte, že tím, jak jste vstoupila do tak náročných projektů, že to nejtěžší už máte za sebou a že teď už budete objevovat jenom drobnosti té profese?
1: Já doufám, že teprve jsem na začátku, že ten Český lev je takový jenom jakoby vstupní brána do toho celého hereckého světa. Určitě mě pořád objevují nějaký nové věci, ale všechno to potřebuji prostě samozřejmě nějak pojmenovat ty pocity a pak to i nějak jako předvíc na tu kameru, ale nevím, chtěla bych třeba zkusit divadlo, protože teď jsem byla na nějakém castingu na divadlo a vlastně jsem zjistila, že mě to docela baví. A já jsem si předtím říkala, že to divadlo, to mě prostě nebude bavit, to prostě není moje, a ono vlastně ve výsledku je to docela zajímavý a vlastně mě to docela baví. Takže uvidíme. Ten casting tam nevyšel, ale to nevadí, ale byla jsem tam jako by v nějakém nejužším výběru, takže asi to nějak jako by šlo. No, takže třeba divadlo bych chtěla zkusit, no. No, tak uvidíme.
0: A když jsme u těch plánů, jsme na začátku prázdnin a léta. Jaké bude léto a prázdniny u Kateřiny Falbrové v roce 2026? Co je před vámi?
1: Já budu natáčet, já budu pracovat, ale já to teda nemůžu asi nějak říkat, ale já mám nějakou smlouvu zas, ale klasika, ale ne, já pojedu, budu natáčet, pak jedu na sbor, ještě na skautský tábor vlastně, jedu po Varech, na chvilku aspoň, a pak jedu na sbor a asi budu objevovat krásy Česka, protože nestíháme jet ven někam. Chtěla bych Anglii, ale tam nestíhám. No.
0: Tak snad někdy příště, no. Katko, moc vám děkuju za rozhovor, já vám budu držet palce ve vaší další kariéře a budu se těšit někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, taky se budu těšit. Naschledanou.
0: To byla herečka Kateřina Falbrová, loučí se a příjemný poslech vám i nadále přeje Radim Jehlík.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: O lásce jako věci kouzelné zpívala skupina Rangers na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Historická lesní kavárna Jelení skok v Karlových Varech zahájila sezónní provoz. Turistům a návštěvníkům nabízí aktuálně zatím pouze improvizované zázemí. Vlastník areálu, lázeňské město, totiž celkovou rekonstrukci objektu teprve připravuje.
1: No chata působí schátralým a takovým smutným dojmem. Škoda, že není v lepším stavu. Je tady krásná vylídka na část Karlových Varů, takže kdyby se to tady opravilo, tak by to bylo určitě pro nás přespolní pěkný.
2: Říká Marek Mach, který přijel do Karlových Varů až z Olomouce. Ano. Teď, když jste se vyškrábal na vyhlídku, tak skoro okolností je také zavřeno, tak si nedáte ani nic k pití, ani kávu.
1: Je to škoda, je to pěkná stavba taková, kdyby se opravila střecha trošku původnější, ale asi to není nic jednoduchého v dnešní době.
3: Jednoho z návštěvníků zchátralého Jeleního skoku potkávám v okamžiku, kdy je areál známé kavárny kvůli počasí uzavřený. V letošním roce by to mělo být ale spíše výjimečné, říká nový provozovatel známého místa David Oleksík.
4: Rozhodl jsem se oživit tohle místo z toho důvodu, že když jsem byl malý, tak jsem tu trávil spoustu času. Chtěl jsem ho z nostalgie přivést opět k životu, tak aby si tu lidi mohli vychutnat perfektní drinky a užít si nádherný výhled vlastně na Karlovy Vary.
2: Co všechno tady bude teď v sezóně otevřeno a v jakém režimu?
4: Budou otevřeny vlastně spodní i vrchní terasa s tím, že tu budeme s futrakem a vlastně v okolí jsou ještě 3 vyhlídkové altánky, kde se můžete kochat výhledem na Karlovy Vary.
3: Je třeba říci, že do interiéru historické stavby se lidé zatím v podstatě nepodívají. Výjimkou bude vstupní chodba, kavárna, taneční sál anebo ubytovací část. To všechno zůstává nepřístupné.
4: Celá budova je zavřená vlastně z důvodu rekonstrukce, která by měla trvat následujících 5 let. Otevřená bude část, kde je sociální zázemí, o které se staráme tak, aby bylo čisté a mohlo každý využívat.
2: A teď poprosím, jak to bude přes festival, protože vaše, řekněme, klasická otevírací doba je od pátku do neděle, plus je třeba, aby lidé zohlednili počasí.
4: Naše otevírací doba je zásadně od 10 do 18 hodin a během festivalu se bude otevírací doba lišit podle návštěvnosti. Budeme se snažit to zůstat co nejdéle, aby si lidi mohli užít atmosféru festivalu i právě tohoto krásného místa s výhledem.
3: Dodává David Oleksík, současný nájemce Jeleního skoku. Historického areálu jehož rekonstrukci připravuje vedení lázeňského města a bude to první zásadní investice do rekonstrukce více než 100 let starého objektu.
5: Připravujeme výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci Jeleního skoku, kde bychom se rádi vrátili, jak už jsme několikrát avizovali, do podoby první republiky, výletní restaurace, kavárny i s nějakým menším ubytováním a provozem na 12 měsíců v roce.
3: Vysvětluje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci. Ve stávajícím provizorním režimu bude areál Jeleního skoku otevřený nejméně 2 roky. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas je 3:45. Jdeme soutěžit. Připomínám telefon do studia 221 55 37 37. Chebský hrázděný statek v Milíkově ve svých expozicích aktuálně prezentuje proměny venkovského života na přelomu 19. a 20. století. Statek je obklopený malebnou krajinou a je tak ideálním cílem pro pěší túry i cyklistické výlety. Příležitost k návštěvě poskytuje také řada akcí, například komentované prohlídky, jedna z nich s názvem Hospodářův rok proběhne v sobotu 11. července od 16 hodin a my vám nabízíme dvě vstupenky. Tak jestli ještě nemáte program, můžete vyrazit s námi, udělat si hezký výlet a ještě ušetřit pár peněz. Tak 221 55 37 37, telefon do studia, který můžete už začít vytáčet. No a dnešní otázka bude takovou zkouškou poslechu. Měli jsme dnes hosta. V této hodině naším odpoledním hostem byla mladá talentovaná herečka Kateřina Falbrová, historicky nejmladší držitelka Českého lva za hlavní roli ve filmu, který natáčela v době, kdy jí bylo pouhých 13 let. O jaký film šlo? Vzpomenete si? Víte? Volejte. 221 55 37 37. Ve vysílání už vítám našeho dnešního prvního volajícího. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Hezký den.
1: Stando Přesticko.
0: Zdravíme, Stando. Tak tušíte, jaký to byl film?
1: Vůbec.
0: Tak, dáme
1: teď
0: si možnost.
1: Vůbec nevím nic.
0: Kateřina Falbrová, historicky nejmladší držitelka Českého lva za hlavní roli ve filmu. A teďka.
1: Ano.
0: Byl to film buď Karaván, Životní šance, Špína, anebo Zbormistr.
1: Bčko dávám. Životní šance.
0: Dáváte Bčko. Tak toto nebylo. Bčko, ano. To není Životní šance, to sice asi určitě pro tuto herečku byla tento film, ale tak se nejmenoval ten film, ve kterém si zahrála, tak Stando, mějte se hezky, někdy příště zase naslyšenou.
1: Určitě.
0: Budeme se těšit. Ve vysílání společně s námi další volající, tentokrát je to kdo? Hezký den. Tak Zlatokinská, Český rozhlas Karlovy Vary, kdo pak je tam?
2: Ano, dobrý den.
0: Hezký den. Tak stlumte si prosím pěkně rádio, ať tě nemáme ozvěnu ve vysílání a můžeme hned pokračovat.
2: Tak já tepnu Zbormistra o Bambinovi Praga.
0: Přesně tak, nebudu natahovat, je to správně, vy vyrážíte do Milíkova, užijte si to, mějte se krásně, teď mi každopádně zůstaňte na telefonu. Hezké léto.
2: Děkuji.

0: To byla Věra Špinarová na Českém rozhlase Karlovy Vary. V loni na přehlídce v Cannes a následně v Karlových Varech slavila úspěch s road movie Karavan. Letos v lázeňském městě představuje historické drama Pramen. Jedna z nejobsazovanějších českých hereček Aňa Geislerová promluví o své zatím poslední náročné roli. Naším dalším festivalovým hostem bude zítra v úterý po 10. hodině, tak zůstaňte s námi. Za malou chvíli další zprávy za Zubkovou, po nich po 16. hodině Humoriáda, dnes humor se Zdeňkem Junákem a Patrikem Rozehnalem. Teď vás ještě krátce pobaví děti a dáme si společně poslední písničku na závěr pondělního dobrého odpoledne. Hezký zbytek svátečního dne vám z Karlovarského studia Českého rozhlasu přeje Zlata Kinská. Zítra naslyšenou.
1: Ahoj, rádio! Proč se ženy dožívají vyššího věku než muži?
2: Protože se narodili dřív.
3: Protože víc kouří.
4: Protože mužský kouří. Že se vyvinuli dřív.
5: Že rodí děti.
6: Protože rychleji vyrůstají.
7: Protože víc sportujou.
8: To chytřejší.
9: To budu v 80 chytrý a stejně umřu.

0: Historické stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský festival představil časosběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové. Hroznětína na Karlovarsku připravuje obnovu městského sportovního areálu. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. A zítra čekejte polojasno až oblačno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Na Karlovarském filmovém festivalu měl dnes premiéru časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o Báře Basikové. Režisérka v něm navazuje na svůj předchozí dokument Bára B. Life. Dokument s názvem Bára Basiková mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády. Podle informací ČTK představí Basiková a Třeštíková na festivalu v Karlových Varech dokument na dalších třech projekcích a 8. července na besedě v Domě České televize. Hroznětín u Karlových Varů zmodernizuje městský sportovní areál. Zástupci radnice teď nechají vypracovat projektovou dokumentaci. Samotné stavební práce začnou příští rok. Modernizace komplexu má být rozdělená do několika etap, říká starosta Martin Maleček z Hnutí Volba pro kraj.
3: Ta první etapa je ve formě skateparku, bude tam workout, bude tam beach volejbal, co tam bude velice důležité, bude tam zázemí, klubovna pro teenagery, zároveň tam bude vystavěna stage, která bude sloužit pro kulturní a společenské akce města.
2: Česko si připomíná 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, protože kritizoval katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku.
4: Jan Hus se zabýval i českým jazykem a pravopisem. Zasloužil se například o zavedení diakritických znamének. Jeho odkaz je tak ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
5: Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
4: Husovu smrt si jeho příznivci začali neoficiálně připomínat už v roce 1416. Oficiálně se ale 6. červenec stal památným dnem v roce 1925. Státním svátkem se den Husova upálení stal v roce 1990. Dnes si můžou lidé výročí připomenout například při tradiční bohoslužbě v pražské Betlémské kapli, kde Hus před více než 600 lety kázal. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
2: Německo údajně získá zakázku na stavbu 12 ponorek pro kanadské námořnictvo. S odvoláním na vládní zdroje to píše kanadský deník Globe and Mail. O zakázku se uchází také Jižní Korea. Kanadský premiér Mark Carney chce oznámit vítěze ještě před odletem na summit NATO do Ankary. Je to obchod v přepočtu za bilion, možná za 1,5 bilionu korun. Kanada totiž v souladu se svou bezpečnostní strategií nepoptává jen 12 ponorek, ale taky servis, výcvik posádek a transfer technologií. Pro Německo by to byla největší námořní zakázka v historii.
1: Počasí.
2: V noci a zítra čekejte polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a večer se místy objeví přehánky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane mírný západní, večer severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech v Západní ulici poblíž parkoviště Varšavská bourala dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsme z toho zdrudaná. My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
7: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
6: Ano, začínáme.
1: Humoriáda.

0: Karel Gott, to jsou fámy první píseň dnešního pořadu humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat, a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky ze zesnulých.
2: Ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo. Ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jaký mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo, ten listopad. Tak mu tam položím ten načančanej věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bustu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda, s tím alkoholem to byl nádherný zvyk, který měla, možná z této vyprávění slyšeli. Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby jí netípala blízko, protože ona říkala, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy s vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako my mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? A já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě seseká na zadek a že to teda bude A tak mu říkám, dědečku, tatínku, představ si, pořád to drží. Yeah. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych se taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? A říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba i Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízí mi proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 01 04 humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě v hlasování Ivoš Moldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako v pátek.
3: Dobře.
4: Ačko.
3: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Je vás Petr Zerhoty a přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy, další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu a od té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste u třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky po takovéhle, jsem měl na vás jeden takovej dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
8: Páteční odpoledne, přeji vám Patriku, posluchačka Stanislava a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju takže, vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky, naschánou.
3: Taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme
5: jdeme hřbitov
3: a jdeme se popovídat k hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
10: Co jinýho, že jo?
9: Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak což, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde, a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
10: to je romantický,
9: branku,
10: ale
9: zeď no, to jak... A dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já jsem si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností, a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově, a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
10: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku, a koukám a tam bylo napsáno rodina Blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
10: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
9: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasujou asi na Blábolila, tak...
10: Tak si tam jde rovnou,
9: tak
10: potom lehnou.
9: Přilehne.
10: Tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
2: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
10: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
5: jednou
3: by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký
3: hřbitov. Ani skladbu vybranou.
5: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: jsi nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučím všem, je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se vyškrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně takový nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby. Třeba v Brně máme taky krásný. Nebo v Třebíči je nádherný, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se losuje. To
5: zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no, tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
5: No.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A
5: ano,
3: tady
5: ano.
3: Bývá opravdu klid.
5: Tam
3: slyší
5: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
5: Akor, když na podzim opadne to listí, on tak jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
5: Tak já bych ho nerad zklamal,
3: ano. Takže
5: musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 4 roky z té druhé 70, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
5: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a
5: mám...
3: A prodlouží ti to do 120.
5: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řekl, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Jinákem Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zdeněk Jurák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce dlouhý, široký, bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali.
1: Že zůstávali u země.
2: U země a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Jako
2: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mladší jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože špatné k něčemu.
2: Protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, jak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy přesně, jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako. Takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak, ty, jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkal, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal na růst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: To tak připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou, díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Mauchta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si... Brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosila bych Ačko a chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No, chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, jak vysíláte, zahrát písničku Večerní četrdo dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, ano. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasánou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Sěháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak ano. I váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svěl, vy jste lahůdka, vztrhuji. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už... Čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: A no to víte, že ne.
7: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat, jo? Tady mám takovou, hledajte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No,
8: co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: Ano, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. A, haló?

0: No, no, celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
1: No to jsem rád.
2: Úžasná dvojice, Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou. Už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště, nebo zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
2: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, takže já když
2: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil, no, byť má tichý chodou, já ty tom blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
2: Vyjedete v eurech?
3: A, ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zase není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakýho kovu, že ano. Třeba nějaká malá
2: dýka,
3: nějaká dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
2: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys tako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. To je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
2: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
2: Ten nemá.
3: Vůbec.
2: Ano.
3: Vůbec.
2: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě v ten okruh
2: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
2: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefon je v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Nojakem.
2: Ještě jednou za zrkavy a určitě háčko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdovnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sadíkem a Sabínkou. To už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Milost Podhůří od Lidských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat, to znamená, dokončíme scénku nazvanou v seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Že, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Ze 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: Tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane. Tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No, vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No, právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamaci.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuál.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: A prosím vás, ta bude přečuvovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písničky a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svého kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Jubilejní ročník Mezinárodního festivalu v Karlových Varech připomíná slavné osobnosti. Na Jelením skoku v Karlových Varech jsou na začátku sezóny otevřené vyhlídkové altány i terasy. Leo Express a České dráhy spustily nové zahraniční linky. A zítra čekejte polojasno až oblačno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Čtvrtým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival. Do Karlových Varů míří stovky návštěvníků. Letošní ročník je jubilejní a proto je v ulicích Lázeňského centra umístěna výstava, která výročí připomíná. A upozorňuje také na osobnosti s festivalem úzce spojené. Příkladem jsou vzpomínky na dlouholetého prezidenta přehlídky Jiřího Bartošku, který loni na jaře zemřel, říká výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
2: Pan Bartoška bude připomenut stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovaly v nějaké fázi. Ona, paní doktorka Zahralová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousil, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu.
1: Historická výletní kavárna Jelení skok nad Karlovými Vary letos bude otevřená v provizorním provozu. Návštěvníkům nabídne služby mobilního stánku s občerstvením a sociálním zázemím. Po několika letech budou bez omezení otevřené i blízké vyhlídkové terasy, pokračuje nájemce areálu David Oleksík.
3: Budou otevřeny spodní i vrchní terasa s tím, že tu budeme s futrakem, s tím, že sortiment se bude během léta rozšiřovat. Během festivalu se bude otevírací doba lišit podle návštěvnosti, aby si lidi mohli užít atmosféru festivalu i právě tohoto krásného místa s výhledem.
1: Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy zase do dánské Kodaně.
4: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
5: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
4: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
4: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vejk, Český rozhlas.
1: Útoky během súdánské občanské války od začátku roku způsobily smrt nebo zranění nejméně 330 dětí, informoval o tom Dětský fond OSN. Nejvíce jsou podle něj ohrožené děti v oblasti Darfuru a Kordofánu. Za jejich smrt mohou v 60% případů útoky dronů. Děti jsou také terčem sexuálního násilí, jsou rekrutovány do bojů, trpí strachem a úzkostmi. Konflikt, který v zemi začal v roce 2023, vyvolal největší humanitární krizi na světě. Vysídlil přes 14 milionů lidí a 28 milionů obyvatel země kvůli válce čelí akutnímu hladu. Sport. Tenistka Marie Bousková na druhou čtvrtfinálovou účast ve Wimbledonu nedosáhla. S Belgičankou Mertensovou prohrála 0-2 na sety. Počasí. V noci a zítra čekejte polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a večer se místy objeví přehánky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane mírný západní, večer severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Sokolově je v ulici Boženy Němcové zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Opravuje se tam povrch vozovky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a jeho sváteční vysílání. Právě v Karlových Varech probíhá v těchto dnech jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Jeho historie sahá ale až do roku 1946. Poprvé se totiž na západě Čech konala první přehlídka před 80 lety. Karlovarský filmový festival vznikl překotně za pouhé 2 měsíce. V pohraničí, odkud bylo právě odsunuto německé obyvatelstvo. Prošel dobou, kdy centrum neslo jméno Moskva a ceny dostávaly severokorejské snímky. Přežil normalizaci, trezory i emigraci těch nejlepších. Dokument Českého rozhlasu, který vám teď nabídneme, mapuje těchto 6 dekád archivními nahrávkami a svědectvím lidí, kteří u festivalu strávili podstatnou část svého života.
8: Filmaři jsou kronikáři.
9: Ani já jsem nevěděla, jak se dělá program.
10: Radiožurnál uvádí rozhlasový dokument v hlavní roli Vary. Příběh festivalu, který překračoval hranice filmu i politiky. Historií karlovarské přehlídky provází autor Martin Hrnčíř.
11: České Lány se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
12: Začalo to doslova na zelené louce. Tehdy v Karlových Varech roku 1946 postavili pořadatelé prvního ročníku velké letní kino.
11: V Karlových Varech, ve kterých budou promítány všechny cizí i naše filmy po své premiéře v Mariánských Lázních, se staví velké přírodní kino pro 5000 diváků.
13: Je tam spousta tehdejších prominentů, zejména teda té politické sféry. Vidíme tam samozřejmě ministra Václava Kopeckého, významnou osobnost. Vidíme tam vlastně i pana Holmana.
12: S Tomášem Hubáčkem z Národního filmového archivu sledujeme na plátně v pražském kině Ponrepo přípravy přehlídky, kterou dali organizátoři dohromady za 6 týdnů.
13: On ten festival nebo jeho první ročník vznikl neuvěřitelně rychle. To bylo od prvních plánů až po realizaci zhruba 2 měsíce. To, že ten festival nebude navazovat na ten zlínský, ale že se přesune právě do těch Mariánských Lázních, kde většina obyvatelstva byla ještě před válkou německého původu, tak i v tom je klás patří poměrně význačné politikum, že teda ukazujeme, že teď ty oblasti, odkud odsuneme to německé obyvatelstvo, budou prostorem pro budování něčeho nového, lepšího a něčeho, co ponese určitý znak jako modernity a poválečného modernismu.
12: Už od prvních ročníků ale nebyl jen přehlídkou filmu. Nesl v sobě i představy o tom, jak má poválečné Československo vypadat.
13: To zařazení konkrétně tohohle týdeníku je zajímavé z toho, že on je celý o poválečné opravě českých příhraničních oblastí, bývalých sudet, odkud bylo odsunuto německé obyvatelstvo. Vůbec první nejstarší dochovaný shot, který by se vyjadřoval ke vzniku festivalu zde ještě v Mariánských Lázních, tak vlastně je zařazen hnedka automaticky do toho kontextu přebudování té lokality, vybudování nějakého nového významu a to vlastně všechno velmi úzce souvisí s tou ideologií za těmi prvními ročníky toho festivalu.
11: Práce rychle pokračují a už za několik dní uvidí návštěvníci festivalu vybrané ukázky evropské filmové produkce.
13: Proč vlastně musel vznikat tak strašně rychle? Ono to bylo proto, že bylo hodně chápáno, že ta přehlídka bude k oslavě prvního roku znárodnění československé kinematografie. Festival neprobíhal tehdy na začátku července, jak jsme zvyklí, probíhal v srpnu a právě 11. srpna bylo velké výročí znárodnění českého filmu Benešovými dekrety. To byla i součást, opravdu velmi významná součást toho prvního ročníku festivalu v Mariánských Lázních, což my tady můžeme vidět právě v této dobové reportáži, kdy během opravdu velkého, velkolepého zasedání se hodnotily výsledky té roční práce. Opět tam slyšíme vlastně ten patos z toho, že nyní jsme nastoupili tu správnou cestu a teď konečně mohou vznikat filmy, které skutečně budou hodnotné, nebudou vlastně podléhat tomu přísně kapitalistickému buržoaznímu myšlení, ale budou to opravdu filmy, které budou spolu pomáhat nebo spolu vytvářet vlastně to nové svobodné Československo. Tady vidíme tehdejší funkcionáře, pan mluví Vítězslav Nezval. Ta akce měla skutečně jaký nádech jako určitého velikářství a opravdu to bylo něco mimořádného.
14: Uvítali jsme zde zástupce nejlepší kinematografie světa, filmové pracovníky sovětské.
12: 60 let snímků, hvězd, ale také politiky, která mnoho let rozhodovala o tom, co se bude promítat a o filmu psát. Karlovarská přehlídka tak byla už od začátku zrcadlem své doby.
10: Festival a propaganda.
14: Kinematografii Lidové republiky Čínské zde zastupuje delegace vedená předsedou čínské filmové administrativy Shi Tushanem.
12: Jsou tam jen estéčtí gurmandi a nudící se snobové z celé ČSR. Tak popisoval v roce 1948 časopis Tvorba Karlovarský festival, který už od svého počátku měl za vzor západní přehlídky v Benátkách nebo v Cannes. A někteří režiséři tendenčně dodávali, že si v Karlových Varech připadali jako za hranicemi Sovětského svazu.
14: Po něm pozdravil přehlídku pokrokového filmového umění člen předsednictva Světové rady míru, chilský básník Pablo Neruda.
12: Aby si připadali východní tvůrci jako doma, přejmenovali festivalové centrum Grand Hotelu PUP v roce 1950 na Grand Hotel Moskva.
15: Během procházení všech zmíněných materiálů poměrně často narážel na takové vlastně kuriozity dobové, které jsme třeba s kolegy neznali. A
12: Karel Och, umělecký ředitel karlovarské přehlídky.
15: Já jednu z nich jsem nalezl v jednom interním materiálu, který byl takové jako vnitřní hodnocení ročníku 1952, nejen jeho průběhu, ale jeho příprav, který je právě z raných 50. let a možná může něco nastínit. Cituji, USA se festivalu vůbec nezúčastnili a pozvaná firma MPEA na pozvání neodpověděla. Chaplin na pozvání sdělil teprve 26. tohoto roku, že film Světla ramp není dokončen. Neúčast Mexika nebyla odůvodňována pro odpor výrobců, nýbrž z oficiálních míst, které nechtěli nic mít společného s filmovým festivalem pořádaným za železnou oponou. Kromě toho výrobci trvali stále na požadavku, aby filmy uvedené na festivalu byly odkoupeny do normální distribuce za dolary a ceny pro nás neúnosné. Konec citace. Takže ta polarizace těch světů tam je patrná, zároveň z toho je jako jasné, že ten svět nebyl přetížen filmy a nějaká komunikace, byť samozřejmě mnohem pomalejší, tam probíhala. To, co my dneska řešíme s různými Jorgosy Lanthimosy a tak dále, Paolo Sorrentinovi, tak tehdy řešili jako s Charlie Chaplinem a podobně. Takové ty interní materiály a zmínky tohoto typu dokládají pozici a určitý typ respektu festivalu ve světě, nehledě na to, že byl právě za oponu.
14: Velkou cenu festivalu získal sovětský film režiséra Čiaureliho Nezapomenutelný rok 1919.
12: Mužem, který měl festival dlouhá desetiletí pevně v rukou, byl filmový historik a kritik Antonín Martin Brousil. Jako jedna z klíčových postav tehdejší kulturní politiky nejen sestavoval program, ale stál také v čele poroty.
15: Což neznamená, že to byl demagog nebo velký cenzor. Naopak v roce 72 roky po invazi se dvěma členům poroty podařilo prosadit vítězství filmu Kesky na Louče. Přes Brousila se na festival dostala celá řada později slavných filmařů z Afriky, z Latinské Ameriky, Asie. Ale samozřejmě muselo se dohlížet na to, aby tam nedošlo k nějakým excesům a politickým výkyvům.
14: Za úmorného vedra neosvěžily ani léčivé prameny. Některé jsou totiž teplé a jiné zase zahřívaly zevnitř.
12: V 50. letech už byl festival soutěžním a nebylo výjimkou, že poroci udělovali 30, někdy i 40 cen.
14: Celkem 49 cen a čestných uznání předala porota filmovým umělcům celého světa, aby byla ještě více utužena mezinárodní mírová spolupráce pokrokových kulturních pracovníků.
15: Ta představa o letech 50., 60., 70., kterou má většina posluchačů zažitou, tak se reflektovala i v rétorice nebo způsobu psaní na festivalu. Ta šeť, která sála z těch papírů, denníků v letech 50. a 70. je matatelná, zatímco taková ta rozhýbenost, rozpustilost let 60. se promítala i do reportování o filmech. Mimo je velmi populární byla rubrika A až Z, erotiky ve světovém filmu, což byla rubrika, která svým způsobem neměla nic společného s tím daným ročníkem festivalu, ale prostě v podstatě téměř po každé doprovodu explicitně po nahé herečky z nějakého filmu se dokládal velmi tak jako pseudoodborně fenomén erotického filmu, což jenom tak jako myslím, že vzniklo, protože prostě to šlo a pak samozřejmě to velice jako rychle bylo utnuto.
12: Na přelomu let 1967 a 68 už bylo ve vzduchu cítit příchod změny. Do života se pomalu vracela naděje, která pak dostala i jméno Pražské jaro. A právě v této atmosféře přijíždí na karlovarskou přehlídku mladá maturantka, která pracuje na festivalu dodnes.
10: Rok naděje.
16: Já vám tady.
17: Dobrý den, Martin Hemčíř. Dobrý
16: den. Počkej, já vás posadím tam do vsedu, si se na
17: dobře, dobře.
12: Marii Grofovou, editorku filmového katalogu, najdete v jedné ze zadních kanceláří Karlovarského festivalu v Praze.
18: Já jsem měla čerstvě po maturitě a přišla jsem z malého podkrkonošského města do Prahy. Chtěla jsem studovat žurnalistiku, protože už na přelomu 67. a 8. prostě ta změna byla cítit ve vzduchu a mě to hrozně zajímalo. Bavilo mě psát, bavila mě politika, kulturní dění, tak jsem chtěla jít do praxe.
19: Toto myslí poctivo a totožně s Československou republikou, ale socialistickou republikou, že se může k tomuto připojit každý, kdo chce.
18: V lednu 68 se zakládal nový filmový časopis Záběr, kam odcházela jedna z redaktorek z tiskového oddělení Československého filmexportu a já jsem dostala nabídku, abych tam šla jako elévka, což jsem s radostí přijala a protože filmexport byl tehdy pořadatelem filmového festivalu, tak tím pádem jsem automaticky začala pracovat na přípravách Karlovarského festivalu.
20: Jiřina Bohdalová s Radkem Brzo Bohatý.
18: My jsme to brali jako velké nadechnutí, velké očekávání. To byla pro nás úžasná doba, byla zrušená cenzura, což bylo něco neuvěřitelného, protože předtím do toho dubna jsem musela s každou rukopisnou stránkou chodit potupně na tiskový dohled, aby nám na to dali razítko. Najednou to bylo zrušené, takže to bylo pro nás něco úžasného.
12: A pak přišla zpráva, která se zapsala nejen do historie přehlídky.
21: Senator Kennedy has been shot.
22: Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44.
18: V začátku festivalu byl spáchán atentát na Roberta Kennedyho a tam v prostorách festivalu se konala tryzna. A to nám nějak tak zatrnulo a tehdy jsme to pokládali za špatné znamení. To byl pro nás velký šok, protože Robert Kennedy byl velmi populární v té době.
12: I přesto se filmový svět nezastavil. Karlovy Vary dál žily projekcemi, debatami i ruchem kolonády, kde se potkávali diváci, filmaři i hosté z různých koutů Evropy. Festival už tehdy fungoval jako prostor, kde se promítaly jak artové filmy, tak divácky vděčné komedie, jako třeba Rozmarné léto režiséra Jiřího Mencla.
23: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
12: Po červeném koberci se tehdy skutečně prošly i tváře světové populární kinematografie. Jednou z nejvýraznějších byla návštěva Pierre'a Brisse, francouzského herce, který se do srdcí diváků zapsal jako legendární Vinnetou.
24: Vinnetou svůj úkol splnil.
12: Černobílé fotky francouzského Indiána najdete ve festivalovém deníku, který dávala dohromady Marie Grofová.
18: Festivalový deník, ten jsme připravovali částečně už s kolegou v Praze před Karlovým Vary, protože představte si, že jsme neměli žádné technické vymoženosti. Měli jsme jednu telefonní linku, poštu k zasílání a psací stroje značky Konzul. To bylo všechno. My jsme museli ze zahraničí schánět rukopisy, překládat je, schánět fotografie ve fyzické podobě samozřejmě, články od producentů a tak dále. To jsme si všechno připravovali v Praze. No a potom v těch Karlových Varech, tam jsme pracovali v prvním patře hotelu Sevastopol Horník, takhle se honosně nazýval dům tisku, kde bydleli všichni novináři. V přízemí hotelu Sevastopol bylo tiskové středisko a sídlila tam také festivalová pošta, odkud novináři mohli telefonovat a paní, úžasná paní u dálnopisu, která jim odesílala jejich psané články do celého světa. Fotografie pro festivalový deník a i pro celý festival pořizovala skvělá dvojice fotografů Skála Novák a jejich denní práce vyvolávala asistentka, s níž jsem sdílela pokoj v naší koupelně. Ostatně tato koupelna byla jediná na patře a používali ji ostatní členové redakce.
25: Takže místo práva tam tedy visely fotky a červené světlo.
18: Přesně tak.
26: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické.
18: Já jsem ještě před koncem srpna 68 stačila s přítelem odjet na dlouho plánovanou a vytouženou cestu po milované Francii. Návrat byl truchlivý, ale emigrace pro mě nepřicházela v úvahu. Já jsem měla dokonce na rok 69 prostřednictvím rodinných známých domluvenou roční stáž v novinách v Hamburku. Takže pro mě tehdy spadla klec, cesta na západ se uzavřela a my jsme se všichni stáhli do soukromí rodin a venkov.
12: Festival v 70. letech pokračoval, ale už to byl jiný festival.
10: Normalizace. Festival v Šedi.
0: Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. Ani nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasy. Tak...
18: Ty šrouby se utahovaly postupně. Na tom prvním normalizovaném ročníku festivalu v roce 70 tam byly ještě trochu znát dozvuky minulých let a v té ideologické Šedi se občas podařilo prosadit nějaké umění. Tehdy se pozoruhodně zachovali někteří členové mezinárodní poroty, francouzská herečka Marie-José Nat a Polák Křištof Zanussi, kteří se nenechali zlomit tlakem sovětské delegace, protože Sověti očekávali hlavní cenu a doslova vybojovali křišťálový globus pro britský film Kena Loache Cass.
1: This is Billy Casper. Billy Casper cheats, steals.
18: A jak mi vyprávěla Eva Zaoralová, bylo to tak ostré, že členové poroty tehdy dokonce pohrozili, že odejdou z té poroty.
12: Do festivalového deníku se stále více promítala normalizační realita. Oficiální návštěvy, delegace ze socialistických zemí a pečlivě byl vymezený prostor i pro to, o čem se smí psát.
18: My jsme přesně věděli, co smíme, co nesmíme, co můžeme. A když se podíváte na to, jak ten festivalový deník vypadal od těch 70. let, tak už to nebyly žádné hvězdy. Byly to funkcionáři, tesilové obleky, vítání. Filmové delegace ze socialistických zemí jezdily na exkurze do výrobních podniků, do zemědělských družstev, jezdili se družit s pohraničníky. Ani takové obvyklé glosy, vtípky moc nepřicházelo v úvahu, ani jsme do toho neměli chuť.
2: Jiná skupina zase obdivovala výrobu obřích číší v Mozerovské sklárně. Karlovarská setkání zbližují umělce, kteří jsou přesvědčeni, že film může víc než jenom bavit.
12: Mnohé české filmy mezi tím skončily v trezoru. Snímky Věry Chytilové, Vojtěcha Jasného a mnoha dalších.
18: Ta cenzura, která byla nastavená, tak v podstatě znamenala, že mnohé české filmy se okamžitě odstly v nemilosti a někteří jejich tvůrci buď nemohli pracovat, anebo emigrovali.
2: Porota udělila velkou cenu sovětskému filmu Zkrocení ohně režiséra Chabrovického.
18: Zlomem v organizaci festivalu nebo ve fungování festivalu byl rok 78, kdy se konání festivalu přesunulo do nově vybudovaného hotelu Thermal.
3: Tyčí se na okraji lázeňského areálu a rázem změnil směr tradičních procházek lázeňských hostí.
18: Což bylo moderní centrum pro 1800 diváků, ačkoliv tahle stavba manželů Machoninových byla tehdy vnímána velmi kontroverzně, tak těm divákům nabídla v podstatě komfort a stala se do dnešních dnů ikonou festivalu.
4: No, i když jsme festival v Praze pečlivě připravili, byli jsme zaskočeni mnohými technickými nedostatky na zařízení budovy Thermalu, kde se festival konal. Pro příští ročník je nutné najít skromnější, studenčnější prostředí.
10: 80. léta a pěrestrojka.
18: 80. léta, zejména na konci se závanem perestrojky, tehdy přinesly určité rozvolnění a tehdy už Vary vítali Moniku Vitti, Julietu Mazinu, Bernarda Bertolucciho nebo Boba Hoskince.
2: Přijel i slavný italský režisér Bernardo Bertolucci a přivezl snímek ověnčený 9 Oscary. Film, který vypravuje osudy posledního čínského císaře, má být uveden také v našich kinech. Při přípravě a natáčení jsem se snažil zůstat maximálně věrný průběhu událostí. Film Poslední císař je z historického hlediska věrnou rekonstrukcí.
18: Což už bylo takovým předznamenáním rozpadu režimu. Byla to dlouhá doba těch 20 let a v té svobodné tvorbě to setkávání lidí nesmírně chybělo. O to radostnější pak byl návrat k opravdovému osvobozenému festivalu po roce 1981.
10: Svobodný festival. Lázně plus film se rovná filmový festival Karlovy Vary. Byl podivuhodný svojí atmosférou shledání se zakázanou minulostí naší kinematografie, zázračný návratem odešlých a umlčených filmových tvůrců.
5: V Americe tam dokonce nevidíte ani žurnály, ani týdeníky. Tam vidíte akorát pár reklam, než se zhasne a pak už je hlavní film.
18: Ten první ročník se připravoval ve velmi hektické době. Vlastně od listopadu do jara se musel dát dohromady úplně jiný festival s úplně jiným zaměřením. Tehdy se toho ujal velmi zdatně Jiří Janoušek, ředitel Filmexportu. Rozhodl se, že se budou dělat dva katalogy. Jeden katalog soutěžních filmů, druhý katalog právě s přízněný volbou. Scháněli jsme narychlo materiály, kopie filmů. Museli se kontaktovat tvůrci ze zahraničí. Bylo to nesmírně náročné a já se divím, že se to vůbec nějak zvládlo. Samozřejmě, že tam byly organizační problémy, chyby, ale to už k tomu patří.
6: Filmový festival v Karlových Varech hledá svou novou tvář.
12: V té době přichází do vedení festivalu legendární dvojce Eva Zaoralová a Jiří Bartoška.
7: Já bych vám pravdu řekl, já jsem tady za úředníka, ta funkce moje spočívala v tom, že jsem skutečně měl jednání jednak ze sponzory stávajícími, jednak ze sponzory latentními. Tak byl bych spokojenější, kdyby to stát trošku se zúčastnil tohoto dění, myslím, po finanční stránce.
18: S Jiřím Bartoškou jsem se znala už od počátku 70. let z různých festivalů i z divadla. Kdybych teď zpětně ho mohla nějak charakterizovat po dlouholeté spolupráci, tak byl to férový chlap s obrovským nadhledem, s charakteristickým smyslem pro humor a s velkým osobním kouzlem.
8: Karlovy Vary, respektive Mariánské Lázně, byly už koncem července, 46. Takže ty byly v tom roce vlastně první, protože i kam bylo později.
18: A s Evou Zaoralovou jsem se také poznala v 70. letech. Potkávali jsme se na různých filmových přehlídkách a později v klubu filmových novinářů. Eva byla obdivuhodná žena, nejen, že byla velice fundovaná ve svém oboru a výstostná profesionálka, ale také velmi přátelská a vstřícná a žádná funkce nebo postavení ji nikdy nedokázali změnit. Často na ní vzpomínám a hodně jsem se od ní naučila.
7: Ale od kterého roku ty Rusové dostali? Od 53.
8: Ne, od 59. měli.
7: Až 59. měli.
8: V 57. dostal v Karlovarský festival kategorii A. Ale v 59. už ji najednou neměl, protože byl založený v Boskevský festival.
7: A
8: začalo se to dělit.
12: No. V roce 1994 pak přišel zlom. Jízda do Moskvy.
18: Ten festival se konal o dva roky, což pro konání toho festivalu byl handicap, protože tam bylo určité dvouleté přerušení. Jiří Bartoška s Evou odjeli do Moskvy a tam prostě řekli a dost. My si festival budeme pořádat každý rok. V roce 94 se konal vlastně první Bartošku festival, ještě to bylo všechno tak ve stavu zrodu, ale od 95. ročníku už to naskakovalo na ten řádný festivalový provoz.
7: Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádím je festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma. Takže jsem tady tak trošku jako za úředníka a nikoli za prezidenta, ale za ministra financí.
18: Mě Eva s panem Bartoškou oslovili právě na základě toho, že mě znali už z roku 90 a že jsem dělala festivalové deníky, jestli bych se neujala práce na katalogu, a od roku 95 už jsem sestavila svůj katalogový tým, který až na pár změn pracuje ve stejném složení dodnes.
12: Festival přežil okupaci, normalizaci i první svobodné roky plné zmatku, kdy nikdo nevěděl, co bude dál. Přežil přesun z Mariánských Lázní do Karlových Varů. Přežil dobu, kdy se hlavní hotel jmenoval Moskva a na kolonádě pochodovaly delegace v tesilových oblecích. přežil trezory, zákazy i emigraci těch nejlepších tvůrců. Lidé sem ale jezdili vždycky kvůli filmům a to se nezměnilo. 60 ročníků, ideologie přišla, odešla, festival ale zůstal.
9: Filmaři jsou kronikáři.
8: Ani já jsem nevěděla, jak se dělá program.
12: V rozhlasovém dokumentu vystoupili Tomáš Hubáček, Karel Och a Marie Grofová. Pořad doplňují archivní zvukové ukázky z československého filmového týdeníku a dokumentu Filmová lázeň režiséra Miroslava Janka. Rozhlasovým dokumentem v hlavní roli Vary provázel autor Martin Hrnčíř.
9: Filmaři jsou kronikáři, ale popisují také naději. A to je důležité.
11: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
13: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
1: Život plne dál.

tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech měl premiéru další dokument Heleny Třeštíkové, věnuje se zpěvačce Báře Basikové. Od úterý neprojedou řidiči ulicí na Roudné v Plzni. Na ruzyňské letiště přiletěl první ze dvou letounů Embraer. Armáda je pořídila za více než 11 miliard korun. A zítra čekejte polojasno až oblačno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Dokumentaristka Helena Třeštíková v Karlových Varech uvedla dokument o Báře Basikové. Portrét jedné z ikon české rockové hudby půjde do běžných kin v září.
2: Chci moc poděkovat především Heleně Třeštíkové za to, že jsem díky tomuhle filmu ji mohla osobně poznat a staly se z nás kamarádky.
3: Řekla Basiková před zaplněným velkým sálem v hotelu Thermal. Časozběrný dokument sleduje nejen její rockovou a muzikálovou dráhu, ale i osobní cestu ženy a matky.
2: Se připadala úplně odepsaná.
3: Silné osobní příběhy na festivalu ocenila taky filmová nadace. Konkrétně scénáře, které se věnují třeba životům novinářky Mileny Jesenské nebo prezidenta Emila Háchy.
4: On nebyl teda ani hrdina, ani zbabělec a to mě na tom zajímalo.
3: Přiblížil jeden z oceněných Ivan Hubač. Čtyři zkušení i mladí scénáristi si letos rozdělili celkem 680 tisíc korun. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.
0: V Plzni bude od zítřka nová uzavírka. V ulici na Roudné totiž začne rekonstrukce. Jedná se o asi kilometrový úsek od okružní křižovatky na Roudné na Sudech, Jateční až k zastávce v Ráji. Hromadnou dopravu uzavírka neomezí. Město za opravy zaplatí téměř 3,5 milionu korun. Ulice rekonstrukci nutně potřebuje, vysvětlila mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hájková.
5: Stav vozovky v ulici na Roudné je zanedbaný a po celé ploše jsou deformace. Její kompletní rekonstrukce je proto nutná. Stavební práce jsme odkládali na letní měsíce, kdy nebývá tato ulice tolik zatížena dopravou. O uzavření ulice budeme řidiče včas informovat na předcházejících křižovatkách, aby mohli zvolit pro ně výhodnou objízdnou trasu.
0: Během oprav dělníci vozovku ve zhruba půlkilometrovém úseku ulice na Roudné rozšíří zhruba o půl metru. Práce potrvají měsíc. Do Česka dorazil první ze dvou transportních letounů Embraer pro armádu. Přistál na ruzyňském letišti. Vyplývá to z videa, které zveřejnil server z dopravy CZ. Model C390 Millennium uveze až 26 tun nákladu, 80 lidí a zvládne tankovat za letu. Je určený především na přepravu techniky, evakuaci lidí z krizových oblastí nebo na hašení rozsáhlých požárů. Druhý letoun by měl dorazit do Česka na konci roku 2027. Armáda dala za oba i s vybavením přes 11 miliard korun. Evropská unie vysílá 4 hasičská letadla na pomoc s požáry na jihu Francie. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Hasiči bojují s plameny ve Francii, Portugalsku, Španělsku i na Balkáně. Požáry už celkem spálily rozlohu velikosti Ostravy a z domovů vyhnali tisíce lidí.
6: Hasicí letouny do Francie přilétnou z Kypru a Švédska. Unie je aktivovala v rámci svého programu RescEU. O evropskou pomoc požádalo i Portugalsko, kde už pomáhá španělské a italské vybavení i hasiči. V odlehlém podhůří francouzských Pyrenejí vypukl požár v sobotu. Pohání ho silný vítr, mimořádné sucho a horko. Bojuje s ním 700 hasičů, uvedla agentura AFP. Evakuovat se muselo přes 10 000 lidí. Úřady znepokojilo, že sezona požáru přišla o měsíc dříve. Meteorologové přitom očekávají další vlnu veder. Hoří i nedaleko Porta, v Katalánsku, v řecké Soluni, na chorvatském Hvaru i v Albánii. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a večer se místy objeví přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 stupňů. Povane mírný západní, večer severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená část Slovenské ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

české dechové hudbě už zaznělo lecos, včetně mnohých úprav populární i vážné hudby, dokonce i jazzu. Je ale také mnoho písní, které opěvují českou zem a my si dnes některé z nich pustíme. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Tu první s názvem Jak je krásná ta česká zem napsal Vlasta Dvořák, autor, který netušil, jaké poklady skrývá jeho šuplík. On totiž celá léta psal pouze do něj. Slyšeli jsme Veselku Ladislava Kubeše a teď nám zahraje orchestr Petra Finka. Píseň je od Slávy Macha, jmenuje se České vesničky.

písničce, kterou jsme právě v pořadu Muziky muziky slyšeli, se zpívalo o České Kanadě, což je příhraniční oblast mezi městy Slavonice, Nová Bystřice a Kunžak. Přírodní park Česká Kanada zde byl vyhlášen v roce 1994 a je to oblast podél státní hranice s Rakouskem, která se rozkládá na pomezí jižních Čech a západní Moravy. Administrativně leží celá v okrese Jindřichův Hradec. Valčík s názvem V České Kanadě napsali Antonín Pecha a Zdeněk Beneš. Zahrála nám ji Veselka Ladislava Kubeše. Autorem další písně je bývalý dlouholetý trombonista České filharmonie Jaroslav Tachovský. Polka se jmenuje České písničky, v Českém rozhlase Plzeň ji nahrál se svou plzeňskou dvanáctkou. Zpívají Barbora Číšková a Jan Šimůnek.

Text této písně napsal Milan Čepelka, básník, prozaik, scénárista, textař, moderátor, redaktor i pedagog, zkrátka muž mnoha profesí. Veřejnosti je nejvíce znám jako herec a spoluzakladatel divadla Járy Cimrmana. Milovníkům dechovky pak zase jako autor mnoha textů, které píše bez nároku na honorář, protože psaní ho především baví. Hudbu napsal Milan Baginský, slyšeli jsme českou švitorku. A teď je tu neoficiální hymna české dechové hudby, valčík Moje česká vlast, jehož text napsal Zdeněk Beneš, kapelník Lipkovanky.

Můžeme si představit, že sedíme ve Vinohradském divadle v Praze, píše se rok 1929 a my jsme na premiéře operety nebo chcete-li zpěvní hry Perly Panny Serafinky od Rudolfa Peskáčka. Právě zazněla píseň Ty české panenky, text napsal Emanuel Brožík, zpíval Ivan Trnka za doprovodu Vinohradské kapely. V dnešním pořadu bychom mohli přidat ještě nejednu písničku, které opěvují vše české, třeba tu od Karla Hašlera, ta naše písnička česká. Necháme si je na příště, ještě si poslechneme jihočeskou polku od Ladislava Kubeše. Jaroslav Kopejtko se loučí a je vám s rádiem vašeho kraje vždy příjemně všude tam, kde jej posloucháte, třeba v Přešticích, Příchovicích, Radkovicích anebo v Kucínech.

Krásný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje. Teď vítejte u poslechu dnešní folklorní půlhodinky. Dnes se naladíme sportovně, protože ohlížet se budeme za historií Sokolské jednoty v Plzni. Doklady o její činnosti se dochovaly mimo jiné ve sbírkách Národopisného muzea Plzeňska. K tomu přidáme pěkné lidové písničky přímo z Plzně. Příjemný poslech přeje Michaela Vondráčková.

sokolská šerpa bíločervená 1870, slavnostní kroj mužský, čapka se sokolím pérem, část vlajky dorostu sokolské jednoty. Tak to už jsem se začetla do seznamu sbírkových předmětů Národopisného muzea Plzeňska, které se pojí s působením sokolské jednoty v Plzni. Založena byla dne 26. října 1863 pod dojmem příkladu první sokolské jednoty v Praze. První schůze proběhla v místnosti spolku Hlahol, založeném krátce předtím. První místnost pro cvičení si sokolská jednota v Plzni pronajala v hostinci u Zlatého anděla v Dominikánské ulici, později ve střelnici na obci Zně a v tělocvičně Reálky, dnes Pedagogická fakulta. Už v lednu 1864 proběhlo první veřejné cvičení. V červnu téhož roku měla jednota už 65 členů a podnikat se začaly i první výlety spojené s cvičením.

0: O sokolské jednotě v Plzni si povídáme v dnešním Špalíčku. Podle historických pramenů na jaře roku 1864 do Plzně přišel hudební skladatel a cvičitel Sokola Hynek Pala, aby převzal vedení zdejší jednoty. Dalším zajímavým okamžikem byl červenec roku 1865. Po požáru nemocnice v této době, na jehož hašení se Sokolové podíleli, vzešel ze sokolského prostředí návrh na zřízení stálého hasičského sboru. Ten byl opravdu zřízen v březnu roku 1869 a kromě 16 městských strážníků v něm prý bezplatně působilo i 60 dobrovolníků z řad Sokolů.
1: Když jsem sloužil

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní z Národopisného muzea Plzeňska, dnes věnovaný historii Sokolské jednoty v Plzni. A zastavme se teď u roku 1868, konkrétně u 31. května a 1. června. Tehdy se totiž konala velká sláva, svěcení praporu, na které se sjeli desítky delegací jiných sokolských jednot a dalších spolků a také stovky hostů. Připraven byl velký průvod, svěcení u kostela, hostina na Lochotíně, nechyběla pochopitelně hudba ani tanec. Z Prahy přijel i Miroslav Tyrš, což byla pro plzeňské sokoly velká událost. Prapor měl velkou symbolickou hodnotu, byl výrazem síly a významu spolku a používaný byl pro reprezentaci při důležitých událostech. Zhotovení sokolského praporu přišlo tehdy na 500 zlatých, což se blížilo ročnímu platu začínajícího úředníka. Samotné svěcení mělo také silný symbolický náboj. Prapor měl svoji matku, což byla v tomto případě manželka tehdejšího starosty plzeňské sokolské jednoty, obchodníka Jana Klajsla. Dále 4 kmotry a kromě nich ještě

řada dalších významných hostů postupně zatloukla hřeb do žerdi praporu, přičemž každý z nich pronesl vzletné sokolské heslo, třeba smělost v srdci, v paži sílu nebo silou lví, vzletem sokolím. Na slavnosti pochopitelně nechyběla ani děvčata v plzeňských krojích.

Na vlnách Českého rozhlasu se dnes ohlížíme za historií Sokolské jednoty v Plzni. Po jejím nadějném rozletu, o kterém jsme mluvili před chvilkou, ale přišla v 70. letech krize a Miroslav Tyrš dokonce navrhoval Plzeňskou jednotu úplně zrušit a založit znovu. Svou roli hrála hospodářská krize v letech 1873 až 75, která velmi silně postihla některé čelné představitele Plzeňské jednoty. Jednotu se ale podařilo znovu stabilizovat a s novým vedením rozběhnout. V roce 1881 se už početná delegace Sokolů z Plzně vydala na svěcení praporu Hlaholu a v roce 1882 na první slet do Prahy. Vlastní výstavnou sokolovnu si plzeňský Sokol postavil až v roce 1896.

V dnešním špalíčku si povídáme o plzeňských sokolech. Sokol byl jedním z příkladů obecně populárních tělocvičních organizací s některými až vojenskými prvky, jako kázeň, uniformy, společná cvičení a podobně. Díky své organizovanosti mohli sokolové vystupovat vedle ostrostřelců při různých příležitostech jako organizační služba. Několik desítek let se osvědčovali také jako součást protipožární služby. Jejich hromadná vystoupení v uniformách účinkovala už za Rakouska jako velká manifestace národní síly a jednoty. V dnešním špalíčku se tak nemůžeme rozloučit jinak než jedním slavným sokolským pochodem, který žánrově sice tak trochu vybočuje z naší folklorní půlhodinky, ale vzhledem k tématu zkrátka zaznít musí. Do Národopisného muzea Plzeňska za všechny poskytnuté informace děkuji historikovi Tomáši Bernhardtovi a loučíme se tedy dnes netradičně sokolským pochodem Františka Kmocha nazvaným Lví silou. Pěkný večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Úterní dronová show na Sokolském vrchu v Karlových Varech se přesouvá na dnešek. Správa železnic letos vybaví závorami 51 železničních přejezdů, z toho 3 v Plzeňském kraji. Česko a dalších 58 zemí zasahovalo proti sítím obchodníků s lidmi. A zítra čekejte polojasno až oblačno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Dronová show v Karlových Varech se přesouvá na dnešek. Na Sokolském vrchu se uskuteční ve 22 hodin a 30 minut. Informovala o tom pořádající společnost Olvin. Podle aktuálních meteorologických informací je vysoké riziko nepříznivých povětrnostních podmínek, které neumožní uskutečnit dronovou show v plánovaném zítřejším termínu. Snahou pořadatelů bude představení realizovat dnes i zítra. Může se ale stát, že se akce neuskuteční z důvodu nepříznivého počasí ani jeden den. 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. V Plzeňském kraji přibudou závory na přejezdu silnice mezi Břasy a Radnicemi na Rokycansku nebo na dvou místech u Dobřan na jižním Plzeňsku na trati z Plzně do Železné Rudy. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
2: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
0: Při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 osob a identifikovala více než 2000 obětí. Informoval o tom Interpol. Na pětidenní akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. Zasahovali například proti sítím obchodníků zapojených do sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo nuceného žebrání. Operaci prováděli na hraničních přechodech, letištích a v dalších místech, která identifikovali jako ohniska obchodu s lidmi. Británie uvalila sankce na 7 Rusů a 2 výzkumné ústavy spojené s ruským programem chemických zbraní. Zapojit se měli do vývoje toxinu epibatidinu a novičoku použitých při otravě ruského opozičního lídra Alexeje Navalného a Britky Dawn Sturgisové. Evropská unie dřív ze stejného důvodu sankcionovala 6 Rusů. Moskva se k situaci zatím nevyjádřila. Dlouhodobě tvrdí, že Navalný v ruské věznici zemřel přirozenou smrtí. 5 evropských zemí ale stojí za tím, že jeho pitva potvrdila přítomnost zmíněného toxinu. Sturgisová zemřela v roce 2018. Otrávit se měla náhodou při manipulaci s předmětem kontaminovaným novičokem krátce po útoku touto chemickou látkou na bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a večer se místy objeví přehánky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane mírný západní, večer severozápadní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Jiřího Spoděbrat mezi křižovatkami ulic Jeronýmova a Petra Chelčického.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Libor Klikar nám napsal. Nějaký pán se jmenuje Socha, tak ke které paní jdu, jak se jmenuje jeho žena? No já bych řekl Sochová, co je v tom za problém? Dobrý den.
2: Dobrý den, nevím úplně, ale tak můžeme si z toho udělat téma a připomenout, že pokud se příjmení přechyluje a je to příjmení typu Socha, tak se to A na konci odsouvá a ta přípona přechylovací ová se dává k tomu základu, no a pak to normálně skloňujeme k paní Sochové. A pokud by nějaká paní to příjmení Socha vyvdala po muži a nechtěla ho přechylovat, no tak bude paní Socha ve všech pádech.
1: Jemu možná šlo o to, jak to, že to není jdu k paní Soše, nebo?
2: No, asi má pocit, že to nepřechylování je legrační. Může být, ale zkrátka to jméno zůstává pořád v tom prvním pádu.
1: Můžeme připomenout, že příjmení zakončená na A se tedy skloňují podle vzoru předseda.
2: A tam jsou některé zajímavosti, ono je to celkem jasné, třeba příjmení Svoboda nebo Procházka, ta jsou vlastně bez výjimky podle vzoru předseda, ale když máme příjmení Váňa například, kde je měkká souhláska, tak tam nepíšeme bez předsedy tvrdé I, bez Váni nemůžeme napsat to tvrdé I, dáme měkké. No a podle tohohle vzoru, když už jsme u něj, se skloňují i příjmení zakončená na ja. Ona nejsou moc častá, ale občas se vyskytnou, například Valia. A tam sice se také skloňuje podle vzoru předseda bez pana Valji, opět tedy měkké I, protože J je měkká souhláska, ale na Moravě například se častěji v tom druhém pádě objevuje výjimka, říká se bez pana Valje.
1: A tam to je podle toho, jak si to ten nositel jména přeje.
2: Přesně tak, jak je rodinný zvyk.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dnes uplynulo přesně 611 let od upálení mistra Jana Husa. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Čeští basketbalisté v utkání světové kvalifikace zdolali Estonsko. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm a maxima docela vysoká až kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Lidé v celé České republice si právě dnes připomínají 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo také hromadění majetku. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července roku 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ale ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
2: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
0: Dopravci na železnici v České republice nabízí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do dánské Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a také na tamní letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
3: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
0: Hygienici na jihu Moravy zahájili kontroly dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují také zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v regionu hlášeno více než 100 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí ale věnovat také riziku šíření žloutenky typu A, upřesní hygienička Marcela Březinová.
4: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a sušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
1: Sport.
0: Čeští basketbalisté dnes podvečer zdolali v Brně v závěrečné vystoupení ve skupině H kvalifikace o postup na mistrovství světa Estonsko těsně 75-73. O jejich postupu do další fáze kvalifikace rozhodne utkání Slovinska se Švédskem, které začíná v Lublani právě teď.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami kránu, ubývání srážek i oblačnosti, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a hlavně na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami, ujediněle i bouřky. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, na severu a severovýchodě pouze kolem 24. Vítr mírný od západu, místy nárazy přes 50 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici číslo 620 je nehoda za výjezdem ze Stodu směr Plzeň. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po písničce pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.
5: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně

Asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, jako ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že budeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít tam jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako Jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68, přinejmenším, jako okupovaná země, že tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět, a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No, Richard Miller byl tehdy mladíčkej a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

karton na dvorek a taký porcelán. Som modrý, mám cibulka, mám.

пісень тихо.

0: Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoli podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005 od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba Výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byl taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla les, čím se u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili, jo. A přitom já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než tak nějak člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale to dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce. Opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl jsem to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, já nevím, za 3 dny. Jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně. A pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem byl, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: A on vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live?
3: No, takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh, je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě, takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: To no. Já si ještě pamatuju, jo. Jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No, ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil ten na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Hapková představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař. Tak
3: no tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělejte to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to, že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval? Ať to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Hapka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Boh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let. Ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli, která zvadla.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prolnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci, moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France, byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z devátý třída, hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera. Tam je fakt těžký se dostat a ona měla hodně bodů a dostala se tam a zasloužila si to, takže vůbec si to zasloužili, jako moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet a moje dcera to musela taky hodně odpracovat a takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo? Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, to věc, co udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali, no pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. No a tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady, jo. Kdo by to byl řekl. A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? mají Češi.
2: Daleko míň, než byste řekl. Jako, daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, to jako potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte, protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No, ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo? Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří přišli osvobodit ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich, my jako Češi, mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, no. Že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4 roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracujou. Itálie se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Podnikatelé v České republice by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Po požáru hotelu na Děčínsku jsou škody zhruba za 15 milionů korun. Česká tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Wimbledonské dvouhry. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě republiky s deštěm a maxima docela vysoká kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Na podnikatele v celé České republice míří staronový druh podvodu. Do schránek jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
2: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
2: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
4: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
2: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Ostravský magistrát dá více peněz na sociální služby. Celkovou částkou 143 milionů korun podpoří organizace, které provozují pobytová zařízení i terénní služby pro lidi omezené zdravotními nebo sociálními problémy. Podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka budou moci provozovatelé sociálních služeb požádat o finance města na konci září.
5: A já bych chtěl akorát zdůraznit jednu věc, že žadatelé musí podat své žádosti v termínu od 25. září do 9. října, protože každým rokem se nám stává, že přijdou žadatelé později a bohužel mají smůlu a je to škoda.
1: Požár hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody zhruba za 15 milionů korun. Řekl to v podvečer mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Hasiči museli z hotelu Cortus evakuovat 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Oheň se podle Fajáka rozšířil zřejmě od fritézy do půdních prostor vzduchotechnikou. Zítra se do hotelu vrátí vyšetřovatelé, aby zjistili přesnou příčinu. Do hašení se zapojilo 10 jednotek hasičů. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba po 7 hodinách. Sport. Česká tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále prestižního Wimbledonu. Američanku Madison Keysovou porazila 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila v osmifinále další českou tenistku Marii Bouskovou, a to dvakrát 6-4. Na svůj zápas stále čeká mezi muži Jiří Lehečka. Na centrálním dvorci se v osmifinále dvouhry střetne s Němcem Zverevem. Počasí. V noci bude zpočátku ještě velká oblačnost, hlavně na severovýchodě občasný déšť nebo přehánky k ránu ubývání srážek, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. A zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, hlavně opět na severu a severovýchodě republiky občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tam čekáme teploty většinou kolem 24. Vítr mírný od západu s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11 ve směru Praha Hradec Králové, za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí osobní vozidlo v odstavném pruhu. Je to kilometr 63, projíždějte opatrně. A v Praze na Hlávkově mostě ve směru z Holešovic do centra odklízí následky nehody osobního vozidla. Provoz tam odklání policie, kolona se netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska, příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžných citů vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Přemýšleli jsme, jaký příběh dnes vybrat. A rozhodli jsme se pro ten, ze kterého je cítit láska nejen k sobě samým, ale i k dětem.
6: Říkává se, šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. A když je v té rodině i láska, je vyhráno. Štěstí i lásku našli dva úžasní lidé ve Vítkově na Opavsku. Jejich příběh začal před 63 lety.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Svou lásku a život s ní nám dnes představí manželský pár Helena a Oldřich Výchovy. Pár, který už brzo oslaví diamantovou svatbu. Jemu je 80 let, jeho paní oslavila už 79. narozeniny.
1: Prožili život v lásce, úctě a vždy mysleli na rodinu. To je důvod, proč bychom se o nich rádi dozvěděli víc.
0: Patrik Rozehnal už přichází k jejich rodinnému domu ve Vítkově.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítáme vás ve Vítkově.
3: Nápis dědečku máme málo na vašem tričce znamená co?
4: No to znamená, jak mě mají moje vnučky rádi, jo. To mi dali moje vnučky z Hradce Králového, od našeho nejmladšího syna. No a tak, ale hodně lidí mi řeklo, že, a to je pravda toto, těch dědečků je opravdu v podstatě méně jak babiček totiž, jo. No, je to o tom tak.
3: Dědečku je třeba si vážit, dědeček dostane bonboniéru od nás.
4: No tak to nevyslíte vážně, děkujeme.
3: Takže vy budete Oldřich, jenom aby jsme to uvedli na pravou míru?
4: Oldřich, ano.
3: A Helenu máme tady ve dveří.
5: Ano.
6: Dobrý den.
3: Já pro vás mám kytičku.
5: Děkuju, to jste hodný. Moc děkuju. To už jsem dlouho nedostala takovou kytičku.
3: Oldřich nedává květiny.
5: No tak my máme plno kytek po zahradě, tak jsme taky šetrní.
3: Výborně, tak to je odměna za vaši lásku, kterou máte mezi sebou a kvůli které jsme přijeli.
5: Určitě. Tak už mě ulovil, když mi bylo ani ne 16. A mu nebylo 18.
3: A vy jste se nechala?
5: No, nechala. Tak on byl sympaťák.
3: Sympaťák, a to je furt?
4: Bránila se dlouho. No.
3: O tom všem si budeme vyprávět. Jste na to připraveni?
4: Ano. Určitě ano.
3: Takže příběh Oldřicha a Heleny Výchových v téhle chvíli vlastně začíná.
5: Ano, děkujem.
0: Do diamantové svatby, tedy oslavy 60 let společného manželství, zbývají Heleně a Oldřichovi Výchovým už jen měsíce.
1: Vraťme se tedy na začátek. Do doby, kdy se seznámili, začali spolu randit a pomalu se mezi nimi rodila láska.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, samozřejmě bylo to i v tomto případě, jo, nedá se říct o dnu, spíše o létě. Létě roku 60. Vlastně před naší svatbou to byly 4 roky.
3: V létě 1960 se stalo co? Kam jste přijel, co se stalo?
4: Nikam. My jsme tady Vítkováci od války, takže jako mladí lidé, tak se chodí, korzuje, kouká. No tak jsem viděl pěknou holku, navíc sice jako žáčku jsem ji neznal, jo? Ale později ano, ona třeba dělala vedle práce i uvaděšku v kině. No tak jsme chodili kde tady za kulturu, než do kina, tady nic po válce moc nebylo, tak jsem si ji vyhlédl.
3: A kde to bylo, jako že jste si vyhlédl? Prošla ulicí, někde se zastavila, byla s kamarádkami v parku na nějaké akci?
4: No tak podívejte se, na malém městě se korzuje nahoru dolů, jo? Od kina
3: cestou jste se minuli.
4: Na náměstí mladí lidé se potkávají, koukají po sobě. No tak to jsem asi viděl. Potom i v tom kině, že? Když uváděla, tak to začalo.
3: Tak to začalo. Heleno, kdy jste si všimla vy, Oldřicha, že takhle pokukuje při korzování?
5: Já jsem ho znala jenom tak podle vidění. A to on se chodil učit, měl před maturitou. Chodil se učit tam někde do parku. No, tak jsem si ho všimla, že jo. A taky potom, když jsme chodili na ty čaje, tak krásně tancoval, že jo. Nám to spolu sedělo, že jsme tancovali furt spolu.
3: A v létě 1960 vás tedy někde zastavil a pozval třeba na ten čaj, nebo jak?
5: On chodíval k nám, jako já jsem třeba musela zalívat zahradu, že? Tak to dělal za mě, no, mě šetřil. On mě hrozně miloval od začátku. Já jsem si musela napřed, že jo, zvykat. Já jsem byla mladá, pane bože, mi nebylo ani 16. No, ale jo.
3: Oldřich se zamiloval a šel na to přes kropení, jo?
4: No, tak ano, ale to je epizoda. Spíše si vzpomínám na případ, že jsem jí nesl růží krásnou A ona ji nechtěla uteká přede mnou. Tak no, domů, jo, buď se styděla nebo něco. Ale její otec tam dělal v garáži něco, tak mu říkám, dobrý den, pane Učík, já jsem nějaký Olda Vicha, jo. Já vám tady nesu vaši dceři Heleně růží a ona, že byste jí to dal, jo. No ale dobře, tím jsem si ho velice získal, jo. Ku podivu, aniž jsem tušil, že něco takového může být, jo.
3: Takže jste vlastně měl už povolení dopředu, že si s Helenou můžete něco začít?
4: No může říct ona, že oni ti rodiče její mě pomalu měli radši jak ona sama, jo. Jo, oni mě rádi viděli, že tam chodím za ní. No, oni měli totiž 4 dcery přibližného věku, tak jsem si mohl vybírat. Po nějaké době, když jsem teda přišel už i do rodiny, no tak tam byly 4 krásné panny, jsem si připadal jak té pohádce o princezně Zlatovlásce, že mouchu jsem neposlal, měl jsem si vybrat tu nejkrásnější, tak jsem si vybral.
3: No, zůstalo u Heleny.
4: Ale to má pokračování, víte. Z těch 4 sice jsou už jenom 2 mezi tím umřeli, no ale ta, co zůstala, byly v Havřově. Když tak na to vzpomínáme, tak ona říká, cože si vybral nejkrásnější? Vůbec ne, nevybral si tu nejkrásnější. To mluví za všechno, že?
3: No. Heleno, kdy bylo tedy první rande, jak to vnímáte vy, kdy vás Oldřich pozval někam, možná s tou touhou, že by se to mohlo vyvinout i v chození?
5: Jo, chodívali jsme na procházky za město, jo, to jsme chodívali skoro často. No a já pracovala na směny, že, v Hedvě. Každý den mě čekal po směně, po odpolední. To jsme kolikrát do rána, on šel přímo na autobus do Opavy, jezdil ve 4 hodiny. A tak to bylo, no.
3: Vy jste takhle probendili noci?
5: No, některé jo, ano.
3: Co na to rodiče?
5: Oni ho měli rádi, moji rodiče. Ne, oni byli spokojení, když věděli, že jsem s ním.
3: A byli jste venku nebo doma?
5: Venku, jsme stáli, že jo. Já když si vzpomenu, jsem se nemohla dohou, na to ani nemůžu říct.
3: Musíte.
5: Ježišmarja, jak jsme tak stali u sebe, že jo, a to, tak jsem se bála, jestli mu nepokropím boty, protože si řekne, nepršelo, on mě nikde nepustil. A já jsem nechtěla, jsem se styděla říct, že se mi chce jít to. Takže tak jsme my začínali, no.
3: Takhle jste se k sobě měli, že jste celou noc v obětí téměř zůstali?
5: Ano. On nešel na autobus do Opavy, jezdil, že, ve 4, tak jsme tak po odpolední, že jo, on odpoledne asi chodil spát a potom, aby mohl se mnou být. Jo, ale myslím si, že jsem zvolila dobře. My jsme na sobě tak závislí, to je hrozné, fakt. Je to tak?
3: A to je pěkný, ne?
5: No je, jak mi se to líbí, já si to ani neumím jinak představit.
3: No Helena musela být krasavice, dodnes je, krásné dlouhé vlasy měla. Jak vypadala?
4: No, moc pěkně, mi se líbila, měla i kromě obličeje i pěknou postavu. Já jsem byl totiž vždycky spíš dolňák, do dneška jsem dolňák, jo. No. A to ona měla a má pořád ještě, jo. No, ale tak jinak to je za mladá. Dneska o tom můžeme akorát žertovat, že jo. No, ale bylo to skutečně tak, jo.
3: Ale vzpomínáme na ty časy, jak to začínalo a zjišťujeme v tomto pořadu, jak vlastně tehdy mladí prožívali lásku. Tak vy jste byli po nocích, vy sám, pamatujete si ten okamžik, kdy jste Heleně třeba poprvé dal pusu, jak jste se cítil, nebo jestli ona se durdila, nebo jak?
4: Raději, ať to řekne sama.
5: Jo, byli jsme spolu v kině, že? No, a on proto, aby se ke mně nějak jako to blíž dostal, tak koupil do lože všechny lístky. Koupil 4. A já jsem se dívala, že tam nikdo není celou dobu sami. A on celou dobu koukal po mně, furt mě prohlížel a skoro se mu to nepovedlo. Když už konečně mě dal tu pusu, tak se rozsvítilo a byl konec filmu.
3: Vy jste hledal celou dobu odvahu?
4: Přesně tak. Přesně tak. Ne? Ale nechtěl jsem, ať máme u toho nějaké svědky, že? Tak jsem opravdu do té lože, ale 4 místní lože v kyně, tehdy opravdu koupil. Ale to už jste tam připomněl, vůbec bych si na to ani nespomenul, kdy jsem vydal vlastně tu první pusu. A víte, jak ona si to dobře pamatuje.
5: Ano, tak to bylo.
3: A byla pěkná.
5: Já jsem se tak lekla, že jo? Já jsem se tak lekla, že...
3: Oldřicha nebo že rozsvítili?
5: Že mě chmatnul, já jsem ho pozoroval, že furt se chystá, ale nakonec se mu to povedlo, no tak. A už jsme spolu tolik, že jo, let. Jedno tělo, jeden hlas, všecko máme stejné. A celé ty roky vlastně. Já jsem nikdy neměla zájem o rodina a děti. To je můj život. A to už od mojich 16. No já si to ani nemím představit, že bych měla já s někým jiným žít nebo něco. To vůbec. To už. Já bych to ani nedokázala. To vůbec.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Vybíráme pro vás a posloucháme ty nejtklivější příběhy opravdové lásky.
2: Dnes je to příběh Heleny a Oldřicha Výchových. Seznámili se v roce 1960, začali spolu chodit a brzy se přestěhovali do domečku Oldřichových rodičů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak samozřejmě jiné plánování o tom, že spolu asi budeme, to jsme určitě uvažovali, do toho nám ovšem vstoupila vojna. Protože po roce známosti jsem rukoval, tak ty dva roky pro mě to byly kruté, pochopitelně. Navíc jsem byl na takové vojně, kde jsem se první rok vojny vůbec domů nedostal. Vůbec. Až druhý rok jsem si to vynahradil. Jo. No ale potom po vojně, samozřejmě, že jsme už bydleli spolu, tak jsme plánovali, že určitě budeme spolu žít. Bydleli jsme u svých rodičů a rozhodli jsme se ke svatbě teda v tom roce 64, ale to byla otázka 4 dnů. My jsme se rozhodli rychle.
4: Jste se museli rychle rozhodnout?
3: Ne, to vůbec ne, to ani náhodou. Nám se narodila první dcera až 2 roky po svatbě. Ale chystali se Velikonoce, my jsme bydleli u našich a moje matka nám říkala, tak chystáme ty Velikonoce, tak co kdyby se u té příležitosti vzali. A tak to bylo. No tak nějaké jídlo bylo, že pití se udělalo, stejně by se oslavovalo, tak i tak. No a tak byla tam samozřejmě jenom naše moje rodina, její rodina, asi do 20 lidí.
4: Jaké datum máte tedy vaší svatby?
3: 28. března. Byl to den učitelů a tehdy byly i Velikonoce. Tak to nějak vyšlo.
4: Jak ten den svatební vypadal od začátku? Jak jste ho prožívali? Helenovi jako nevěsta, Oldřichovi jako ženich a pak tady společně jako novomanžela. Jak to začalo, ten den pro vás? Vy jste musela minimálně hodinu strávit u kadeřnice, načesávat vlasy, ne?
5: Já jsem byla v životě 2x, no 3x v kadeřnictví.
4: A jednou z toho na svatbu?
5: To ani ne. To ne.
4: Kdo vás česal?
5: Já jsem měla vždycky dlouhé, no tak sestra, já jsem měla vždycky dlouhé vlasy a na tom se nedá moc udělat.
4: Jaké jste měla šaty?
5: Bílý kostýmek. To mi švadlena během 3 dnů ušila, že jo. Závoj jsem si půjčila, že? A kytisa ta byla uměla.
4: Ne.
5: No.
4: Kde jste měli obřad tedy?
3: Tak obřad byl samozřejmě občanský na tehdejší městském úřadu ve Vítkově, nebo na místním národním výboře, tak se to jmenovalo. Bylo to kousek od našeho bydliště, tak ani jsme tam nejeli, a otevřili jsme pěšky v průvodě. No, byla to určitá rarita, tak a nevadilo nám to. Byli jsme skromní a byli jsme chudí, samozřejmě, v té době.
4: Co vám hráli? Jak jste si vyměňovali prstýnky, jak ten vlastní slib a obřad v té síni vypadal? Co si z toho pamatujete?
3: No, tak to si pamatuju příhodu velice dobře. Jednak to byl samozřejmě klasický obřad, to je jasné. Navíc já, když jsem potom později byl ve funkci místostarosty tady tohoto města, tak jsem oddával řadu lidí, že? Takže, ale můj vlastní obřad, představte si, tak tehdejší předseda toho národního výboru, když nás oddával, tak říkal na závěr, a teď si na důkaz své lásky vyměňte navzájem prsteny. Jo? No já jsem to vzal vážně. Já jsem vzal svůj prstýnek a fugi ho na ruku. To šlo hladce. A když ona vzala ten její, tak mi ho soukala tady a ten nešel ani na maliček. No to byl gól. Ale celkem si to nikdo moc nevšiml, jo? Ale to si připomíná dneška. Tak řekl, vyměňte prsteny, tak jsem je vyměnil. Ne? Tak.
4: Co pusa?
3: No, byla pochopitelně, že byla.
4: Rodiče seděli opodál, byli dojatí?
5: No, určitě, seděli tam. No, jeho maminka ne, ta vařila. Ta byla doma, chystala. Jako tu hostinu, že jo.
4: Vy jste nechal maminku doma?
3: Tak to byla její volba, samozřejmě. No. To.
5: Ona byla taková skromná, nechtěla moc nějak.
4: Když obřad skončil, tak co následovalo? Vyšli jste před úřad, čekali tam na vás svatebčané, proběhly nějaké rituály jako dnes nebo ne, nebo jste se zase pěšky přesunuli domů? Co bylo?
3: No přesně tak. Šli jsme pěšky nejdříve k fotografovi, protože kromě těch snímků, které samozřejmě se dělají u obřadu, tak jsme si šli fotit se svědkama ještě teda jako fotografovi, no a potom zase domů, no, na hostinu. Klasicky, úplně klasicky.
4: Tam jste se posadili ke stolům, sehnali se židle od sousedů, nebo byly doma všechny potřebné a byla hostina?
5: No ano, určitě, tak navařené zelí a také knedlíky, to je předem, že? Pekly se kačeny, takže jsme měli kačenu, že? Na oběd zelí, knedlík, to si pamatuju.
4: Je to povídání o partnerském životě, tohle je váš začátek, ta svatba, ten den v roce 1964 a teď mě zajímá, co jste prožívali, když už jste měli po obřadu, byla ta hostina a teď jste si říkali každý co, teď nám to začne, nebo jste si ruce proplétali pod stolem a těšili se, až budete zase sami, nebo že přijde ta svatební noc, to mi tak jako intimně trochu řekněte. Heleno.
5: To vůbec nevím, to já myslím, že tím, že už jsme spolu půl roku bydleli předtím, tak už to nebylo také divoké.
4: To znamená, tyto intimní věci probíhaly ještě před svatebním obřadem?
5: No, určitě, určitě. Tak pane bože, on byl hrozný. Ten mě furt musel mačka naobjímat.
3: Tyto věci, které říkáte, nevím, které konkrétně asi domyslíme se, tak probíhaly nejenom před obřadem, ale už i před vojnou, takže už jsem se bavit. No.
4: Já se nedivím, Helena byla šťabajzna, ne?
3: Tady říkali přezdívku Bardotka. A opravdu, jo, to musím, jedna se chtěla vždycky podobat a já myslím, že to bylo trefné, že byla dokonce i hezčí než Bardotka.
4: Vždycky se vám vaše žena líbila, vždycky jste na ní byl hrdý.
3: Do dneška se mi líbí.
5: Nechce měnit, chce jenom mě. No a tak mě to pasuje, že mi to vyhovuje. My už jsme jak jeden člověk, my už bychom bez sebe nebyli. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh Heleny a Oldřicha Výchových, kteří se vzali bezmála před 60 lety.
2: Po svatbě přišla touha po vlastním bydlení. Poštěstilo se to ale až po 6 letech. Mnohem dříve přišly na svět děti, které se měly stát tím nejdůležitějším a nejmilovanějším v životě obou partnerů.
1: Helena povila dceru a 2 syny. Byla šťastná.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Já jsem se na to těšil a to pro mě to už bylo všechno naplánované. To pro mě bylo to nejvíc na světě. A to dnes je teda. To dnes je pro mě moje dětská manžel je všechno.
4: Jaké to je? Dá se to popsat a srovnat? Láska mateřská a láska partnerská?
5: To bych vůbec neslučoval. Ani bych to nestavil proti sobě. To jsou totiž 2 naprosto rozdílné věci, aspoň u mě. Ano?
4: No. Byl okamžik, kdy vás děti třeba rozplakali, dostali, že jste i slzu uronili kvůli něčemu?
3: To si ani nespomínám. Jedině radosti. Ne smutkem to vůbec nikdy. Oni mi dělali jenom radost. A dodnes mi dělají radost. Já jsem tak šťastná, že je mám. Hlavně se o ně bojím, jako každý asi rodič. A ty má automa se ho kruje. Bojím se o ně.
5: No, zase opět jednu snad úpornou příhodu. Když byl náš nejmladší malý, tak máma naprosto nepedagogicky naprosto se ho ptá. Honzičku, a řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? Na to by se rodiče nikdy neměli dítě ptát samozřejmě, ale ona ano. A on řekl, nepovím. Ale Honzičku, řekni, koho máš radši, maminku nebo tatínka? A on říkal, neřeknu. Já vám to nikdy neřeknu, protože tatínkovi by to bylo líto.
4: Když se v povídání o dětech dostaneme a skočíme hodně v čase do toho okamžiku, kdy vy jste se stali babičkou, dědečkem, jaké to pro vás bylo? Pamatujete si ten okamžik, kdy jste poprvé byli vlastně díky někomu tedy babičkou, dědečkem a co jste prožívali?
3: No tak kdo byl vlastně první? No, já teda vnuky a vnučky hrozně miluji, ale svoje děti jsou svoje děti. To nebyla větší láska ne ke svým dětem. Protože zaprvé tu nejsou, že jo? Oni tu nejsou a my je tak často nevidíme, že jo? Je to daleko.
4: Vy jste byli milujícími rodiči, všechno jste si to hezky naplánovali, děti jste si užili. A tu lásku vlastně jim věnovali, to se málo komu v rodině podaří a děti budou asi i vděčné za tu vaši lásku, ne? Cítíte ji od nich zpátky?
5: Určitě ano. Cítíme na každém kroku.
3: Jo, milují nás tež. Ty se o nás tak tež bojí, tak jak my jsme se vždycky o ně báli, tak oni taky.
4: Myslíte na ně i dnes, třeba každým dnem?
3: Každý den. Usínám a stavám a myslím jenom na ně. A on je na druhém místě.
5: Určitý důkaz máme v kuchyni, kdybyste se potom podívali, tam je panoptikum naší rodiny a tak to neustále žijeme, stále je máme na očích, stále.
3: A v srdci jich mám, furt, v hlavě, v srdci všude.
2: Do života Heleny a Oldřicha Výchových zasáhla i okupace v roce 1968 a následné politické změny. Oldřich veřejně vystoupil proti vpádu vojsk do naší země.
1: Museli projít zkouškou pevnosti jejich vztahu. A my už víme, že to dokázali.
5: Tak nesměl jsem potom 10 roku ani učit. Já jsem učil mladé kluky řemeslům. Tak jsem, ale samozřejmě jsem se živil všelijak, i když jsem mohl dělat technicko-hospodářské funkce i vyšší, dokonce jsem měl i vyšší plat, ale já jsem chtěl dělat svoji práci. Jo? A My jsme byli takzvaní občané druhé kategorie, jo, tím pádem na všechno. Tak učit jsem nesměl mladé, aby jsem nekazil generaci, že jo, nějak ideově, ale za to jsem mohl vykonat vysoké hospodářské funkce. To jsem teda vykonával, ale hned, jakmile po 10 letech, a to bylo tehdy s příchodem Gorbačova v Rusku do funkce, se to uvolnilo, ta situace, tak jsem zažádal a vrátil jsem se teda do svojí práce, k práci, kterou jsem miloval. Tak to je asi to období, o kterém žena mluvila, jako v životě dost těžké, a já jí můžu poděkovat, že byla se mnou, že mě podporovala samozřejmě, že takže jsme to nějak i přežili, protože děti dorůstaly, holka chtěla jít na studium, no potom i syn, tak to byly ty horší chvíle života, no.
4: I to život přináší a tam se asi projevil ten váš vztah, že byl pevný, možná se upevnil, nebo jste poznali, že láska může mít i tuhle podobu, že podržíte jeden druhého.
5: No ano, 100%, i když jsme si o tom nemuseli každý den samozřejmě vykládat a přesvědčovat, ale je to tak, jak říkáte.
0: Zlatá láska.
2: Helena a Oldřich Výchovy žijí pevnou láskou, která jim pomohla přestát i krušné chvíle.
1: Chtěli bychom je potěšit a dopřát pěkné chvíle u kávy doma nebo na zahradě. Proto jsme jim po Patrikovi Rozehnalovi poslali velký domácí kávovar na espresso a další nápoje a přidali ještě malé přenosné digitální rádio.
2: O ničem doposud neví. Všechno jsme nachystali tajně u nich v kuchyni, kam je teď právě Patrik vezme.
3: Ježišmarja! Koukej.
5: Ježišmarja, tak to toto? No tak to teda děkujeme moc, to jsme rádi.
3: To moc děkujem, to bude kafičko chutnat ještě lépe, jak tam
5: tak
3: z toho.
5: To teda.
3: Z toho, že?
4: Až si uděláte kávu, tak si k tomu zapnete digitální rádio, které jsme také přivezli.
3: Vážně?
5: A poslouchat Český rozhlas Olomouc.
3: To já mám takovou herku už jenom to radio. Je, to mi bude vyhovovat. To jsem šťastná teda. Já bez radia neusnu. A pak se zbudím a poslouchám zase dál.
4: Teď v lepší kvalitě?
3: Ještě, no určitě. To jsem moc ráda teda.
5: To teda.
3: Moc děkuju.
5: Tak moc děkujeme opravdu. To.
4: Budou mít radost.
3: To jsme nečekali teda. To teda to.
5: Takže zdravíme pana Petra. Jo, i paní...
3: Carmen. Máme ji hrozně rádi. Taky rádi vidíme a dělá nám to dobře. Že ještě v tom věku, jo? Protože oni jsou přibližně, jak my, že jo?
4: Tak až si dáte první kávu, vzpomeňte si na ně.
3: To určitě.
5: Určitě si vzpomeneme, určitě.
3: To určitě.
4: Ať vám slouží velký kávovar na espresso, větší kávu, taky na čaj a digitální rádio, na kterém můžete poslouchat své oblíbené pořady v Českém rozhlase.
3: Ano, to moc děkujem teda. To jsem překvapena. My většinou rozdáváme dárky, my nedostáváme.
5: No. Ano.
3: Takže to...
4: Tak se to konečně obrátilo.
3: Tak, konečně nám to někdo splnil. To moc děkujem teda.
4: Jak ta láska vypadá ve vašem věku? Dáte si občas pusu, podržíte se, zatancujete si, vyznáte si lásku ještě v tomhle věku? Řekněte to i těm mladším, že to takhle funguje. My v to doufáme.
3: Funguje to určitě. Tak dáváme si najevo, že se máme rádi. Furt chodí a olizuje mě, že jo, děda. No, jo.
5: Tak proč by ne? Ano, pohladíme se.
4: Co pro vás znamená láska?
5: No, tak to nevím, jestli to má říct ze své hlavy nebo slovy básníka. Láska. Láska znamená mít někoho rád, obětovat se pro něho, dokázat udělat i věci, které bych normálně neudělal, nikdy, samozřejmě. No a hlavně o tom moc nemluvit, ale dokazovat to konkrétními činy.
3: Mně to připadá, že to není obět, to je, ta láska to je to, co člověk, jde to z něho. A není to obět, já se neobětuju, já to chci tak. Já se neobětuju. Tak je.
4: Co pokládáte za největší důkaz lásky od Oldřicha za ten život? Co byste řekla, tak tohle, to udělal z lásky.
3: On všechno dělá z lásky, já si myslím. Jo, on mě miluje celý život.
4: Dokážete si představit, že byste nebyli spolu?
3: Ani ne, neumím si to představit vůbec. Vůbec ne, ne. Já už bych, až budu bez něho, tak už budu mrtva. Jedině. Nechtěla bych žít bez něho. Já nevím, jak bych dál žila. Toto, ne, my jsme tak zvyklí na sebe, my už jiní nebudeme, aspoň já teda. Ale on taky, já to vím, že on taky ne.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplné příběhy pro vás vybíráme z těch, které jste nám poslali na začátku roku. A bylo jich opravdu hodně. Moc si toho vážíme.
2: Vyzkoušejme teď Helenu a Oldřicha Výchovy z jejich společného života. Složí manželskou zkoušku u Patrika Rozehnala, který si pro ně nachystal zdánlivě jednoduché otázky?
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. A nyní jejich odpovědi poskládáme za sebe a jsme zvědaví, jak dopadnou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Co jste si poprvé slíbili?
4: No, že budeme spolu dál, že budeme navštěvovat a budeme spolu takzvaně jako chodit, se říkalo, že?
5: Samozřejmě věrnost, to je jasné.
3: V čem je manželka urputná? Prostě na čem trvá, i kdyby svět se bořil.
4: Patriku, to ze mě něco loudíte, nebo co? Tak asi na čem je urputná. Tak vždycky byla pořádná, trvala na nějakém tom chodu rodiny, no a potom asi na věrnosti.
3: V čem jste zásadová urputná, na čem lpíte, co prostě tak jako musí být podle vás?
5: Ve všem.
3: Co rád dělá váš manžel rukama a dobře, na co je prostě manuálně zručný?
5: Tak manžel je velmi zručný.
3: Na co máte šikovné ruce?
4: Jsem vždycky tvrdil, že já umím spravit všechno.
3: Jaký je její oblíbený nápoj?
4: No tak kromě toho, že rada pije kávu, ano, tak víno bych řekl. No.
3: Co si ráda nalijete?
5: Já víno.
3: Jaké vlasy a účes byl pro vás v životě tak jako typický a manželovi se líbil?
5: No tak světlé vlasy a dlouhé vlasy. Celý život tak chodím.
4: No, mi se líbí, když je má zčesané dozadu a udělaný nějaký takový ten drdol, jo? No ale protože je to moderní a všechny ženy potřebují být vlasy tady dolů, jo? Tak ona to teď nosí taky a nemůžu říct, že jí to nepasuje. Líbí se mi to.
3: Co vám nosil z práce?
5: No to ty peníze, jo? Tak to bylo samozřejmé. Ještě já bych tak chodil do práce a nenosil peníze.
3: Co jste jí nosil z práce?
4: No, tak to z práce bych mohl přijít nějakého účině, tak jí tam přines maximálně. Asi nic.
3: Kolik má kabelek?
4: To by jsem nikdy nepočítal a jestli má 2, 3, tak to bude moc. No.
3: Všechny nosí?
4: Ne, nosí žádnou.
5: Jednu, já mám všelijaké staré a jednu nosím. A navíc nikde nechodím, takže to je jedno.
3: Co by dělal, kdyby žárlil?
5: Co by dělal?

0: No ryje do mě furt.
1: Když žádlíte, co děláte?
2: No tak jako nic, no. Tak akorát jí řeknu, tak holka, tak to teda ne. Si myslíš, že někde půjdeš mezi nějaké tyto, tak to nepůjdeš, jo? Tak v tom asi se projevila ta žárlivost.
1: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
2: No, to mě ženete někdy 50 roků zpátky, nebo 60, nebo co?
1: Až tam můžeme, tak se znáte dlouho.
2: No tak jo, známe, no. Tak mladí, to byly jistě vášnivé polibky, o tom není pochyb.
1: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
0: Jak vypadá? No pěkný, cucáka pořádného.
1: Jak vypadala vaše první postel?
0: Jako myslíte přímo, jako jak jsme spolu se milovali, nebo, a nebo tady taková postel. Taková,
1: já myslel kus nábytku.
0: To z nábytku, no tak jak vypadala, no po Němcách jsme měli nábytek.
1: Jak vypadala vaše první postel?
2: To bylo asi tak nějak jednostranně chtěné, bych řekl, jako od mojí strany, no.
1: Je hezké, jak jste se shodli v odpovědi.
3: Opravdu?
1: Myslel jsem ovšem, jak vypadal váš kus nábytku.
2: Jako nábytku? Ježišmarja! Tak vy na mě tady kladete léčky, jo?
1: Ne, ale úplně okay. Stejná nevinná otázka, no. Stejná odpověď. No. Jak vypadala vaše postel kus nábytku?
2: No, to jo, tak to byl asi obyčejný otoman, jo? No.
4: Zlatá láska.
5: Zlatá manželství.
4: Která prověřil čas.
1: Je něco, za co jste mu ve vztahu a v tom, jaký byl, i k vám a k rodině třeba vděčná?
0: Za to, že mě celý život teda miluje. A cítím to tak.
1: Dává to najevu?
2: No ano, samozřejmě.
1: Co je největším úspěchem toho vašeho manželství?
2: Tak zase to se budu opakovat, největší úspěch asi budou naše děti. No, to, že jsme byli samostatní, soběstační, nikoho jsme nepotřebovali a taky nám nikdo nic nepomohl, nikdo nám nic nedal. Všechno jsme si vypracovali vlastníma rukama.
1: Dá se říct, že pořád po těch letech, po těch 60 letech svou ženu milujete?
2: No ano, určitě. Určitě a nedovedu si to ani jinak představit. Ani si dovedu představit, kdybych tu nedebože zůstal sám.
0: Protože těžko nám bude bez sebe. Ani si to nemím představit, že bych neměla být bez manžela. My už tu dožijeme, už jsme starý.
1: Tohle je ta láska. Já vidím, že jste teď oba zjehli tím pohledem, protože o tomhle člověk asi moc nemluví. Možná si to uvědomuje a pak možná přijede rozhlas a zdá pár otázek a vy si to jako víc uvědomíte, jak jste vlastně na sebe napojení.
0: Ale vidíte, jak to může být krásné, když to můžete prožít vy všichni kolem nás. To jenom... A nedá to moc práce. A to je ono právě.
2: Chtěla asi říct, že vám to také přejeme. Abyste to měli také tak.
1: Jak byste shrnul nebo pojmenoval tu vaši lásku, za co byste jí poděkoval třeba?
2: Zaprvé jí děkuji za celý život, který se mnou trávila, za všechnu tu lásku, tu péči, kterou si věnovala i mě, ale hlavně teda našim dětem, protože pro ně jsme teda žili a to bylo to nejdůležitější. Tak asi tak bych to krátce řekl, no ta forma té lásky, pokud si to takto dá spát, se samozřejmě s věkem mění. Takže v těch starších letech je to úcta a vděk.
0: No ježba, teď ještě se rozbrečím. No, to víš, že ty dobře víš, že jsem tě vždycky milovala, žila jsem jen pro tebe a pro děti a nikdy bych to neudělala jinak a nelituju toho a jsem šťastná za to. To není co k tomu. On to ví. A to je důležité. On ten druhý člověk to musí cítit, že to tak je.
1: A milujete ho?
0: No jistě. 60 let od 16 roku, pane Bože. Tak to je. A nebo to jinak, to už tak s náma je, no.
2: No, já ji miluju opravdu moc.

0: Helena a Oldřich Výchovy si lásku slíbili už téměř před 60 lety. A nezůstalo jen u slibu. V lásce, úctě a oddanosti žili celý život.
1: Vychovali 3 své děti a láskou zahrnují i svá vnoučata. Jsou důkazem toho, že láska má mnoho podob. A nikdy vás nesklame, když máte vedle sebe toho pravého.
0: Proto na ní nezapomínejte ani vy. Otevřte svá srdce svým blízkým, své rodině a nejvíc tomu, koho máte vedle sebe. Tak se o to snažíme i my. Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Správa železnic letos vybaví závorami více než 50 železničních přejezdů. Jubilejní ročník filmového festivalu Karlovy Vary připomíná slavné osobnosti. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí fanouškům další dva osmifinálové zápasy. A počasí v Česku zítra zpočátku méně oblačnosti, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm. Maxima kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Celkem 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibudou závory na Prachaticku, a to v úseku Číčenice Nové Údolí, a ve středních Čechách to bude na Mělnicku na trati Kralupy nad Vltavou Velvary. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Hlavním kritériem je provoz, poté také četnost dopravních nehod.
2: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Potom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
0: Železničních přejezdů je v celé České republice podle údajů správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. Zhruba 2 tisíce z nich je vybaveno závorami. Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku připravuje velkou rekonstrukci všech lůžkových oddělení. Stavební práce tam začnou v příštím roce. Ambulance přitom zůstanou v provozu.
3: Fungovat zůstanou také laboratoře a rentgenové pracoviště. Navíc nemocnice zřídí interní stacionář, který nahradí část práce interního oddělení. Náhradní lůžkovou péči budou zdravotníci poskytovat v areálu Bílovecké nemocnice. Z Oder Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Čtvrtým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival a do Karlových Varů míří stále stovky návštěvníků. Letošní ročník je jubilejní 60. a proto je v ulicích Lázeňského centra umístěna výstava, která výročí připomíná a upozorňuje také na osobnosti s festivalem úzce spojené. Příkladem jsou vzpomínky na dlouholetého prezidenta přehlídky Jiřího Bartošku. Upřesní výkonný ředitel Karlovarského festivalu Krištof Mucha.
4: Pan Bartoška bude připomenut stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovali v nějaké fázi, ona paní doktorka Zahralová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousel, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další dva duely osmifinálové fáze. Před hodinou začalo velké pyrenejské derby a po první půli zatím hraje Portugalsko se Španělskem nerozhodně 0-0. Další dnešní utkání Spojené státy Belgie začne ve 2 hodiny ráno.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v České republice zpočátku ještě velkou oblačnost, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami k ránu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší teploty většinou mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a zejména na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami ojediněle se objeví také bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 24. Vítr mírný od západu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Problémy čekejte na dálnici D1 v Brně směr Praha. Stojí tam na krajnici nákladní vozidlo. Je to mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov na kilometru 195. Místo je označené šipkou a kužely. Projíždějte opatrně. A dálnice D1 ještě jednou a směr opačný, tedy Praha-Brno. U sjezdu na Tasov stáhli provoz do jednoho pruhu. Je to mezi kilometry 153 a 154. Zatím bez kolony. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, Jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Berka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století.
3: Kulhánek. Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činím.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že?
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten, co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna. Spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Bejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řeřicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé o a on bez ní jen prosté u. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

být moc pěkné, pokud se v té Praze hnusně naroskytná.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka?
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadně.
4: Když já mám hlad.
2: Peterka na
3: co to děláme, nepřinesla večeři?
4: Ta sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba pastí
3: tady,
2: praporek.
3: Aby se člověk... Ječi. Ale prosím tě, teď s tím počkej a dívej se.
4: Když to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, no, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: Může by byla v práci.
3: Prosím tě. Do čtvrt na sedm?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v sedm, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve čtyři.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A... Do čeho se převlíkla?
4: No do takového toho, do nedělního, víš.
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla k holiči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
6: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byli v kredenci?
6: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
6: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
7: Vstupenky, prosím. Děkuji.
8: Mileno, tady jsme.
7: Vstupenky, prosím.
8: Nazdar. Prosím.
7: Děkuji.
8: Ty jsi byla u holiče, viď?
9: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
8: A ty jsi přišla sama?
9: Aha, sama, manžel... Něco?
8: Kouká na fotbal, že?
9: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
8: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
7: Průza, Emil.
8: Dobrý večer, Vondrová.
7: Dobrý večer.
8: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2, v neprospěch domácích pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9, to se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu, 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes, Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A to jsi nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen tři. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale Že bys to poslouchal, prosím tě.
4: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
3: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
1: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
3: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
4: Kolik je hodin?
5: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet.
4: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
5: Jo.
4: Co bychom do toho ještě vrazili?
5: Kostku, tati, dáme tam kostku.
4: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
5: No, koukej, herje. Bujon, hovězí. No,
4: když myslíš... Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
5: To bude trvat.
4: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
5: Jo, no. Je tam jen cibule.
4: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
5: Jo. A taky Tatra.
4: Tatra? Co to je?
5: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
4: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic zkazit.
5: A už budem jíst?
4: Mirečku, kapeti na karbit. Polívka to přece není čaj. To bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
5: Pod fíkus?
4: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
5: To je Jana.
4: Jana?
5: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
4: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
5: A s kým šla?
4: S kým by šla sama?
5: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
4: Chceš jednu přes?
6: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
4: No prosím tě, co je mě do fotbalu? A vůbec, jdeš pozdě, ne?
6: Jak to?
5: Jo, pusinkovali se před baránkem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
6: Nějak to znáš, bráško.
5: Z literatury, sestro.
6: Jak to, že to mrně už nespí? Máma ještě není doma?
4: Není, no.
6: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
4: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, po tajmu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No, on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy, přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté.
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád se po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdem, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak sedí spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Slyšel vás?
3: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšel vás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako že si čtu. A nesměj se, krucino.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
1: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
1: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
1: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
1: Jedla. Biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
4: Po koncertě.
3: A u holiče byla. A
4: šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek, to je jako někde v hospodě?
4: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
4: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlapi ještě...
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
4: Co je? Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
4: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
4: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
4: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
4: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na konce. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
5: Ne, pivo. Lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
0: Ba ne. Nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako Myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen. A něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby jí seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné.

0: sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.
1: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Mít ti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
2: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
3: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Tak takový to je. Prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drpali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradit. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog. A Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
4: Divadlo pro vaše uši.
3: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, si tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od

0: Po sedmdesáti nebo
1: No,
0: menší, ne?
1: bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku, ale tak to je vždycky po posledním, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo a oni říkali,
0: Platil jste?
1: no ne, že jsme o tom mluvili na koncertě.
0: Jo, jo.
1: A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku a teď byli zaražení a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já jsem nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
0: A začal jste jezdit víc tramvají?
1: Jezdím hodně, no.
0: Jo, takže
1: no.
0: ve 64 auto a v
1: Ono je to
0: 65.
1: nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem dřív, nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad a tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
2: Na parté, jo.
1: Jako mrtvolu. A řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior, no to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku, nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete v občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
0: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
1: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
2: On vás ujistí teda. Jako.
1: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těší mě to, používám to hodně.
0: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
1: No to takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
2: No, jak to, že nejezdí autem.
0: Jo.
1: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený, že no. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je pondělí 6. července a vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Doufám, že jste dnešní sváteční den prožili podle svých představ a teď si společně uděláme příjemný čas na povídání. Dnes se zastavíme u období, které možná zná většina z nás. U času, kdy se opravdu počítala každá koruna. Někdo na něj vzpomíná ze studentských let, jiný z doby, kdy zakládal rodinu, další třeba z období, kdy přišel o práci nebo začínal úplně od nuly. Jak jste takové chvíle zvládali vy? Co vám tehdy nejvíc pomohlo? Byla to podpora rodiny, dobrých přátel, vlastní vynalézavost, nebo jste se prostě naučili vystačit s tím, co bylo? A zůstalo vám z té doby dnes něco, třeba větší opatrnost při hospodaření nebo schopnost vážet si maličkostí? Budu moc ráda, když se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, zkušenosti a možná taky rady, jak takové období, kdy máte hluboko do kapsy zvládnout. Zavolejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 4:23. Vítáme prvního volajícího. A tím je pan Robert, který volá z Olomouce a bude se s námi povídat na téma období, kdy se počítala každá koruna. Je to tak, máte co říct k tématu, vidíte.
1: Řeknu asi to takhle, že je to doma furt stejný, protože žiju od výplaty k výplatě, jsou obyčejný chlap. A je to tak proto, protože se neustále všechno zdražuje, nikdo se lidi neptá, kde na to vomou peníze. Nechci teda do toho tát politiku, to v žádném případě. Ale chtěl jsem jenom říct, že jako ono je všechno zkrátka drahý. A drahý je proč? Jako dívejte se, v Olomouci, řeknu příklad, nevím, jestli to mají pronajaty, nebo to vlastně, ale vodárny mají Dánové nebo Holanděni, takže je to podvod, jo. A takových podvodů by se našlo spousta na dlouho, jo. Kubík vody stojí tím pádem 90 korun. A nevím teda, jak je to u vás, možná, že to tam máte lepší, Jaruško, že třeba, já nevím, elektrárna zůstala jak bych to řekl, no prostě jakože státní majetek.
0: Pojďte zavzpomínat, jak to bylo kdysi a jak jste to zvládli, jak jste se z toho dostal ven, třeba když jste studoval, nebo když přišlo dítě na svět. Kde bylo nejtěžší naučit se hospodařit?
1: No tak, jak je říkám, ono je to furt stejný, jo. Jana, když moje žena, která už nežije, tak když čekala syna, tak si jim pomáhala s taškama, no. A to tak je, že tak nesměla nic těžkého tahat, ale to už je asi trošku jiný téma. No.
0: Ano, Roberte, ano. Tašky ty ponechme stranou s nákupem. Takže vy jste začal tím, že to máte takové jakoby náročnější celý život, nebo jakoby mě zajímalo, kdy to bylo úplně jakoby nejhorší,
1: ano, protože
0: kdy jste si musel sáhnout úplně nejvíc na dno. Většinou to bývá právě, když přijde rodina, nebo když člověk studuje, když člověk chodí jenom na brigády.
1: No, u mě to bylo asi po vyučení, to už je dávno, někdy v 90. Nevím, teda už přesně, to už je hodně dávno. A tehdy jsem dělal v Moravce na páse. A představte si, že přijel jsem jak Maďar, když to řeknu, jak to říkáme my chlapi, a měl jsem za to nějak 2500, za to by dneska nikdo na tým páse nedělal, dneska tam mají 40 000, to já dneska nevím, co to je, jak to vypadá. Zase, jako je fakt, že jsem se tam natáhal, jo.
0: Dobře. Jak jste teda řešil nějaký takový problém nebo nějakou situaci, kde opravdu bylo hluboko do kapsy? Přemýšleli jste někde o půjčce, brali jste si půjčku nebo půjčovali jste se od známých?
1: Měl jsem kdysi dávno 3 půjčky, ale vždycky jsem měl zásadu, že když už se teda stalo, že jsem si půjčku vzal, tak až jsem zaplatil, tak jsem se rozhodl, že si půjčku vemu. To je jedna věc. Druhá věc, babička mě učila, že z každé výplaty si odložit peníze, což dělám do teďka, protože může se stát, odende vám lednička, odende vám pračka, jo, může odejít boiler, zkrátka cokoliv se může zvencnout, a najednou třeba potřebujete 10-12 000, tak abyste ty peníze měli a že budete potřebovat. Takže doporučuju, pokud je ta možnost, tak aby z každé výplaty si třeba člověk odložil 500 korun, což dělám, jo, a pak třeba, když budu potřebovat, já nevím, někdy za 10 let třeba 30 000, tak je mám.
0: Takže poctivě odkládat.
1: Přesně tak.
0: Bezva. Roberte, děkuju za dnešní otevření
1: téma. Ještě bych chtěl na závěr, ať nezdržuji ostatních, poděkovat, že jste mě vzala, protože jsem se nedovolal, je tam i AI, to je taková nepříjemná. Paní, kterému voláte, neodpovídá, jo, to už mě z toho úplně duní hlava. No, chtěl bych pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku, Olina, zkrátka všechny sympatický linkaře, kteří volají a přijím, aby se dovolali.
0: Děkuju.
1: Mně se to díky té pitomy a ji nedaří, tak to je všecko. Děkuji
0: vám. Ať se vám daří. Paní Daniela z Berlína píše na web. Máte zajímavé téma, s penězma se musí člověk učit hospodařit už od dětství. Vyrůstala jsem ve smíšeném manželství. Maminka Němka, otec Jugoslávec. Peněz bylo pomálu. Maminka si po válce zažila své, nebylo to jednoduché. Chudinka byla velice nemocná a brzo odešla do nebe. Tak, že na vše všechno se muselo šetřit. O půjčce nechtěl otec ani slyšet. Říkal, že dluh žere víc než my. To byla moc dobrá škola do života a opravdu jsme nikdy žádnou půjčku neměli. Nejtěžší bylo, když jsme museli chodit do školy bez tělocviku, když na to nebylo, bez úboru. Nikdo se na nic neptal, jen posměch od těch, kteří peníze měli. A když jsem se vdala, musím říct, že to šlo dobře. Od té doby jsem šetřit nemusela, ale co se v dětství naučíte, to ve vás zůstane. I naše děti jsem učila, že peníze nespadají z nebe. Daří se jim také dobře, protože i jejich protějšky umí šetřit a hospodařit s penězi. Paní Barboříková, máte pravdu, dnes to mladí nemají jednoduché, ale důchodci, když si stěžují, nemají na co. Mám dosti známých v Čechách a oni se mi říkají, že měli možnost si za celý život něco našetřit a tak, jak se teď mají, se nikdy neměli. Přeji všem, aby žili podle toho, co vydělají. Když jsou mladí, mohou si přivydělat na brigádě a nemyslet jenom na drahé dovolené a na to, co by bylo kdyby. Krásný večer všem, kdo poslouchá. Paní Danielo, děkuju za příspěvek, už teď se těším na další. Pojďte nám zavolat k tématu období, kdy se počítala každá koruna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si udělali čas na naše společné noční setkání. Je tady noční linka Českého rozhlasu paní Iveta, která přichází popovídat k tématu období, kdy se počítala každá koruna. Zdravím vás.
1: Krásnou noc, tady Iveta, Olomouc Radikov, plno lidí mě poslouchá, to vím. Takže k tématu mám co povědět. My jsme s manželem, byl rok 1980, jsme se vzali a začínali jsme úplně od nuly. Jeho rodiče měli peníze, ale nic mu nedali, jo. Moji rodiče neměli peníze, tak mě nemohli dát. Takže my jsme oba začínali úplně od nuly. A nejhorší bylo, já jsem porodila dvě holčičky a manžel nastoupil na studia, denním studiem do Žiliny. Takže já jsem musela živit rodinu. Normálně já jsem dva roky byla teda s holčičkama doma a protože jsme neměli penízky, tak já jsem ve dvou letech je tahala do jesli. On studoval úplně mimo, do pět let studia, rok vojna. Takže já jsem šest let živila rodinu, já jsem ty holčičky tahala na tom kočáru, to byly dvojčátka, kočár těžký jak něco. Já jsem je tahala do jesli a chodila jsem teda ve dvou letech, jsem je musela dávat do jesliček, abych uživila rodinu, aby jsme měli peníze. Takže já jsem to tahala a já jsem, ještě vám něco povím, já jsem tak stíhala pracovní dobu. Jo, jestli byli od 6 a nejsem je převlíkla, bylo ještě na 7 a já jsem měla na půl sedm nastoupit do práce. Já jsem tam přiletěla spocená jak blázen, jo, a takhle jsem to táhla 6 let, jsem živila rodinu a uživila jsem ji tedy, jo, já jsem vydělávala. No a potom se situace zlepšila, že manžel dostudoval, rok vojna, ještě to ještě bylo těžký a potom jsme se z toho teda vyhrabali, že nakonec si založil tedy, já to zkrátím, založil si firmu, začal vydělávat, prosperoval, takže měl prachy, já jsem pak taky pracovala, že ve školství a 10 let jsem dělala ředitelku mateřské školy, tak jsem taky měla dobrý prachy, takže nakonec jsme se z toho vyhrabali teda. Ale bylo to těžký teda.
0: No ještě teď to z vás jde cítit, že to bylo citlivé období.
1: No,
0: a řekněte, to bylo teda. I když to bylo náročné, co vám to dalo pozitivního? Jak vás to posunulo?
1: No, já jsem byla hodně pracovitá.
0: Co to naučilo celou tu rodinu?
1: Vydržet, nevzdávat to. A já jsem byla vždycky pracovitá ještě jako děvče, jo, za studií, když jsem já ještě chodila na střední školu a tak. Já jsem každý rok, já už jsem to jednou do noční linky říkala, já jsem každý rok měsíc pracovala jako děvče a měsíc jsem měla prázdniny, jo, když jsem měla prázdniny ve škole, když jsem byla na střední škole, na základní škole, já jsem sama od sebe chodila makat. Já jsem měsíc makala a měsíc jsem pak chci jezdila k vodě na kole a tak. To už jsem jedno do noční linky říkala, takže já jsem byla hodně pracovitá a prostě vydržet. Já jsem tu rodinu držela, víte, co to je? 6 let se starat o 2 malé děcka. On byl mimo, on byl úplně mimo, denní studium, jo. On jenom přijel na víkend, najedl se a odjel, studoval doma, čuměl do knih. Já jsem mu navařila řízky a odjel. To nebyl žádný život. Jo, takže já jsem to tak držela celý. To je prostě houževnatost. To je v tom člověku nějaká síla vydržet, zvládnout to.
0: A tak je ta myšlenka, prostě, že to asi jinak nejde.
1: No jinak vlastně to nešlo, přesně tak.
0: Jste na výběr asi neměla a dokázala jste to. Jste dobrá, to jsou velké životní lekce a vy jste obstála.
1: Dokázala, ano. Já jsem totiž, já vám řeknu všem posluchačům, já jsem kozoroh. On je dost silnej. On vydrží, on má vydrž. Jo, já jsem dost silná jako druhá, aby to třeba vzdala nebo se zbláznila, nebo já nevím. Já jsem vychovovala 2 malé děťátka. Ten studoval, peníze jsme neměli, jo, a nakonec jsme se z toho vyklepali. Jo, a ještě chci říct, každý rok jsem šetřila, Jo, šetřila, přestože jsme neměli nic. Já jsem každý rok ještě ušetřila peníze, aby ty děcka, oni měli atopický ekzem, holčičky, aby byli každý rok u moře. Já jsem to dokázala. Já jsem každý rok vyvezla ty děťátka k moři. Já jsem nechodila k holiči, nekupovala jsem si žádný oblečení, drahé, nic, jenom to jídlo pro ty děti. Já jsem jim vařila, denně jsem vařila těm malým děťátkám a já jsem každý rok je vyvezla k moři a ještě to chci říct posluchačům, já jsem ty holky uzdravila a atopický ekzém se nedá moc vyléčit. A je to svědilo, jo, oni měli vyrážky, teď jim to hnisalo, lokti pod kolenama, krk, jo, oni nesměli pomeranče, mandarinky, nic, rajčata. Já jsem ty děcka uzdravila, dneska jsou to dospělí ženský, jo, mám jedno vnoučátko, tedy jenom jedno, jo, žiju v Praze, v Kladně, holky byly v Americe, na Sicílii, jo, studovali, žili, vysoké školy si udělali a já jsem těm holčičkám uzdravila atopický ekzem, já jsem ještě dokázala z toho nic ušetřit na moře.
0: Jste dobrá. Možná byste mohla dávat nějaké lekce ostatním, kteří by brali nějakou
1: já
0: dobrou
1: já
0: radu.
1: Já něco povím. Já se zabývám ezoterikou, numerologií, už plno let, 20 let studuji si to sama. Mě to zajímá, jo, hvězdy, astrologie, numerologie. Mě to zajímá strašně ezoterika, takový ty věci, jo, znamení. A tak dále. Jedni lidi volali do noční linky, že by chtěli, abych jim udělala nějaký výklad a tak dále. Já se tím zabývám a fakt jako hlavně mě těší v tom životě, že jsem uzdravila ty holčičky z toho ekzému. To mám největší jako radost na srdci. Že jsem ty děcka vytáhla z toho ekzému. Já jsem totiž s nima lítala po doktorech, jak byli malí, jo, různý bahení koupele, já nevím, sléz, teď takový to bahno mě psali doktoři, jsem je v tom koupala, ve slézu, ovečných
0: voč. Děkuju moc, no, to už jsme ale
1: já jsem
0: odbočili,
1: prostě.
0: Takže teď...
1: Takže jsme se z toho zvedli, z té bídy a uzdravila jsem děcka.
0: Děkuju za milé povídání, za otevřenost.
1: Ano, já vás poslouchám každý,
0: a
1: každou noc.
0: A zase zavolejte. Naslyšenou, paní Hudko.
1: Zdravím a děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dívám se a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Krásnou noc, vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Možná si dnes vzpomenete na chvíli, kdy jste před nákupem počítali v hlavě každou položku a přemýšleli, co ještě si můžete dopřát a co už ne. Kdy jsme počítali každou korunu? To je dnešní téma, je to téma i pro pana Jaroslava, který volá z Polařibova. Krásnou noc.
1: Já taky zdravím všechny posluchače noční linky a obzvláště panu Danu z Blaté, jestli poslouchá Danuška z Blaté a k tomu tématu. A to spíš převedu na to, kdy místo koruny jsem musel počítat každý gram tabáku. Úplně doslovně. Každý gram tabáku, co můžu teď zkouřit.
0: No, pokračujte.
1: Když si rozumíme, jo. Protože těch cenách dnešních od toho tabáku je to šílený. Že, já jsem taky jak tenkrát prokouřil skoro sáček denně, což je 40 gramů tabáku nebo 50 gramů tabáku a vyšlo mi to na 13 000 měsíčně. A dneska by mě to stálo skoro 15, takže já jsem to musel natolik omezit, takže naštěstí si není čím tak zdravý. Já jsem to omezil na nějaký ty 2000 na měsíc. Jakoby zhruba asi tak možná těch 2,5.
0: Jakože prokouříte 2,5 tisíce měsíčně?
1: Mhm, a prokouřil jsem skoro 12-15 tisíc, no.
0: No, Jaroslave, tak to je teda, nevím, jestli snad jediná, jestli bychom našli nějakou ještě další, anebo opravdu ojedinělou výhodu toho, když člověk má hluboko do kapsy.
1: No, jakoby ono hlavně muselo jít stranou i to sběratelství moje, protože to už je taky neúnosný, protože se nedá, jako mám těch věcí, co sbírá mnoho a na to už taky není moc prostředků a... Hlavně už taky těch možností, takže teď si nějakých těch věcí taky budu i zbavovat z toho sběratelství a zaměřím se asi na jedno to sběratelství nový z těch více škál.
0: Jaroslave, takže to. Vy máte doma nějakou sbírku, kterou když budete mít hluboko do kapsy, můžete nějak rozprodat
1: jo,
0: nebo alespoň
1: můžu,
0: část?
1: Můžu určitě, mám nějakou část alkoholu, dneska o to asi taky moc zájem nebude o alkohol, teď celorepublikově a i celosvětově klesá, je těžko říct, jestli se něco ještě prodá, protože mám nějakých 1000 plastik tvrdýho alkoholu.
0: Jaroslave, kdo byl vaším mentorem, co se týče hospodaření peněz? Jak jste to měli třeba doma? Měl jste možnost to obkoukat, kdy člověk má teda šáhnout po nějakém nouzovém režimu a kdy ještě ne? Kdo byl u vás dobrým hospodářem?
1: Hospodářem, jako já nevím, jako maminka se teda, no, co nám viděla na oči, kam koupil, než měla, jakoby, že se třeba utrhla stav od pusty, jak se říká, aby nám něco dopřála a že jako, ale spíš táta ten byl takový šetřivý, že jsme nemuseli, nemohli mít všechno, je třeba pravda, že jsme byli každý rok na dovolené, jo, to by nás podporovali jako jejich rodiče, babičky s dědou a že nám nějakou tu korunku na tu dovolenou přispěli, nebo dali spíš. A ale zase, já jak říkám, třeba já nevyhledávám, jako já nerad třeba cestuju, že na tuhle stranu já se ušetřím, nemám automobil, že takový leto, jde jakoby něco stranou, no.
0: Uměl jste tedy vždycky najít nějaké levnější řešení, uměl jste si poradit, nebo pro vás bylo to šetření trápením?
1: Moc ne, jakoby, já jsem jednu dobu jsem našetřil, jako moje vyštění, co jsem tenkrát v jedné době jsem měl, to se pohybovali ceny, chtěl jsem koupit Mobilheim, jestli ty, ten dům na kolečkách.
0: No.
1: Ten tenkrát stál 250 tisíc, když jsem nejděl našetří, no. Dneska to stojí otázka jako možná milionu, lepší už nějaký 1 300 000. A do něčeho mě pak zapadla blbá představa, to mojím sběratelství, co byla obrovská chyba. A já jsem ty peníze viděl, měl jsem asi 250 tisíc a já jsem je vyměnil ve směnárně za cizí měnu. A pak jsem zjistil, že ty naše peníze nemám a chyběly mi a já jsem ty peníze potřeboval zase zpátky a zase jsem tu bezhlavě tu cizí měnu směňoval na naše zpátky.
0: No, jak jste na tom teda teď, Jaroslave? Vy jste říkal, že byste možná uvažoval, že byste nějakou část své sbírky rozprodal a pochopila jsem to dobře, nebo rozuměla jsem dobře, že jste říkal, že byste začal sbírat něco jiného?
1: No, já to sbírám, ale spíš se mě zlepší, že tam to, co já nesbírám.
0: Jo, takže... Takže máte doma plno věcí, které dá se říct, že nepotřebujete. Ale přesto
1: je to záliba je ten tabák, takže to dýmkaření, já mám skoro 600 dýmek, jakoby, než by se tím chtěl chlubit, to je taková vážně posedlost, když vidím nějakou vlastnou dýmku, tak ji musím koupit prostě, no.
0: No, ale tak to si myslím, že by mohlo mít hodnotu takovou, kterou pokud by to teda pro vás nebylo zrovna nějaká srdeční hodnota, tak by se to dalo zpeněžit.
1: Věnovat do muzea, ty moje dýmky bych chtěl dát muzeu. Mm-hmm. Tam vynout.
0: Dobře. Jaroslave, tak děkujeme za telefon, za váš čas.
1: Taky děkuju, přeju krásnou dobrou noc a krásné léto.
0: Mějte se hezky. Paní Soňa píše, my jsme měli půjčky snad na všechno. Na koupi domu, na jeho opravu, na auto, na koupi stolárny. Spláceli jsme vše 20 let. Zaplatili jsme samozřejmě hodně navíc, ale myslím, že bychom na všechno nenašetřili. Na rozdíl od pána, který mluvil, jsem z půjčky neměla nikdy strach. Dnes už žádné půjčky nemáme a až teprve teď v důchodu mám, myslím si, dost našetřeno a to i teď bez manžela. Přeji všem, aby si půjčky nemuseli nikdy brát. Dobrou noc, Soňa. A Jitka, dobrý večer. Celý život jsem poctivě pracovala a také šetřila na dobu v důchodu. Chudovém věku a vyplatilo se. Nestrádám a 2 roky jsem vdova, přesto mi nic nechybí. Také neznám nikoho ze starších občanů, že by se měl nějak špatně a nemohl si dovolit koupit, co potřebuje. Nikdy jsme neměli půjčku a vždycky jsme vycházeli. Přeji všem to samé, Jitka.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáváme do vzpomínek na časy, kdy jsme možná v peněžence hledali poslední drobné a přesto jsme dokázali najít radost v obyčejných věcech. Jak moc bylo těžké období, kdy jste měli v životě nejvíc hluboko do kapsy? Na to se ptáme pana Vaška z Nespeků. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, i když mi nějak vypadáváte, se přiznám teda.
0: Já vás slyším dobře, věřím, že posluchači také, tak máte slovo.
1: Je to lepší. Tak chytl jsem vaši stanici teď před chviličku a postřehl jsem, že se bavíte o různých finančních asi situacích. Podle toho, co jste četla v předchozím vstupu za maily.
0: Ano.
1: Takže já bych to vzal tak nějak ze své stránky. Já jsem si zažil teda i těžký období. To znamená, že jsem musel třeba absolvovat takový ten proces odlužovací a tak dále. A přiznám se, teď jsem v tom znova, ale jakoby za firmu svoji, kterou mám, ale už je to o to lehčí, že vím, jak se v tom chodí, takže jako nevidím v tom žádný velký problém. Prostě někdy se takové situace najdou a bohužel někdy to ani nechceme, ani samozřejmě tomu nejdeme nějak naproti vyloženě, ale zkrátka, když to vezmeme z té strany, kdy jste podnikající osoba a máte nespolehlivý dodavatele a odběratele, který neproplácí včas, tak potom s tím prostě neuděláte nic a je to špatný. Takže to je můj případ, čerstvej. Ale dopadne to určitě všechno dobře. A to, co jsem absolvoval v minulosti, co je jakoby podobná záležitost, tak to dopadlo dobře. No a jinak...
0: Vašku, co to znamená, že to dopadlo dobře?
1: To dopadlo dobře, to že dopadlo? Prostě...
0: Přesně.
1: Dopadlo to tak, jak to dopadnout v tom nejlepším případě může. To znamená, že všechny pohledávky, které... jsem měl a kdybych býval nepodstoupil to odlužení, tak bych zůstal na ulici. A je to všechno prostě o tom, jaký lidi jsou do toho zapojení. Teďko momentálně to čerství, co mám, tak tam jim to trvá dlouho, ale je to na dobrý cestě. To první, co jsem měl, tak tam bylo nějaký zrychlený proces tam byl asi, takže to bylo v pohodě, ale teď to bude taky dobrý. Jo, prostě, já bych to tady musel vzít velmi ze široka, na to nemáme prostor.
0: No, to jsem pochopila.
1: No.
0: Ale víte,
1: musí člověk prostě si vlastně spojit, dát dohromady všechny ty závazky, který má. Buď je schopen si to vyplnit sama, nebo požádá nějaký advokáta, který mu to vyplní a tak dále, nebo někoho osloví, nějakou firmu, která se tím zabývá a začne odlužovací proces, kdy se zastaví veškerý vlastně vymáhací služby proti němu a je vlastně chráněný zákonem, kdy vám nemůžou šáhnout vůbec na nic. Tak to je můj případ, který mám já za sebou. Už jednou a teď jsem ho bohužel musel postoupit znova. No, ale jinak, co se týče toho pozitiva, tak k tomu nevím, jako co bych teďko dodal, ale jako radosti mám i z jiných věcí, co se týče financí, protože...
0: No tak upřímně, když mluvíte o tak vážné věci s takovým nadhledem, tak chci říct, že teda se skláním, že jste se k tomu postavil zodpovědně, nemyslel jste na sebe, myslel jste na ostatní, jo, aby všechno bylo vyrovnané, jestli můžu použít tady toto slovo. A ještě si zachováváte takový jako zdravý nadhled nebo dobrý pozitivní přístup. Určitě mi to nezní ten váš příběh jako tak, že byste teď byl úplně na dně, ale že jste to prostě vzal asi jako fakt, postavil se k tomu čelem a jdete dál.
1: No, nejsem na dně, protože v tom hraje ještě spousta dalších jiných třeba záležitostí roli. Já se jako nerad mluvím sám o sobě, ale jakoby vyrovnaný si myslím, že jsem dostatečně na to. A hlavně, že Hlavní je to, že už jsem si tou jednou situací prošel, takže když mi už hrozilo a věděl jsem to, že to prostě nepůjde dál, tak jsem automaticky řekl, že to budu muset udělat. Takže byl jsem na to připravený prostě. Jo, takže okamžiku, kdy jsem věděl, že to fakt nezvládám, tak jsem hned vyhledal vlastně agenturu, která mi v tom pomohla, aby to bylo lepší. A v podstatě všechny podklady jsem měl, tam není problém. Tam je jediný proces, který je blbý, takže čekáte ještě, než to dojde k tomu soudu v podstatě, protože dokud to jakoby ty společnosti, kterým dlužím, nevidějí v tom rejstříku a ty vás uhánějí a jsou tam někdy s prominutím hloupí lidi, tak oni vás pořád jako tak plaťte, jenomže vy platit už nesmíte, protože s tou částkou už nesmíte hýbat. A oni, no ale my to ještě nevidíme v tom registru, pam, no tak to tam nevidíte a prostě z největší...
0: Vašku, vypadl z tebe?
1: Jsem tam.
0: Ano, dobře, tak ještě to dopověste, tu myšlenku, vypadá to, že v spojení nás za chviličku zklame.
1: Já nevím, kde jste mě naposledy slyšela.
0: Já myslím, že téměř až do konce. Jsem překvapená teda.
1: O tom
0: dokážete mluvit, že jste tak tomu otevřený i té debatě. Já vám za to moc děkuju, protože je to možná příkladné a inspirativní pro ostatní. Pokud se někdo dostane do těžkostí, tak prostě hledat tu cestu, dokud ji nenajde. Vy jste
1: ne, tak ta cesta je daná, jo, ale jako nebát se toho, protože pak už jiný východisko není. A pokud nechcete přijít o majetek, tak jiná možnost není. Prostě. A ten proces je v podstatě hladký. Tady je důležitý to, že když tohle podstoupíte, tak vám nemůžou vám nic udělat. Prostě zůstanete normálně bydlet tam, kde bydlíte a zablokujou se veškerý exekuce a takovýhle věci proti vám, pokud se vám to stane a tak dál. Jako jste chráněná osoba, nemůže se vám stát, že by vám přijeli domů exekutoři nebo něco takového. To nejde. Jo? A ta částka, kterou fakt potom měsíčně člověk platí, tak se přizpůsobí vašim příjmům a teď bylo to dříve do 5 let, že to musíte zaplatit, teď už je to do 3. Uh-huh. Jo? A nastaví se to tak, že to buď uspokojíte všechno, ale podmínkou je, že musíte uspokojit z kompletní celkové dlužné částky ze všech dluhů třeba, tak musíte uspokojit 30%.
0: Vašku, děkuju moc za to otevřené povídání. Jde vidět, že cesta z dluhu a oddlužení není jednoduchá, ale vaše zkušenost může být povzbuzením pro všechny, kteří zrovna hledají cestu ven, že se prostě musí do toho obout a třeba někdy i umět říct si stop, jako vy.
1: Já se trošku omlouvám, že jsem vás naladil pozdě, takže možná, že jsem mluvil i o něčem, o čem až tak úplně řeč nebyla, ale dobrý.
0: Ne. Drželi jsme se tématu, ale děkuji za starost. Okay. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky zaspíval Miroslav Žbírka. Písnička prvá končí 10 minut před půlnocí. Krásný pozdní večer, krásný pozdní čas. Každý z nás má někde v životě kapitolu, kde se počítala každá koruna. A právě k těmto příběhům se dnes v noční lince vracíme. Je s námi paní Iveta, která volá z Polabí, je to tak?
1: Ano, zdravím všechny, kdo jsou v doslechu. Já si vždycky vzpomínám na to, když jsme s manželem začínali. Samozřejmě jsme, on dodělal vysokou školu, přišel z vojny, já jsem dodělala střední školu a brali jsme se. A první, co bylo, že jsme začali stavět. Samozřejmě ani jeden, ani druhý jsme neměli žádný úspory, rodiče nám taky nemohli nic moc dát, takže jsme prostě měli půjčku a ruce. Je pravda, že nám rodiče věnovali jeden rok, moji rodiče a jeho taky, jeden rok každý víkend a pomáhali nám, protože jsme stavili své pomocí, pomáhali nám jaksi fyzicky, ale finančně ne. A takže jsme za rok a týden jsme se stěhovali do svého a měli jsme 100 000 dluhů a dítě. Takže tenkrát 100 000 to bylo, jak dneska něco málo přes milion. No a já jsem brala v té době 700, manžel mi dával z výplaty, mi přinesl domů nějakých 1200, takže jsme měli dohromady necelý 2000. Z toho jsme 700 platili jenom úrok. A nebo teda dluh, půl roku jsme splaceli jenom úrok a pak teprve začal dluh klesat. Můžu vám říct, že jsem každou korunku, kterou jsem uškudlila, tak jsem nesla honem na dluh a pamatuju si, že jsem jednou stála před obchodem, kde prodávali punčochy a říkala jsem si, zůstalo mi 50 korun na dové platy, já si koupím punčocháče. A pak jsem si říkala, holka, stejně chodíš furt v kalhotech, nic, jde to na dluh. Tak jsem to dala na dluh. Opravdu, děcka se narodili, doplatili jsme dluhy, vyhrabali jsme se z toho, ale nikdy jsem jaksi neměla potřebu utrácet. Byla jsem zvyklá už z domova, že jsem prostě šetřila

0: a svým způsobem šetřím do dneška. Prostě na nějaký, nemám potřebu kupovat nějaké zbytečnosti.
1: No, Ivetko, mě teda úplně dostalo to, jak jste zavzpomínala na tu dobu, kde vám vaši rodiče věnovali celý rok, každý víkend a pomohli vám stavět dům, do kterého jste se po roce a týdnu nastěhovala. To je neuvěřitelné. Asi to vůbec neumím představit, že by to dneska ještě takto fungovalo. Ano, samozřejmě, že si rodiny pomáhají, ale myslím si, že tyto časy už jsou pryč.
0: Ale dneska máme... Bohužel dneska už jsem sama, manžel už není. Mám 6 dětí, všichni jsou vdaní a ženatí a mám 15 vnoučat. Takže mám pro co šetřit.
1: A v tom domě stále bydlíte?
0: V tom domě stále bydlíte, ano. Teď tam bydlí.
1: A předpokládám, že bude dostatečně veliký, abyste tam všechny mohla pohostit.
0: Předpokládáte to, myslím docela dobře, že všichni se sejdem. Když se sejdem, tak nás je 27. A to je jenom základ rodiny.
1: To je slušné číslo.
0: To je takový fajn. Ale je to strašně prýma. Nejezdili jsme na žádný holkofolko dovolený. Ušetřili jsme si na auto, ušetřili jsme si na dovolený a takový ty podstanem do kempu, s vohínkem, s kytarou. Prostě vždycky nám bylo dobře, když jsme mohli být spolu. A nepotřebovali jsme k tomu žádnej luxus ani z takovýhleho. Jako nikdy jsem na takový věci nebyla a myslím si, že ani moje děti ne, zaplať pánbu.
1: Je něco, co jste v době skromnosti objevili a co vám zůstalo dodnes?
0: No, jezdívali jsme na Slovensko, milovali jsme s manželem Píšťany, takže tam jsme hodně jezdili a pak jsme jezdili do Dunajský, kousek od Dunajský Stredy, jmenuje se to Topolníky, taková malá vesnička s termálním koupadištěm. A dneska teda už bych v tom stanu spát nemohla, protože se mi špatně chodí a špatně vstává. Ale je to, prostě tam to byla hrozně fajná, malinký kemp, báječná parta se nás tam sjížděla z celé republiky a bylo to takový milý, takový rodinný, takový prostě, nikdo si tam nehrál na žádného primadona, jo, prostě byli to fajn lidi a vždycky mi bylo s takovýma těma obyčejnýma lidma, mi bylo vždycky hrozně dobře. A neměla jsem nikdy potřebu být na něco namyšlená, nebo neměla jsem být na co namyšlená. Já jsem obyčejná ženská, prostě já nepotřebuji žádný luxus a je mi dobře, prostě když jsem mezi svýma dětskama.
1: Já myslím, že až tak obyčejná nebudete, Ivetko, já myslím, že jste vzácná dáma. Zvládla jste všechno s takovou grácí, říkala jste 6 dětí, 15 vnoučků nebo kolik a to jsou věci, které nejsou samozřejmostí. I to, že se k vám rádi vracejí a máte je po boku, znamená, že jste to všechno vedli s mužem dobře. Děkuju vám za to, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.
0: Že už táta není, no bohužel. Nic. Mějte se hezky, užívejte si hezký prázdniny a doufejme, že to léto bude hezké a ne bláznivé.
1: Kéžby. A když bude trochu bláznivé, to nám nevadí. Paní Daniela z Prahy teď píše: krásnou letní noc. Nenarodila jsem se stříbrnou lžičkou v ústech. Vždycky se u nás musela obracet každá koruna. Navíc tatínka odvedli na 2 roky k PTPákům a maminka se o 2 děti starala docela sama. Bez finančního zázemí, kde na vyřízení nějaké podpory se čekalo třeba 30 minut a pak přišlo několik 100 korun. Kdybych měla ve svém životě někoho vyzdvihnout jako nejlepšího umělce při rodinném spoření, byla to maminka. Když byl tatínek na vojně, dlouho nám pomáhali věřící, kteří v neděli na bohoslužby přinesli paní farářové 5 vajíček. Dohromady jich byla ušatka. Jako školačka jsem nad všemi vajíčky naměko, natvrdo omeletami či palačinkami ohrnovala nos. Přežilo se toto období, ale ani poté jsme neměli příliš peněz. K večeři jsme měli uherský salám, ledas, kdo nad tím kroutí hlavou. Každý z nás dostal krajíc chleba a jeden plátek. Takže 5 deka k večeři pro celou rodinu. Hodně se dělala pomazánka, skvěle fungovala obálková metoda, kdy maminka 500korunovou výplatu dělila na oblečení, na topení a podobně. Žádné moře jsme v 50. letech nenavštěvovali. Krásné prázdniny jsme si užívali u babičky. Umět hospodařit s málem mě maminka naučila velmi dobře a za to jsem jí vděčná. Moji vnoučata už nemají zažitý systém pravidelného šetření. Žijí tak trochu ze dne na den, byť jejich příjem je s našimi prvními výplatami neporovnatelný. My jsme neměli peníze, ale měli jsme vize. Měli jsme radost z každého nového dne. Nevím, zda toto těm bohatším potomkům neschází. Daniela.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou krásný večer, milí posluchači, vítejte u další hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc si povídáme o chvílích, kdy se v životě počítala každá koruna. O časech, které možná nebyly vždycky jednoduché, ale často nás naučili trpělivosti, vynalézavosti a také možná vděčnosti za to, co máme. Vaše příběhy ukazují, že za každým číslem na účtu je především člověk, jeho starosti, rozhodnutí i malé vítězství. A právě o tyto životní zkušenosti se dnes společně dělíme. Pokud máte i vy vzpomínku na období, kdy jste museli více šetřit, hledat řešení nebo začínat znovu, budu ráda, když se přidáte k našemu nočnímu povídání. Volejte 731 800 900. Pište na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Jarka je s vámi, ještě jednou krásnou noc přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vítáme v další hodině Noční linky. Je tady její další část a v ní nás zdraví paní Zachová. Vítejte.
1: Dobrý den, čau, děkuji, že jste mě vzala.
0: Některé životní lekce nepřijdou z knih, ale z obyčejného života. Jednou z nich bývá období, kdy jsme se museli naučit vít s málem. Téma i pro vás, paní Zachová.
1: Přesně moje téma. Prosím vás pěkně, můj případ je vlastně už z minulého století, no století, dá se říci. Prosím vás pěkně, v 99. roce jsem ovdověla a měla jsem 14-letou dcerku, studentku gymnázia, dobrou studentku. A protože těžce nesla ztrátu tatínka milovaného, tak jsem se snažila prostě ji uchovat při životě, přestože mi dvakrát chtěla odejít ze života. A také první věc, kterou jsem chtěla dokázat, je nejenom, že udržet při životě, ale aby ukončila to gymnázium, když už měla 4 roky za sebou. Tak jsem se vydala na radu jednoho rodinného přítele na obecní úřad s prosbou o půjčku, protože byl konec školního roku a měla nastoupit do dalšího ročníku. A protože manžel zemřel z nenadání během 3 dnů, tak jsem těžce, jak bych to řekla, no měla jsem si představit další pokračování jejího studia bez nějaké výpomoci, protože moji rodiče byli už přestárlí a byli důchodci ze zemědělství. Tudíž tam jsem jít nemohla s prosbou o dotaci. Tak jsem na tu radu šla na obecní úřad s prosbou o půjčku, abych mohla překlenout to nejhorší období nástupu do nového ročníku a bylo tam dost všelijakých poplatků. Protože já jsem se opravdu snažila to dítě prostě udržet na té škole. A nebylo to zadarmo, i když to bylo státní gymnázium. Takže já jsem šla prosit o půjčku. A byla jsem v poradí. Přede mnou byla paní, která se domluvala s další kolegyní o nutnosti nebo o záhadnosti půjčky, nějaké pomoci paní, která byla přede mnou a byla to manželka nějakého podnikatele. Tak se domlouvali na tom, že prostě jí nějaké peníze, nějakou podporu přihrají. Takže jsem čekala, až si to vyřídí. No a ona se mě jako ptala velice úsečně, co já chci. A potom, že bych prosila půjčku pro dcerku studující na gymnáziu. A ona mi řekla, vždyť máte barák, tak ho prodejte. A tak jsem jí marně vysvětlovala, že pozůstalostní řízení teprve začalo a nevím, kde skončí. Bylo to 14 dní po začátku toho pozůstalostního řízení. A já jako opatrně jsem se snažila zajistit nějakou tu korunku pro tu holku. No, takže když mě paní takhle utřela a nechtěla vůbec slyšet, že pozůstalostní řízení teprve začalo, tak jsem se teda otočila se zvednutým žaludkem s odpuštěním, že to tak řeknu, jsem odkráčala. Neměla jsem na to, abych se prosila. Přitom ten přítel mi říkal, že obecní úřady jsou připraveny na takové havarijní případy, na výpomoc. A já jsem opravdu chtěla jenom půjčku, abych mohla překlenout ten začátek školního roku. Takže takové, jak bych to řekla, odbornice jsme měli na obecním úřadu v 99.
0: Co jste teda dělala? Jak to pokračovalo?
1: Šla jsem po přátelích a prosila jsem, tam jsem prosila o pomoc. A byli tak dobří, že mě vždycky nějak pomohli. Šlo opravdu tak nějak, nejhorší byl půl rok po té smrti, protože my jsme měli společný účet, ale do toho jsem nesměla. Protože nebylo pozůstalostní řízení uzavřené. A to nebylo ještě 3 roky uzavřené. To jenom tak na okraj. Takže
0: no, to byl silný příběh, dojemný.
1: Bylo hlavně jako
0: života.
1: Ta odbornice na tom obecním úřadu, která se měla starat o takovéto případy a dala přednost manželce podnikatele, kterému bylo záhadno přihrát nějaké peníze. Ale vdově se studentkou a přitom opravdu dcerka se výborně učila, byla podle psychiatru, protože když jsem je pokoušela o tu sebevraždu opakovaně, tak jsem se snažila prostě najít pro ně motivaci, nejenom v tom studiu, anebo vůbec lidsky, aby se uklidnila, aby začala vnímat trošku pozitivně ten život. A nejenom prostě, umřel mi táta, já nechci žít. No. Takže bylo to strašně kruté a když si na to teď vzpomenu, od 99. roku to mám v sobě a ta holka taky, protože ať se mi tahala různě s odmušením i po psychiatrech, jo, tak vždycky mi řekla, vy chcete zachránit, ale vy nezachráníte, protože ona nechce být zachráněna.
0: Přesně tak, no. Teda já smekám. Přijde manžela zároveň řešit starosti kolem dítěte ještě v takovém citlivém věku. Tak to muselo být náročné a jsem ráda, že teda nakonec jste našla pomoc u té rodiny, jak jste říkala, že vám teda nabídli pomocnou ruku rodina a další blízcí. Tak díky Bohu za to i za vás, že jste byla tak statečná, všechno jste dobře zvládla.
1: Dokopala jsem jí k tomu až do dospělosti. Bohužel teda mi, ačkoliv byla abnormálně prý inteligentní, tak mi měla přes 138 nebo tak nějak IQ. A přesto jsem jí udržela při tom životě, ačkoliv mi to psycholožky a psychiatričky neschvalovali, prostě říkali, že se marně snažím. No,
0: no tak a máma se přece nikdy nemůže snažit marně. Děkuju vám, paní Zachová, za váš telefonát, za tu upřímnost, otevřenost. Telefon si uložte, zavolejte zase někdy příště.
1: Jsem mi zamilovala, představte si, byla jsem tak šťastná. Zamilovala se do mého bývalého studenta a dneska mám 3 vnoučata, která se učí na vyznamenání nejhorším. Jo? Jinak většinou měli od první třídy samé jedničky až po 4.
0: To rádi slyšíme, že to mělo dobrý konec. Teď si ale musíme dát písničku, bude zpívat Radek Tomášek I pro vás. Ano?
1: Takže odpusťte. že jsem vás takhle zdržela, ale já
0: to vůbec není důvod, naopak. My jsme si to potřebovali doposlechnout až do konce, tak jsme malinko přetáhli čas, takže teď už se opravdu musíme rozloučit, ale věřím, že příště budeme pokračovat v povídání.
1: Buďte zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek dospíval 23 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Já vítám pana Janču, který volá tady ze Zlínského kraje do Zlína. Krásnou noc.
1: Pěkný večer a přeji vše dobré.
0: Jsou chvíle, na které nevzpomínáme jenom s obavami, ale někdy i s úsměvem. Jednou z nich může být období, kdy jsme počítali každou korunu, ale přesto jsme dokázali žít naplno. Nevím, jak jste to měl vy, ale to se brzy dozvíme, pane Jančo. Povídejte, co máte k tématu.
1: Takže děda s babičkou vzpomínají na 50. léta minulého století, 1953, to bylo, domnívám se, na měnu, kdy komunisti provedli okradení všech lidí tím způsobem, že byly znehodnoceny veškeré úspory jejich, byly vyměňovány peníze v nevýhodném kurzu. Potom dále naše rodina měla řeznictví vyhlášené v Malanovicích. A komunisti na základě toho, že se nepodíleli na budování socialismu, vyměřili dědovi s babičkou důchod každému 100 korun v 60. letech. Kdyby maminka jako učitelka neživila, a to děda měl třeba ještě takové choutky, musel mít doutník, musel mít víno, musel mít tyto věci, tak by chodili žebrat. Potom, já jsem se ocitl jako nezaměstnaný a v těch 90. 20. letech tohoto století to bylo takové opravdu náročné. To nebylo jak teď v současné době, kdy ta podpora v nezaměstnanosti je v pohodě. Tak jsme chodili za jídlo a za pití stavět kostel na jižních svazích. Což bylo prostě pro nás tedy velice pozitivní. Já tam vznikla parta lidí, která mezi sebou prostě se přátelila a dostávali jsme jídlo a pití. Další krok, který mě ožebračil, bylo vyměření alimentů pro moji ženu. Tak jsem žil fakt opravdu mnoho let z úst do huby, jak se říká.
0: Pane Jančo, jak teda...
1: A teď se snažím, ale v současné době aspoň měsíčně 20 tisíc ušetřit, že už jsem za vodou.
0: Pane Jančo, dobře, tak pojďme se tedy vrátit do toho období, kdy peněz bylo málo, nebylo jich na zbyt. Řešil jste to někdy půjčkou, nebo jste byl
1: půjčen? Ne, nikdy, ani haléř bych si nepůjčil, nikdy prostě vůbec, to bych... Nepřenesl přes srdce vůbec tu situaci.
0: Takže vy jste se vždycky prostě uskromnil, opravdu... přizpůsobil, ale nepůjčil.
1: Ano, nikdy bych se nepůjčil. Ani haléř.
0: A jaký máte důvod? Ono v dnešní době to bývá běžné, rozumím, že dříve ne. Co pro vás bylo tou brzdou a strašákem?
1: Co jaký mám?
0: Proč jste se nikdy nechtěl půjčit? Čeho jste se bál?
1: Možná, že z části těch úroků, ale já to mám vrozené, prostě, že bych si, já nevím proč, nepůjčil znovu pokojně haléř. Mm-hmm. Nikdy.
0: A co vám tedy pomohlo nejvíc? Podpora blízkých, nějaký vlastní nápad nebo schopnost uskromnit se?
1: Uskromnit se samozřejmě. To není problém.
0: Naučilo vás teda nějaké těžší období finanční lépe hospodařit s penězi, nebo jste to vůbec nepotřebovala od jakživa jste byl dobrým hospodářem? Někdy nás naučí až ta krize, někdy ne.
1: Já jsem byl vždycky dobrým hospodářem.
0: Dobře, dobře. A měl jste rodinu, která vám taky podala někdy pomocnou ruku, když šlo o peníze?
1: Ne, taky se přiznávám, že jsem se na rodinu v této záležitosti nikdy neobracel. Prostě jedl jsem skromně, nejvíc jsem ušetřil na jídle samozřejmě vždycky, to znamená, že já nejím maso, nepiju mléko, že jsem to říkal, nejím máslo. A na tom jsem nejvíc v životě ušetřil, na tady této situaci.
0: Dobře, takže jste to vlastně zvládal a zvládáte, jak jste říkal, že teď
1: přesně tak říkám, ty jsem za vodou.
0: To je dobře.
1: Za vodou, snažím se těch 20 tisíc měsíčně odložit.
0: To je hezká částka. Mám se ptát, kde berete těch 20 tisíc, nebo ne?
1: Úroky a příjem důchodový.
0: Dobře. No, pane Jančo, tak to je dobře, že se máte dobře. Taky jste se to asi zasloužil, protože když jste mluvil o té rodině, co se všechno zažila, tak alespoň teď máte klid. Tak vám to přejeme, děkujeme za to, že jste se s námi povídal a zase se budu těšit, že se potkáme někdy příště tady na vlnách Českého rozhlasu. Ano?
1: Snažím se aspoň se občas nějakou tu tisícovku těm dětem poslat, víte, aby prostě si mohli zajít na večeři nebo si nějak povýrazit trošičku, ale snažím se, oni mají peníze šlupek všichni, říkám, syn u policie v Praze, rozumíte, dcera na přestupkovém a třetí syn dělá radioaktivní látky do zdravotnictví, takže mají peněz prostě na zbytek, takže je to pro ně spíš takové přilepšení jenom. Omlouvám se, chlapčím, jsem nachlazen.
0: V pořádku, pane Jančo, tak vás nebudeme trápit a rozloučíme se. Ať se vám daří.
1: Díky moc, ať se vám taky daří.
0: Lukáš píše na web Noční linky. Období, kdy se počítala každá koruna, ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Nebyli jsme bohatí. Učili jsme se vážit si úplně obyčejných věcí. Každá výplata měla plán, každá koruna své místo. Než jsme si něco koupili, několikrát jsme si rozmysleli, jestli to potřebujeme. Pamatuju si, jak se opravdu všechno opravovalo. Oblečení se zalátalo, boty se nosily k šefci, nic se nevyhazovalo. Přesto mám pocit, že jsme byli možná spokojenější než dnes. Lidé si více pomáhali, sousedé drželi při sobě, člověk měl radost z maličkostí. Dnes máme mnohem více možností, ale někdy mi připadá, že jsme ztratili schopnost vážit si toho, co máme. Období, kdy se počítala každá koruna, mě naučilo hospodařit, být trpělivý, mít úctu k práci i k penězům. Za tuto životní zkušenost jsem rád. Zdravím všechny posluchače Noční linky, Lukáš z Klatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Paní Staňka je s námi. A. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Už jsme ve vysílání.
2: Ano, slyším z rádia, už jsem ho vypla. Staňka za Trokovic.
1: Povídáme se o časech, které nebyly vždycky jednoduché, ale přesto nás něco naučili. O časech, kdy jsme museli hodně počítat, kdy jsme měli hluboko do kapsy. Co k tomu máte, Staní?
2: Těch časů hodně hluboko do kapsy jsem měla hodně dlouho, jsme měli hodně dlouho a nevyskakuju si ani dneska. Protože jsem začala špatně vidět, dvě děcka jsme tehdy měli už a nechtěla jsem poslouchat, že jsou kripl a že mě živí a že se za mě stydí, že jsou v důchodě, tak jsem podala žádost o rozvod. A prostě nevěděla jsem sice jak, ale říkám, já se o ty děcka postarám. Děcka jsou dneska s vysokoškolským vzděláním. V té době ještě bych se chtěla vrátit vlastně k tomu člověkovi, který volal před chvilkou a za ten výraz alimenty pro bývalou ženu, to bych se docela nad tím pozastavila, protože alimenty jsou pro děcka, ne pro bývalou ženu, pokud je ta žena vyloženě nezneužívá. Tím jako končím toto téma, ale moje děcka chodili na brigády a jelikož vlastně došlo k souběhu studentské brigády a sociálních dávek, tak moje děcka byly potrestaný, naše rodina byla potrestaná tím, že jsme vlastně vraceli sociální dávky a zůstali jsme bez dávek v době přes, tehdy to bylo přes zimu, přes Vánoce, jsme měli vlastně pro tři dospělí lidi 2000 na všechno po zaplacení nákladů na bydlení a podobně. No, já jsem se snažila to řešit, nevyskakovali jsme si, já jsem se snažila to řešit, vstoupila jsem do nejmenované politické strany a snažila jsem se tlačit na to, aby se řešil zákon o souběhu sociálních dávek a brigád. Mně se to sice podařilo, ale jelikož když už je člověk nepohodlný, jo, tehdy jsme vraceli, tak mě bylo na sociálce řečeno, že si máme žádat o jednorázové sociální dávky a když jsem teda požádala, tak jsme měli možná o 5 korun, jsme překračovali, takže jsme je nedostali. Takže když se člověk stane nepohodlným, jak jsem byla já, protože jsem řekla vždycky, co si myslím, tak to prostě tak to fungovalo. Tak jsme to nějak přežili, ano, děcka dělali na černo nakonec, protože to nešlo jinak. Vysokou školu dokončili a studentské brigády se staly zákonnou cestou přesně poté, co moje děcka skončili vysokou školu. Byl to záměr. Byla jsem nepohodlná. No, já nemůžu říct, že jsem úplně třeba zvládla výchovu dětí. Neříkám, že jsem ji nezvládla, ale to jako nebudu tak nějak řešit, není mi z ničeho veselo. Ale dnešní děti, vnoučat, děti se mají dobře se svým vysokoškolským vzděláním, nejenom moje, jo. Ale ty děcka, které trpěly nedostatkem, se dnes snaží svým dětskám dát víc, než měli oni a řekla bych, že to není úplně dobře, protože ta generace na úrovni třeba mojich vnoučat, říkám, nemluvím jenom o nich a nemluvím o obou stranách, není to tak, jenom možná na jedné straně. Ty děcka jenom se, ještě se ani nenadechnou, že by něco chtěli, už to mají a je to špatně. Ty děcka nemají po čem toužit. A nemají zájem o nějaké nevím, je tam nějaká, není tam nějaká jako úcta ke
1: rozumím.
2: Starším.
1: Jenom Staní, kdybychom se drželi toho tématu. Toho,
2: ano, držím
1: peněz.
2: Se tématu. Ty dětka jsou prostě dost rozežraný. Nemají hodnoty toho prostě normálního života, normálních běžných, no. On je život otluče a já věřím, že je otluče a docela to některým přeju, aby je to otlouklo. A můžu říct, že v určitém směru i mojich vnuček se to týká, že budou jednou skákat rodičů. Možná už jim skáčou po hlavě, ale je to záleží na nich. Nebudu zdržovat, nechám prostor dalším, nejsem z toho nijak veselá, dobře mě z toho není, ale já to nezměním. Já se tomu přizpůsobím, že prostě nebudu akorát vidět třeba natažené rty, slušně řečeno, normálně by řekla natažený pisk. Ta úcta a pokora ke starší generaci není. Takže přeju krásnou noc a slyšenou.
1: Staní, děkuju. Ještě budu chvilku přemýšlet nad tím, co jste říkala, ale můžem se rovnou přečíst nějaký váš vzkaz, váš, myslím, jako posluchačský. Dobrý večer, celý život jsem tvrdě pracovala a také šetřila na dobu v důchodovém věku. Je mi to líto, bohužel i teď, když jsem přišla o manžela, tak strádám hodně a nedaří se mi nic našetřit. Naštěstí mám děti, které se o mě starají a jsem za to moc ráda. Petra. Tak teď ještě přečteme vzkaz. Já jsem tady viděla jeden takový krátký, milý. Ano, už ho mám. Paní Jarko, když jsem se mého muže zeptala, jak vychází s penězi, rád se smíchem odpovídal, že s nimi vyjde, ale už se s nimi nikdy nesetká. Tak to napsala paní Jarka. A Michal, typický případ se mi nestal, když se dávno jsem ale podobný tísnivý pocit zažil. Dopustil jsem se začátečnické chyby, podcenil jsem důležitost likvidní rezervy a do akciové složky svého portfolia alokoval větší kapitál, než bylo uvážlivé. Po dobu, než se mi hotovostní složka zase vybalancovala, žádná nečekaná havarijní situace naštěstí se nestala. Tudíž jsem nebyl nucen přistupovat k nouzovému řešení. Dnes už bych si takovému riziku čelit nedovolil. Mít finanční polštář je zodpovědné a vnáší to klid do duše. Znalci doporučují držet si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů. Osobně se přikláním k názoru, že ten, kdo má závazky, by měl mít tuto rezervu ještě vyšší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeji krásný letní večer u Noční linky. Dnes se podíváme zpátky na časy, kde rozpočet býval těsný, ale lidská vynalézavost často neznala hranic. Pan Jaroslav je s námi.
1: Ano, ano. A já jsem chtěl jenom říct, že poslouchám Český rozhlas a já jsem chtěl řeknout, že já jsem nezaslyšel to, že pomohli rodiče, že to je tak důležité, že mít mamku a tátku, že to je podstatné a já jsem za to vděčný. Například mě pomohli tisíckrát naši moji rodiče a chtěl bych to podotknout, že to je moc důležité, aby se to vzpomnělo a tak to, já jsem to chtěl toto jenom řeknout, že aby lidé si uvědomili, že dokud mají mamku a tatku, že je na světě úplně nejlepší a je hezký život a že to je tak důležité, tak to jsem chtěl jenom řeknout.
0: Jaroslave, samozřejmě souhlasíme, že mít kolem sebe lidi, kteří vás podrží, když život přenese nějaké těžké rány, je důležité, zejména když to jsou ti nejdůležitější jako vaši rodiče. To je bohulibé, že to zmiňujete. Ale teď, kdybyste se vy měl opřít o to dnešní téma, tak pochopili jsme to, že tady třeba i finančně vám rodiče pomohli. Kdy to bylo nejvíce potřeba? Kdy jste vy v životě pocítil, že teď máte hluboko do kapsy? Bylo to, když jste byl mladší, dospělý nebo ve stáří?
1: Dospělý, já mám 46 roku. Ale můžu vám řeknout, že mamka a tátku mi pomáhají do dneška. Já jsem šťastný, že je mám. A můžu vám řeknout, že až trapně, kolikrát člověk si řekne o pomoc, ale můžu vám řeknout, že někdy je to tak důležité, abyste nepřišla o střechu nad hlavu a tak je mít prostě mamku, tatku, to je to nejvíc. To je nejvíc, co člověk může mít. To jsem chtěl podotknout a říct, že to je důležitá věc. A aby si toho lidé vážili a aby věděli, že dokud mají rodiče, někdy si řekáte, taťka keca, mamka keca, nebo něco. Ale já vám můžu upřímně řeknout, že nekecají a vždycky mají pravdu. A pochopí to člověk časem, že někdy to prostě značí, ale člověk to pochopí až někdy za čas, za nějaký čas, že naši nekecají, že mají opravdu pravdu. A já jsem pochopil, trvalo to třeba víc, než člověk by si přál, že to trvalo déle, tak si řeknu, že aby na to ti mladí, já vím, že třeba Noční linku třeba mladí neposlouchají nebo tak, ale já rád, já mám naše radio, dvojka je naše radio, moje oblíbenost, tak jenom si řeknu, že aby věděli, že rodiče nikdy nekecají, nemluví nadarmo a říkají pravdu.
0: Dobře, Jaroslave. To je krásné slyšet, jak moc si jich vážíte, že to říkáte.

0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky, ale ještě s námi pan Olin z Kopřivnice, který předá svůj příběh. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím všechny. To bude fofr. Moje první, ne dluhy, ale když jsem byl bez peněz, byl na Průmyslovce, kdy jsem si koupil banjo za 1750 korun. Měl jsem půjčené peníze a potom jsem je vracel dlouho. Ale díky tomu, že jsem byl v Rožnově a chodili jsme na brigády do Tesly, měli jsme tam dobré jakoby zázemí, vždycky jsme se ozvali a vždycky nás vzali třeba na 3-4 dny, tak jsme si vydělali nějakou tu stovečku až 1000 korun, takže se to dalo zvládnout. Další takový fofr byl novomanželská půjčka, tak to jsme taky potom zvládli. Takže to bylo vlastně bezúročné, takže se vraceli pouze peníze, které jsme měli půjčené. No a jinak jsem propoval celkem klidu a míru. Jo, chtěl jsem jednu věc, paní mluvila tam o atopickém ekzému, jezdila tam k moři. My jsme měli děcka taky takovým problémem a stačila návštěva Santovky na Slovensku, to jsou takové lázně.
0: Dobře, lázně, ale
1: Já to řeknu rychle. Tam je vápenatá voda a tam se děcka vylečil během jednoho týdne a nemusela se ani k moři. Takže s těma penězama to bylo celkem takové, jak se říká, někdy vylej, nalej.
0: Ano, ale proplouval jste tím dobře. Mě teda překvapilo to,
1: díky tomu těm brigádám. No. Pořád jsem chodil na nějaké brigády. Když nebyly peníze, šli jsme na brigádu.

0: vydělali jsme si a bylo to vyřízené. Nebál jsem se prostě té práce. To mě drží do dneska ta, že dělám.
1: To je dobře. Tak určitě práce šlechtí, přináší peníze, když to člověk dokáže s rozumem, tak je to fajn, hlavně aby se nepřepínal, aby myslel i na svoje psychické zdraví.
0: No, to mě chybí trošičku, no. Já vám děkuji za
1: telefon, mějte se hezky taky. Děkuji všem, kteří jste se ozvali, podělili se o své příběhy, vzpomínky, zkušenosti, bylo v nich mnoho síly, odvahy, také připomínka toho, jak důležitou roli v našich životech hrají blízcí lidé a obyčejná lidská pomoc. Dnešní povídání ukázalo, že období, kdy se počítá každá koruna, nemusí být jenom o starostech, ale že nás dokáže naučit pokoře, trpělivosti a také vděčnosti za to, co máme. Loučí se Jarka Barbaříková, těším se na vás zase dnes večer ve 23 hodin v Noční lince.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a Kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušejí, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by říct, tě Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem, prosím, objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko zabád Hofgastein. Přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, šluz. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůz i okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem, a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. Tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi ho dávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam no, pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julí, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julí, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a naslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu navenek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

0: ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl milovný člověk. Měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další reče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky a vytáhl nad vodu.
1: Byla to samozřejmě nějaká ženská.
0: Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky,
1: kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho.
0: Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po své.

0: cedo, Dnes.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
3: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
4: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl. Kdybych to uměla.
3: Jenže neumíš. A já umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
5: No, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
4: Víš?
3: Se nevytahuju.
5: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
3: Jakou soutěž?
5: No, kdo víc chytí.
3: Jak to myslíš?
5: No, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
4: Jo.
3: To je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati. Do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
5: No, co jsi myslel? Motýly?
3: Totiž nesměj se, Máně, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek. Ano. Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
4: Ovšem, jestli ty škrpály měly žraloky...
5: Abys mi to honem nepřipomínal.
3: Já jenže tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, tatuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
5: No, prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaperlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
3: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
5: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
3: Plavala, žížela až k rybičce, hopla, a rybka je na udičce.
4: Jejda nánky pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
3: Štiky, šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
4: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
5: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
4: Třetí.
3: No, ještě jednu. A budu mít první.
4: No, právě.
5: No tak, to ti blahopřeju.
4: No, to je tady pravda. No,
3: klidný. Já, že jsem klidný. Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
4: No, to tady je.
5: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
4: No, vidíš, to je.
3: Už se vyšklebuje.
4: Abych ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
3: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
4: No právě.
3: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
6: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby.
4: To tady není zrovna moc sportovní.
3: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
6: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
4: Ty jsou ale hezké.
3: No jich plnou kať.
4: A to tedy ano.
6: Tak kolik jich chcete, mladý muži? 2, 3 kousky nebo víc? 1, 2, jak říkám, 5.
4: Takhle jdeme na výzvě, kde tvář se jakoby nic.
7: Je to potvuk a potvuk se nevyplácí, Urvín.
4: Ale to vypráví holubům.
5: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Po chlupce? Já mám 4. Kolik ty?
3: Nestojí to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tati.
5: Šmanko, ty. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
3: No to víš, rybařice musí umět.
5: Umět. To je štěstí, to... To je náhoda.
3: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
5: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
7: Nestydíš, Hurvinku, takhle podvádat, víš?
3: Zbytečně nemluv a pojď.
8: To mě taky ne.
3: Slyšíš pana prodavače?
7: No, neslyším, toho slyšíš.
3: Právě že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
7: Třeba ochrastěl. Nebo se na chvilku odskočil, co já vím.
3: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
7: Jej, Danánky, my jsme ale, pojď sem, pojď, tamhle ta tabulka visí.
3: Sláva, to je má záchrana.
7: No, ani bych to řekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno, tak.
3: Vyprodám.
7: No.
3: No, nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
5: Nevěř tomu, Hurvínku.
3: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
5: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
3: Čekal?
5: No ano. A víš proč?
3: Proč?
5: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsem je poznal.
3: Poznal.
5: A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
7: Víš to, Hurvínku?
3: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
5: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
7: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
3: La, žížala až krybičce hopla a rybka je na u.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přeci jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky
1: taky.
2: Origanum majorana.
1: Origan, ano, to ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvínku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, to bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory, heč?
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Jo. Spojíme to s výletem, že ano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená u táborice. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit,
2: no
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj, z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Vlastně Maria, Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. Pěti korunu.
3: Hurá, hurá, to budu hledat, až se země bude kouřit.
4: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, jde, tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
3: O, Jerry, prosím tebe,
2: hurvínku. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit, zamíchat, no. Co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno bych myslela já. Že zapomněl pan Spejble, prosím, to je jenom mužský. Ale takový

0: Nie. No kde pak? Je. Domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka. Že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co? Chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Našel si víc hurvínku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostnou.
0: Vidíš, Hurvajs? Vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička.
3: Yeah.
0: Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená.
2: Yeah.
0: No tebe se ani neptám, Hurvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tatí, ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tatí.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale.
3: Co?
0: Vždyť. Není přesolená. No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.